0: narostou křídla. Svět a jeho krásy čekají, abyste poodhalili jejich tajemství. Tak leťme. Leťme, přátelé.
1: Kobylce jako kouzlem narostla křídla. Béďa jí vyskočil na hřbet a letěli. Nad horami i řekami, vesnicemi i městy. A všude kolem nich letěla mračna dalších kobylek, účastnic zahraničního zájezdu. Všechny jako by z oka vypadly vedoucí a majitelce cestovní kanceláře Saranči Stěhovavé. Ta letěla v čele výpravy a měla výklad.
0: Právě opouštíme pevninu a nalétáváme nad moře. Vpravo parník, vlevo ostrov. Blížíme se k Africe. Na obzoru Sahara. Pozor! Prolétáme písečnou bouří.
2: Toto fičí.
3: Drž se, ať tě to neodfoukne.
2: To bylo pořád nejvyšší pohodlí a největší rozhled. Pro písek nevidím napít.
0: Klid, klid, prosím, bouře se těší. Přistáváme. Ubytování celodenní penzí je zajištěno na oáze v poušti. Bohatý program. Překvapení.
1: Hejno kobylek se sneslo do oázy. Posedali na palmy, do vavřínových hájů, obsadili každý i ten nejmenší kvítek a dali se do díla.

0: překvapení.
1: Jaký je program, až se všichni napasou?
2: Poletíme dál, za novým dobrodružstvím.
3: To není žádné dobrodružství, jen se cpát a cpát.
2: Mlč, hloupý brabenče. Já jsem tu od toho, abych věděla, jak má vypadat zájezd za hranice všedních dnů. Připravit zavazadla, křídla a kusadla. Letíme se zotavit na další oázu.

0: zážitky. Ještě jsem za celý zájezd nezahlíd jediný neožižlaný bobkový list.
1: Mraveneček Béďa měl pravdu. Kam se hejno sarančat sneslo, zůstal jen úhor. Každá oáza za nimi byla suchá a ohlodaná jako ten vavřínový věnec, který nechali doma viset na stéble kostřevy. Třetího dne na večer měli oba zahraničního zájezdu pokrk.
2: Kobylko, vraťme se domů.
3: Véďo, ty bys chtěl?
0: Třeba hned.
3: Na tak dlouhou cestu se musíme napřed pořádně vyspat. Vyletíme ráno.
0: Tak dobře, a celou noc si necháme zdát o naší krásné louce za mořem.

V jednom známém hrabství žil jeden známý hrabě. Už ani nevím, jak se jmenoval, ale to hrabství se jmenovalo po něm. A ten známý hrabě měl 3 syny, staršímu a mladšímu dal velice vznešené vychování a těšil se, že jednoho dne přivedou k oltáři velice vznešené nevěsty. Za to nejmladší syn se hraběti nevyvedl. Moc si ho nevšímali a mluvilo se o něm jako o hloupém Tómovi. Tóma se v hraběcím sídle moc neohřál. Nejraději se toulal po kopcích a pásl ovce. Nosil modrou kazajku a zelené nohavice, starší bratři se za něho styděli, ale lidé ze vsi ho rádi pozvali na hrnek mléka a na kus bláznovské řeči. A právě ve vsi se doslechl tu novinu. Král z Canterbury se rozhodl, že provdá svou chytrou

0: dceru, ale jen za toho, kdo odpoví na její tři otázky. Vesničané si hloupého Tomu dobírali, aby zkusil s princeznou štěstí, vždyť rozumu prý pobral tolik, že by to mravenec neunesl. Toma se vrátil z kopců domů právě, když jeho dva bratři odcházeli na zámek do Canterbury. Hlupáček se k ním připojil a silou mocí se nedal odehnat. Zatímco bratři cestou vznešeně rozmlouvali, Toma přeskakoval strouhy, brouzdal se v potoce a radoval se z ptačího cvrlikání. V kupce slámy na mezi uviděl slepičí vejce. Jistě tam leželo už dlouho, ale Tomovi se líbilo a tak šup s ním do kapsy. Vzduch voněl a na poli dozrávala pšenice. Toma si natrhal hrst klásků a šup s nimi do kapsy. Šli dál a tamhle mezi duby už vykukoval zámek. Bratři byli vážní, ale Toma si vesele pohvizdoval. Ve strouze před zámkem uviděl starý pekáč. Tomovi se zalíbil a šup s ním na hlavu. V zelených nohavicích a v modré kazajce, na hlavě pekáč místo klobouku. Takhle vystrojený vešel Toma do zámecké síně, kde už čekalo plno vzácných ženichů. To dá rozum, že si ho princezna hned všimla a zeptala se, proč máš na hlavě ten pekáč. Proč asi, řekl Toma, přece proto, abych si v něm upekl kuře. A kde máš to kuře, zeptala se princezna. Kde asi, řekl Toma, přece v kapse. A vytáhl z kapsy vejce. Jak ho tak držel v dlani, skořápka najednou pukla a vykouklo kuře. A čím budeš to kuřátko krmit, zeptala se princezna. Čím asi, řekl Toma, pšeničkou přece. A vylovil z kapsy hrst pšeničných klásků. Pak už si princezny nevšímal a obrátil se rovnou na pana krále. Tak, výsosti, můžete chystat veselku. Odpověděl jsem princezně na tři otázky. Počkat, počkat, vyhrkl král, který se zalekl takového ženicha. Já mám ještě jednu podmínku. Přijdeš za týden a strávíš noc ve společnosti princezny mé dcery. Když se ti podaří za celou noc nezadřímnout ani na chviličku, bude svatba hned příští den. A když zadřímnu, zeptal se Toma, budeš o hlavu kratší, řekl král. Proto ti dávám celý týden na rozmyšlenou. Když přijdeš, dobrá, když nepřijdeš, ještě líp. Toma se vrátil domů, 6 dní po kopcích pásl ovce a 7. den se vypravil na zámek do Canterbury. Cestou si z mladé lísky uřízl prut a z prutu udělal udici. Co kdyby narazil na rybník a dostal chuť na cejna nebo běličku? Šel a pohvizdoval si, šlapal podle potoka a potok ho zavedl k rybníku. Hemžilo se to tu rybami. Toma nahodil udičku a hned měl pár běliček. Byly mrňavé, jiný by je hodil zpátky, ale Tomovi se zalíbili a šup s nimi do kapsy. K večeru došel k zámku. Princezna z Canterbury už čekala před bránou, uvedla Tomu ke královské tabuli. Stoly se prohýbaly pod těžkými víny, cizím ovocem a kořeněnými masy a princezna nápadníka pobízela jen, aby jedl a pil. Ale sama jen tak usrkávala a uždibovala. Příbory cinkaly, v krbu si prospěvoval oheň, na stěnách šepotavě dohřívaly svíce a na Tomu přišla malátnost. Ovčáku, ty spíš? Řekla princezna. Kde pak, zlatíčko, rybařím? Odpověděl Toma rozespale a ukázal na udičku za košilí. Tady, řekla princezna. Děláš si blázny, ovčáku, kde tu máš rybník? V kapse, řekl Toma. A pak jednou rukou pootevřel kapsu, druhou nahodil udici a na háčku se třepotala malá bělička. Dej mi ji, zaprosila princezna a vhodila rybku do džbánu s vodou. Bělička se proháněla ve vodě, princezna si povídala s Tomou o rybách v rybníku a o ovcích na kopci. Žádný princ, s kterým až dosud mluvila, o takových věcech nic nevěděl. Bylo to pro ní úplně nové povídání a trvalo až do rána. A tak, když ráno přišel král, musel uznat, že ovčák i druhou podmínku splnil. I druhý úkol si splnil, řekl mrzutě. Ale zbývá ještě jeden do třetice. Dostaneš, mou dceru, když vylovíš rybku i z mé vlastní kapsy. Proč ne? Řekl Tóma a poručil králi, aby se natáhl na královský otoman. Pak jednou rukou hbitě vytáhl ze své kapsy běličku a druhou rukou nahodil udici ke kapse pana krále. A stačil mžik, kdy se král nedíval. Rybka vyklouzla z Tómovy dlaně do královy kapsy a tam se dala chytit. A jakmile byla ryba na háčku, byla i ruka v rukávě a princezna pod čepcem. Tak se z hlupáka vyklubal chytrák, který dostal princeznu i půl království. Pravda je, že Tóma vládl moudře a rozumně. A kdo by mu dneska zazlíval, že vlastně starého krále ošidil? Já neříkám tak ani tak. A vy si o tom myslete, co chcete.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednoho opravdu krásného dne hrál tatínek s Fíkem na zahrádce party dámy. Fík byl právě na tahu, když šli kolem plotu dva správní turisté. Měli krátké kalhoty a dlouhé chlupy na nohou. Celý úžaslí zírali na psa, která hraje dámu.
1: No, podívejte, ukazoval jeden druhému. No, už jste to někdy viděl?
0: Copak, povídá jim tatínek.
1: No ale, tady divíme se, jak tuhle ten pes hraje dámu,
0: řekli turisté. Mizerně, že jo, řekl tatínek. Tuhle například zapomněl skákat. Turisté byli z té řeči celý pav a když na ně ještě Fík udělal huf, upalovali zděšeně pryč, až se za nimi hustě prášilo. Tatínek potom dvakrát skočil, sebral Fíkovi všechny zbývající figurky a to je u dámy konec.
2: Ale zase prohrál, řekl otráveně tatínek. Hraješ pod psa, už mě to s tebou nebaví. Víš co, skoč mi pro noviny, jdu si lehnout. A šel spát.
0: Fík si podepřel čelo a přemýšlel, jak by nejlíp splnil rozkaz. Trafika byla totiž dost daleko a on se bál, že tam nedoskočí. A náhle se ťukl do toho přemýšlivého čela.
1: Už to mám.
0: Běžel do svého domečku, kde měl staré kanape po babičce, ještě takové, to se skroucenými péry. Trošku už bylo roztrhané, jak na něm Ája pořád skákala a houpala se. A péra nestydatě lezla ven. Fík jedno péro vytáhl, připevnil si je na levou zadní nohu, potom dal ještě jedno na pravou zadní, zkusil se odrazit a šlo to výtečně. Skočil až do stropu a kdyby tam strop nebyl, vyskočil by býval ještě výš.
1: Dobrý je to, dobrý,
0: řekl si spokojeně, přimontoval si ještě dvě péra na přední nohy.
1: Teď už snad do té trafiky doskočím.
0: Vyběhl ven, dal si pořádný rozběh a odrazil se. Byl to pěkný skok. Přistál rovnou před trafikou a dědečkové, co si tam byli pro Viržínka, se leknutím rozprchli na všechny strany. Paní trafikantka taky utekla, aby nepřišla k úhoně.
3: Tak Fík chvíli přešlapoval před opuštěnou trafikou a potom si řekl,
1: no, co se dá dělat?
0: Popadl trafiku za komínek, trošku si ji nadhodil, mocně se odrazil a přistál opět doma na zahrádce. Zrovna u tatínkova lehátka.
2: Pro pána Jána,
0: zděsil se tatínek, když před něj Fík postavil trafiku a čekal na pochvalu.
2: Co jsi to proved? Já jsem říkal, abys přines noviny a ne trafiku.
0: Fíkovi to bylo líto a trochu se zamračil.
1: Neřeklo se mi, který noviny. Tak jsem vzal celou trafiku, no.
0: Tatínek si tady vybral noviny a Fík zase odnesl trafiku zpátky. Dědečkové už tam na ní čekali. Když už Fík uměl tak pěkně skákat, muselo se to ovšem nějak využít. A na to zase je tatínek pašák. Každou chvilku potom říkal Maxi psovi. Fíku, skoč na poštu. Nebo Fíku, skoč do lesa pro dříví. Nebo Fíku, skoč do města nakoupit. A Fík skákal a skákal, protože to byl celkem poslušný pes. Na konci prázdnin řekl tatínek hodnému Maxi psovi. Fíku, skoč k babičce pro Áju.
1: Už letím,
0: řekl radostně Fík a skutečně to vypadalo, jako když letí. Jedním skokem skočil přes les, druhým přeskočil rybník, třetí skok jej přehnal přes pole lán a čtvrtým skokem doskočil do vesnice, co bydlí babička.
4: Ahoj, Fíku! Fíčku!
0: Uvítala ho nadšeně Ája.
1: Čau.
0: Pozdravil Fík a usmál se na ní.
1: Už máš jít domů, Ájo.
4: Jít? Už klíbla se Ája.
1: Ale no ne, já tě svezu, samozřejmě,
0: řekl Fík. Ája mu skočila na záda, hlavu mu pěkně přitiskla na krk a chytila se za ušiska. Pořádně se drž, řekl Fík, odrazil se a jedním skokem přeskočil kopec. Jenže jak se odrazil k druhému skoku, péro na pravé zadní se mu zachytilo za železniční koleje. Natáhlo se pořádně, ale když už Fík skoro dopadal na zem, stáhlo ho zase zpátky. Proč se vracíš? Divila se Ája.
1: Abys viděla, že mám taky zpátečku, chlubil se Fík.
0: Vyšťáral konec péra z kolejí a potom už bez nehod doskákal ty tři veleskoky k domovu. Tatínek se přivítal s Ájou, pohladil Fíka a myslel si, no, teď už budu mít zase klid. Ale neměl. Ono se totiž mezi tím jaksi rozkřiklo, že Fík umí skákat pro noviny, pro dříví, pro Áju, vůbec pro všechno a přijeli za ním dva páni v autě. Auto mělo vlečňák a v tom vlečňáku byla velikánská, skoro zlatá medaile. Pane Fík, začal jeden z pánů slavnostně, ale Fík ho hned zarazil.
1: Maximus, prosím.
0: Pardon. Tedy, pane Maxipes Fík, teď ho zase nenechala domluvit Ája. Prosím, správně se říká pane Maxipse Fíku. Pardon, dobrá. Tedy, pane Maxipse Fíku, stal jste se mistrem světa ve skoku pro něco. Tady máme pro vás medaili. Maxipes se musel hodně sehnout, aby mu ji mohli pověsit na krk. Když se jim to konečně povedlo, Fík na znamení díků docela psovsky zaštěkal. Jenže ve štěkání on nemá ten cit. Zkrátka, trošku to přehnal a oba pány to odfouklo i s autem a vlečňákem.
1: No, řekl Fík a šel si lehnout.
5: Dneska jsme tu v kabaretu, já jen zářím,
6: já jen kvetu.
5: Radujte se s námi, všichni páni dámy, kluci, holky, babičky,
6: učitelky, rybičky.
5: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme. Já mám tetu.
6: V kabaretu.
5: Krásně tančí. Občas jančí.
6: To když vidí.
5: Málo lidí. V kabaretu. Je to prostě teta má.
6: Ne, je to moje teta.
5: Ne, to je moje teta.
6: Ne.

0: babičky,
1: učitelky šabičky.
0: Pro známé i neznámé dneska tady zpíváme.
2: Ta teta má i bratra?
1: Má i bratra.
2: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
2: Má 2 metry?
1: Má 2 metry.
2: Nosí svetry?
1: Nosí svetry.
0: Zpívá krásně, skládá básně.
2: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
0: Moje teta bratra má.
1: Ne, moje teta bratra má.
2: Moje teta má bratra.
1: Ne, moje teta.

0: A s třetí radou se podíváme na ulici.
1: Taky na ulici lidi rádi slušné dítě vidí.
0: Tedy, jak se chovat na ulici?
2: Vůbec ne, bábinko. Přece ti na ulici nehupnu na ruku, abys mě pochovala, ne?
3: Je fakt, na to je moc velká, Máňa. No. Teď byste ji ani neunesla, Máňu.
0: Ale děti, tím chovat jsem myslela, jak si na ulici počínat.
1: No samozřejmě, samozřejmě, tak to myslela paní Kateřina. Tak tedy v prvé řadě je nutno dodržovat, no, co?
3: Co?
1: No, dopravní předpisy.
3: No ovšem, dopravní předpisy nutno dodržovat.
1: No ano, jako přicházet...
3: Na zelenou.
1: Na zelenou, správně. Chodit pouze...
3: Po silnici.
1: Po
3: ulici.
1: Po chodníku.
3: Po chodníku.
1: A podobně.
3: A podobně.
1: A podobně, jako a tak dále. Ty věci znáte, o těch vlastně ani mluvit nemusíme, že ano. Ale i na ulici platí pravidla slušného chování. Hurvajs, řekněme...
3: Komu? Co?
1: A nikomu pořád.
3: No to mám nejradši nikde nikdo a já mu budu něco povídat.
1: Já tomu se také dejme tomu.
3: Tomu nikomu.
1: Ale šmango, ty prostě jdeš po ulici a potkáš paní Kateřinu.
0: Ano.
1: Co uděláš?
3: Kdy potkám?
1: To snad i jedno, ne?
3: Ne, já se ptám, jestli potkám dopoledne nebo odpoledne, tatí, to je velice důležité.
1: Ano,
3: je to
1: no, tak třeba dopoledne, no.
3: Který den?
1: A na tom přece nezáleží.
3: Na tom náhodou moc záleží, tatí.
1: No tak třeba ve čtvrtek.
0: No, ve čtvrtek, ano.
1: No tak, co uděláš?
3: Ve čtvrtek?
1: No, pozdravíš jí, Žano.
3: Kde fakt?
0: Jak to?
1: Ty ve čtvrtek nezdravíš?
3: Dopoledne ne, tatí. To si schovám, aby mě neviděla.
2: No jistě.
1: A proč by tě neměla vidět?
3: No ve čtvrtek dopoledne mám přeci být ve škole a ne na ulici.
2: Ano, to máš školu.
1: No tak dobře, tak jako tu školu nemáš. No nemáš školu, nejsi ve škole.
3: Vyučování odpadlo? No tak zase nebudu lítat po ulici a půjdu do kina.
1: Šmanko ty.
2: No a podívejte, nemohl by Hurvínek potkat bábinku někde jinde, pana Spejbla.
1: Ale pro mě, za mě, třeba o půlnoci.
3: O půlnoci spím, to nejde. Když spím, tak málo kdy někoho potkám, tatí.
2: No, když spíte, pane Spejbláni, si nevšimnete, jestli někoho potkáte,
3: to si nevšimneš, tatí.
0: Hurvinku, podívej se, pan Spejbl tě chtěl přivést k tomu, že mě máš slušně pozdravit,
1: no.
0: Když mě někdy potkáš na ulici,
1: to
0: že?
1: To se ví. No. A pokud jdete stejným směrem s paní Kateřinou, Žano,
3: tak půjdu s ní.
1: Nic jí neřekneš? A prostě půjdeš s ní?
3: Proč bych jí to hlásil? Přece mě vidí, tatí.
2: No ano, pane Spejble, tak malý zase Hurvínek není, aby ho bábinka zašlápla, že?
1: Šmanko, ty, a nenapadlo ti, že jí tvoje přítomnost může vadit?
3: Vadit?
1: No, takže se musíš dovolit.
0: Ano. A co bys měl odpovědět, kdybych řekla, že příliš spěchám?
3: Že vám klidně stačím, že se ani nezadýchám.
0: No, to se mýlíš, Hurvinko.
2: Pane, bábinko nemýlí. To bys koukala, jak Hurvínek umí drandit.
0: No tak, podívej, já bych nepochybovala, že mi stačíš, Hurvinku. Ale zdvořile jsem ti naznačila, že se mnou nemáš chodit. No, takže bys měl odpovědět co?
3: No, já bych měla odpovědět to...
1: No, co bys měl odpovědět?
3: Co? No, kdyby to byla Mánička, tak bych věděl.
1: No, tak prosím, řekněme, že je to Mánička.
2: No, ale řekněme, že to jsem já. Jo.
3: To bych ti řekla, aby si strhla nohou, poněvadž si mě urazila, víš?
0: Ne, Hurvinku. Slušně odmítnout něčí společnost urážka není. Takže správnou odpovědí by byla omluva, pozdrav a odchod.
1: Ano, no. Ale kdyby ti paní Kateřina vyzvala, aby ses k ní připojil, šel bys jak?
3: No jak bych šel normálně, pravá, levá, no levá, pravá, přece nebudu hopsat jako vrabec.
0: Ne, šel bys po mé levé straně přece.
1: No jistě, protože místo po pravici patří ženě, po případě osobě starší.
0: Nebo člověku, kterého si vážíš.
3: Kterého vážím přímo na ulici? A co tím získám, když si ho zvážím?
2: Že si stanovíš jeho hmotnost, no.
1: Šmanko, to ne, to znamená, ne vážit jako na váze. To znamená, že ho ctím, že si ho považuji.
0: Správně. Ovšem, kdybych po tvé pravici měla jít blátem nebo loužemi...
3: Tak vás upozorním, že si namočíte střevíce, že ano, to se samo sebou...
0: Ale ne, půjdeš...
2: Kousek dál, aby tě bábinka nezacákala, to tě nenapadlo.
0: A vás nikoho nenapadlo, že tím blátem může jít Hurvínek? No mě vzdá úctu tím, že mi přenechá výhodnější cestu.
1: Samozřejmě. A bez říkání paní Kateřině pomůžeš s věcmi, které nese.
2: No jo, pane Spejble, ale co když bábinku s Hurvínkem potkám já a půjdeme tři?
1: To je velice jednoduché, Máničko.
3: Tak když je to jednoduché, tak nám to vysvětli.
1: No, v trojici jde ta nejstarší nebo nejváženější osoba. No, kde? Uprostřed.
2: Uprostřed.
3: Jo, uprostřed. No jo, uprostřed. A... co když nás potkáš ještě ty, tati, jak půjdeme?
0: No,
1: po dvou.
3: Po dvou? To vím taky. Kdybych šel po čtyřech, umazal bych si ruce.
2: Ano.
1: Šmanku, to je po dvou, jako, myslím, ne ve čtveřici, že ano. Čtyři lidé vedle sebe by ostatním chodcům přikáželi, že ano, proto také na ulici netvoříme hloučky, aby někdo do někoho nevrazil.
0: Ale co když do tebe někdo vrazí, Hurvínku, co ti řekne?
3: Co se tu motáš dlouho?
0: No, podívejte, raději to obrátíme takhle. Co řekneš, když do někoho vrazíš ty?
3: Promiňte, prosím.
0: Ano, správně, správně. A on ti řekne...
3: Co se tu motáš dlouho?
0: Může se to stát, se, že...
1: Jo, no. Slušné to není.
0: Slušné to není, tak.
1: To musíme říct, ano. Že slušné to není. Ne. Slušný člověk odpoví, nic se nestalo, že ano, a ne, aby říkal...
3: Co se tu motáš dlouho?
1: No, jistě to se nehodí.

0: žádná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
1: Ponožky nemám,
0: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
1: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
0: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
1: Pane, co to je toto? No, řekni,
0: volal zoufale Liku.
2: Licháče.
1: Prosím?
0: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
2: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
0: Zeptal se.
1: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
0: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
2: Nevíš o tom něco?
1: Samé licháče,
0: vydechl Hihlík.
2: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
0: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
1: Egone, snad si nemyslíš, že já...
2: No to ne, ale jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
0: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
1: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
0: řekl.
1: Mám totiž jistý podezření.
0: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
2: Kam zase běžíš?
0: Zarazil ho Egon.
1: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
2: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
0: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi. Co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapčův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
1: Kot, tady se ale blbě přednáší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, Zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou, ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A hrome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

0: O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál, za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde, kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčeli: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Že se Krejčí oběsil na pavučině nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek. Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky. Ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu. Od rána do večera jiného tam neslyšet. Mamínko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí, handru budeš mít krev. Jednou měli zase u Krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz. Vidíš, ženo, nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z dolejška, však víme. Inu křtiny

0: ránu nebe se otevřelo a je to celý jako skádě. Inu slovem čina ubrudná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nedal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle. Inu, na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablísklo, milý drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraj. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Aby zvěděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek, murka, zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Z drobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
1: Jášku, cože? Horkou jehlu?
0: No, tu vám alavanty přinesu. A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku táborský, takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
1: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, už ji drží všemi desíti.
1: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
1: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
0: A drobínek, jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
1: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypi všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
1: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález.

0: Jeď, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil štěný pomníček. Cirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. V krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a pojď, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim, ceť, neceť, milý klián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Cirkuš. Ten by byl po rosolce málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Cirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilian otočí a hati pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám se slalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod. Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za Drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kde jakou nevymýšlenost. U Drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten Drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom vyjel zevra zlatý kočár a pan Drobínek v něm inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový Cirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Cirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na Drobínka šli až závratě. V tom Cirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěla bůh ví kam. Kilian ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A Drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Na pouti.

Sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka, ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, a šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat, pojď si na něco hrát. A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzukovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho. Vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ty ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat a pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen pro ty nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Co pak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček, zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl a začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek. Ouvej, ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk. Zub se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha. A když kamenem hnul doleva, Ťuk vřískal, pozor, hlava.
Bzuk bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí tuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanechaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet, kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrstalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal ťuk. Byli v koncích.

Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška třepetalka, pak motýlek bělásek a přiběhla kobylka hopsalka. Po ní žabka kuňkalka a myška hrabalka a nakonec brouk brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej rup, hej rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretinu. Tam zvířátka ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantoflíčkem a jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

0: Ještě děti nevíte, že Kristýnčina babička je zapomnětlivá, jak tak starší lidé někdy bývají.
1: Dnes propleju kopr, aby pěkně rostl. Kristýnko, připomeň mi to.
0: Měla za den tolik běhání a starání, že jí záhon vypadl z hlavy.
2: Překvapím babičku. Vypleju to sama.
0: Vytratila se do zahrady a...
1: Kristýnko, Puňčo, kde ji máme? Máš pravdu, v zahradě. Co pak tam asi tropí? Co to? Kde je kopr?
2: A hotovo. To jsem šikovná, viď? Hezky nám poroste.
1: Dítě, hezky nám poroste rmen. Vždy jsi ho spletla s koprem. Proč pak si nešla za mnou, když jsi chtěla plét?
2: Když ty bys nebyla překvapená.
1: Za takové překvapení ti pěkně děkuju.
2: Víš co, babi, tak já už ti nikdy pomáhat nebudu.
0: A nafoukla se. Tváře jako balónky, pusu zamčenou. Kdyby se na ní neculily babičiny lívance, snad by ji ani neotevřela. Ale říct za ně děkuju, to ne.
1: Hezky trucuješ, jde ti to moc dobře.
0: Dokonce babičce neřekla dobrou noc. Kopr nekopr, babička byla ráda, že jí z vnučky roste pomocnice. Kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Hlavně, že je ochotná a těší ji někomu udělat radost. Ale že z ní roste hubatice a nezdvořačka. Na zítří vyrazila babička s Kristýnkou na výlet.
2: Babičko, vidíš ten lesík a nádraží s kytičkami? Jako z pohádky, viď?
1: A chtěla bys některou slyšet?
2: Chtěla. Jakou dneska?
1: O kouzelných slůvkách.
2: Zaklínacích, viď?
1: Možná. Byla jedna holčička jménem Mariška. Měla pejska.
2: Puňťu.
1: Vypravili se spolu na výlet. Bláčkem, motoráčkem, ráno tam a večer zpátky, ať ten výlet není krátký. A aby viděli, jak krásně je i tam, kde je nožky sami nedonesou.
2: Jako my.
1: Mariška byla z nádražácké rodiny, na dráze byla jako doma a tak je maminka pustila. Hlídej, Puňťo, ať se nám Mariška nestratí, nikde cestou nevystupujte a ať nedělá ostudu, volala za nimi.
2: Ostudu?
1: Mariška totiž jak byla hezká, tak byla hubatá, dokonce drzá.
3: Pohlídám, neboj se, maminko, naschledanou.
4: Nejsem knoflík, abych se ztratila. A když sama se najdu, a lehni.
5: Dobrý den, jízdenky, prosím.
4: Kalhoty nosím.
5: Cože?
4: Vidličky a nože.
5: Slyším dobře?
4: To já nevím, jestli nejste hluchý.
3: Mariško, dej panu průvodčímu lístky. Víš, co říkala maminka?
4: No jo, abys nežaloval.
5: Děkuju, slečno.
3: Děkujeme, pane průvodčí.
5: Šťastnou cestu. Dobrý den, to říct neumí a jezdí to ve vlaku. Jízdenky, prosím.
4: Je, Slavěnice! Hej, průvočí, proč nejedeme?
5: Čekáme na přípoj, slečno.
4: Ježkovi oči, budeme tady trčet dlouho.
1: Málem třískla oknem, když to uviděla.
4: Zmrzlina! Puňťo, tamhle mají zmrzlinu.
3: Mariško, zůstaň tady.
4: Co je to? Nehafej, zůstaň.
6: Vanilková, borůvková, nebo si mám dát oříškovou?
1: Zatímco si u stánku vybírala a přebírala, přijel do stanice další motoráček. Mariška se lekla a s kornoutem v ruce skočila do prvního vagónu. Výpravčí zvedl plácačku a motoráček se rozjel.
4: Je, pomoc, to není můj vlak. Není tu Puňťa, zastavte!
1: Puňťa, zatímco Mariška lelkovala na peróně, se opřel předními tlapkami o okno a věrně ji hlídal. Jenom na chvilku mu výhled zakryl vlak, a Mariška najednou Nikde. Ani na peróně, ani v jejich motoráčku. Zavil. Tlapkou si otevřel dveře rozjíždějícího se vláčku a vyskočil ven. U zmrzlinového stánku a první koleje nasál Marišťinu stopu. A dál nic. Punťa vyrazil.
2: Paní vyhybkářko, prosím vás, na kterou stranu odbočil vláček, motoráček od Slavěnic?
1: Dáš se po kolejích vlevo.
2: Děkuju moc krát.
1: Mariška zatím řádila. Jen vstoupila paní průvočí, dobrý den, jízdenky prosím, rozbrněli ji uši.
4: Zastavte, hned se otočte, bude to, chci ven.
1: Třískla zmrzlinou na potah lavice, začala vřískat a dupat. Průvočí si pomyslela, že to dítě snad uteklo z polepšovny nebo z blázince. Kloudná řeč s ní nebyla a tak ji na příští stanici vysadila. Ať si s ní poradí pan přednosta.
4: Chci domů. No tak zatelefonujte někam. Chci Punťu, hned. Dělejte něco, slyšíte?
1: Na pana přednostu povykování neplatilo. Hned poznal, že malá cestující je rozmazlená, rozcapená holčička, která si myslí, že nezdvořáctvím a dupáním všecko zmůže.
4: Sedíte si snad na uších, nebo co? Slyšíte?
7: Jak? Co? Slůvek, která se mi vůbec nelíbí, tady lítalo tolik, až mi zalehlo v uších. Musím počkat, až se mi odlehne.
4: A až se vám odlehne, budete mě slyšet?
7: No, já slyším jen některá slůvka. Taková ty asi neznáš.
4: Jaká?
7: Stejně by si nezapamatovala. Slyšíš je každý den a nic. Jestli ty na ně nejsi hluchá.
4: Náhodou, já jsem moc chytrá a slyším všecko.
7: No.
8: Dobré ráno, prosím vás, buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, jsou slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, jsou slůvka kouzelná. Naschledanou těší nás, hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, jsou slůvka kouzelná.
1: Věř nebo ne, Mariška se najednou začervenala jako růžička.
4: Pane přednosto, prosím vás, byl byste tak hodný a zatelefonoval do Slavěnic, jestli tam nemají pejska, Punťu. Já jsem se mu ztratila jako knoflík, ale už jsem se našla, tak aby se o mne nebál.
7: No, tak to je jiná. Počkej, prosím tě. Haló? Ano? No tak Marišku máme tady. Ale ne, proč by zlobila? Ano, vyřídím. Punťa sem běží, Mariško.
4: Děkuju. Jak mě našel?
7: Spěchal za motoráčkem, který si spletla. Všude pozdravil, slušně se zeptal na cestu a poděkoval za radu. Tak milému pejskovi každý rád pomůže. Pojď, za chvilkou máme tady.
2: Mariško, přece jsem tě našel.
1: To bylo shledání. Domů se cestovatelé vrátili úplně včas. A jakoby nic. Jenom maminka se moc divila, jaká se s Mariškou na tom výletě stala kouzla. Vztekání někde zapomněla a sama od sebe říkala: prosím, děkuju i dobrý den. Je, vystupujeme, honem, Kristýnko.
0: Tak se zapovídali, že málem přejeli. Doma šla Kristýnka do sebe.
2: Bobby, já se ale nevztykám tak jako Mariška, než se polepšila, viď?
1: Někdy si zatrucuješ, někdy si hubatá. Když...
2: Já vím, babičko, že už se na mě nezlobíš za ten kopr.
1: To víš, že ne. A ty se prosím nezlob, že jsem si hned nevšimla, že jsi mi chtěla udělat radost. Až nám naroste nový, vyplejeme ho spolu. Co říkáš?
2: Ano. Dobré ráno, prosím. zdravím vás. Buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc. Znám slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání. Děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, znám slůvka kouzelná. Naschledanou, těší nás. Hodně štěstí v každý čas, šťastnou cestu, dobrý den, znám slůvka kouzelná. La la la la.

o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
2: Slyšel, Škudibíko?
3: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
2: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
3: A víš, že bychom mohli?
1: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a veverky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
3: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
1: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se Škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, Panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal.
1: Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci.
0: A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok.
1: Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
2: Jasně, šéfe, řekl Bobek a nadmul hruď.
1: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly.
0: A Bob s Bobkem zatěli ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel.
1: No jo, no, uvidíme, uvidíme.
0: Vzal plechovku s černou barvou a štětku.
1: Pokácíte všechny stromy, které vám označím, a nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka.
0: Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce.
2: Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku.
0: Radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo.
1: Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp.
3: Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku, ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit.
1: Bobku, to je můj pot.
2: Já už mám taky dost.
1: Tak si na chvilku lehnem.
2: Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása?
1: Krása, krása, udroval Bobek.
2: Píchá mě jehličí, lechtá tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. V klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domů.
0: Ale vyskočili oba, protože zvedl štěkot Broka a hromování nemravy.
1: U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete, podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného dne.
0: Bobek si nasadili přilby, motorové pily jim zavrčeli v rukou a zakousli se do stromu. To byla jiná práce.
1: No, tak vidíte, mládeži, řekl hajný nemrava, když přišel večer za králíky na paseku. A zítra hezky naděláte z kmenu vor a poplavete s ním na pilu. Přijďte ráno včas. Přijďte včas, nebo uvidíte.
0: Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo.
1: Tak se nám to povedlo, kamaráde.
2: Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy.
0: A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky.
1: Támhle je malý vůz.
2: A támhle je velký vůz. No ano, ano. A je čím dál tím větší.
1: Bobku, jede k nám.
0: K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět,
1: se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem.
2: Bobe, já se bojím.
1: Neboj, Bobku, já taky.
2: Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat?
1: No co, prohlédneme si je. A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný.
2: Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě, napomenul ho Bob. Kdo ví, co mají za lubem?
1: Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavalel.
4: Vytvořte řetěz a zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř.
1: A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas.
5: U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř?
1: Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozorněli. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas, ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu. Jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky.
5: No, to jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl?
2: Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera, doplnil informaci Bobek. Z Venuše.
1: Ozvalo se za zády králíků šeptem. Ale to už hajný nemrava s Brokem odcházeli domů. Bob ještě zkusil zavolat.
2: Pane nemrava, prý jsou z Venuše.
1: Ale ten jen mávnul rukou a křičel.
5: To mi fuk, ale cirkus mi z lesa dělat nebudou.
1: A to už se malý tečkovaný králík rozplakal.
2: Já chci domů. Já chci domů.
1: A svou malou packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil kosmický korál.
2: Tatínku, tatí,
1: plakal usedavě.
2: Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí,
1: uvažoval Bob.
2: A co kdyby jsme panu Hajnému udělali zatmění měsíce?
1: Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy.
2: Jasně, pochopil jsem, řekl Bob.
1: Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna. Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl.
2: Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka. A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí.
1: Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna.
6: To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť a to my chodíme oběma najednou,
1: řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu. Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu.
2: Račte prosím na návštěvu, řekl a Bob s Bobkem vstoupili do korábu.
1: Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku.
2: Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík.
1: Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal:
2: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří.
1: Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť.
2: U vás nikdo nepracuje?
1: Divil se Bob.
2: Ne, my už máme všechno hotové.
6: A co škola?
1: Ptali se králíci.
2: Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození.
6: Teda, tak to máte u vás moc pěkné,
1: pochvaloval planetu Bobek.
2: Jestli chcete, můžete letět s námi,
1: zval Boba a Bobka veliký králík.
6: No jo, když my nejsme puntikatý,
1: řekl Bobek.
6: To je škoda,
1: povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení.
2: Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka.
1: A pak už hvězdolet odstartoval.
6: Ahoj, venušáci,
1: volal Bobek, dokud jim návštěva nezmizela mezi hvězdami.

0: Ale co my, babku? Přece už nestojí za to jít spát. Tak se dáme do práce, ať nemrava nenadává. A začali svážet dříví k řece a stavět vor. Už byli s vorem hotovi a slunce bylo pořádně vysoko a už se chtěli začít posmívat, že hajný nemrava zaspal, když zaslechli hromování. Prach a broky, kdo mi zamaloval okna, já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil brok, tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed! Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to, nemrava se za chvíli zadýchal, ale brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně. A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda, samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši hrdinové vstříc dalšímu dobrodružství.
2: Digi básnička.
3: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
4: A teď ještě jednou.
3: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

ručičky, dal jsem jim pít mý koze lžičky. Byli asi jako má dlaň maličký, dva chlapečci a dvě holčičky. Přinesl jsem domů čtyři kočičky.

jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc mou zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá.

0: tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen Camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, Macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kde kdo, ohrnul nos Macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil Camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít?
1: Já jednoho potkal. Předevčírem.
0: Fakt. A čí byl?
1: Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru,
0: pochlubil se Macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná a tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm Macourek a připásnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup! Zub chroust, v slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že Macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním Camfourek.
1: Zakousl se do mě křeček a už se pustil, když jsem ho namočil.
0: To nebyl křeček, ale brabenec. Támhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval Camfourek. Jenže Macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si Macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se Camfourek. Ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác.
1: Co je? Kdo je? Co se děje?
0: Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal po tom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout.
1: Mám prostě dneska smůlu, no,
0: žehral zamračeně Macourek.
1: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší,
0: těšil ho Camfourek.
1: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
1: Však my ti to oplatíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
1: napřed bych se napil, kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: Kapitola 7. Jak si hrají květiny? Nejdříve jsme přišli k slunečnicím. Točily se na jednom místě tak rychle, že jejich velké oči, sploštělý nos a široká ústa takřka splývaly a vypadaly jen jako čáry natočící se káče. Tu jsem si všimla skupiny chudobek. Drželi se za ruce a tančili tak lehounce, že se nožkama sotva dotýkali půdy a při tanci sladce zpívali.
1: Do kolečka, do kola, než nás paní zavolá.
0: Ta, co hrála královnu, stála uprostřed v kruhu. Jakmile se ostatní před ní uklonili, zavřela oči a začala zpívat sama.
2: Můj princ má mě rád, trochu snad, jenom mne, vroucně, horoucně, vůbec ne.
1: Vůbec ne, vůbec ne!
0: Opakovali ostatní chudobky a znovu se začali točit a zpívat.
1: Vůbec ne, to by tak, leda by byl hlupák, nebo snad neměl zrak.
0: Pak královna postoupila k tančícím se zavřenýma očima a s rozpřeženými pažemi a jak ostatní kolem ní kroužili, jednu v letu chytila a zpívala.
2: Můj princ ten je tady, můj princ ten je tady, že jsi moudrý, to já vím, vystup princi, vystup z řady, tebe já si vyvolím.
0: Pak ji políbila na čelo a ostatní pokračovali v tanci a zpěvu.
1: Do kolečka, do kola, než nás paní zavolá.
3: To je nejhezčí kolečko, jaké jsem kdy slyšela zpívat a viděla tančit.
0: Svěřila jsem sametušce. O kousek dál jsem obdivovala čtyři narcisy, které seděly u plochého kamene a házely malými zlatohlávky. Velmi se to podobalo naší hře z drápky a každá sestava byla doprovázena říkankou. Teď narcisy odříkávaly.
4: Čilimníky, štírovníky, čimišníky, zlatý dešť.
0: Potom jsem přeběhla k fialám. Šplhali na zeď, aby unikli veverce, která je honila.
3: Nahoněnou, nahoněnou!
0: Vykřikla jsem radostí.
3: Konečně hra, kterou znám.
0: Ale zeď byla úzká a porostlá mechem, takže jsem sklouzla a spadla na zem. Veverka přiběhla a pomáhala mi vstát, zatímco fialy mě obklopily. Naštěstí jsem si nic neudělala, jen jsem si otírala dlaně rubem zástěrky a usmívala se na květiny. Zdálo se mi, že fialy mi rozumějí líp než ostatní květiny, když si dovedou hrát nahoněnou.
3: Srdečně vám děkuji, paní Veverko.
0: Oslovila jsem ji.
3: A odpusťte mi mou neobratnost.
5: Ale vždyť není co odpouštět,
0: odpověděla veverka.
3: Jmenuji se Anička.
0: Řekla jsem, obracejíc se ke květinám.
3: Na zdi naší zahrady roste plno fial. A doufám, že vás tam všechny uvidím, až se zase vrátím na zem.
0: Při mých slovech všechny květiny začaly hlučet jedna přes druhou. Vytáhli z blůz zlaté medailonky ve tvaru krychliček.
1: Když jsi přišla ze země,
0: volali.
1: Pověz nám, mají-li naše amulety takový tvar jako slunce.
0: Ale veverka se do toho vložila.
6: Schovejte své amulety, schovejte je. Aničce jistě už řekli, že nesmí vyprávět, jak vypadá slunce.
0: Fialy mě však zahrnovaly dál množstvím otázek, až jsem litovala, že jsem vůbec promluvila. Veverka, která byla dřív tak zářivě rusá, že se podobala poletujícímu plameni, když skákala z větve na větev, zešedivěla teď starostí. Ale v tom všechny amulety zmizely za blůzami a fialy i macešky se dali na útěk. U mne zůstala jen sametuška. Divila jsem se, proč to zděšení a ten útěk, až jsem si všimla, že nad námi poletuje nádherná vlaštovka. Nejdříve jsem byla překvapená, že je tak veliká. Zapomněla jsem, jak velice jsem se zmenšila, když jsem vyslovila ono kouzelné zaříkadlo, které mi pomohlo vniknout do království květin. Světlo stršelo na vlaštovčiných křídlech modrými blesky a nic nemohlo být bělejší než její bříško. Několikrát zakroužila kolem nás a pak jediným rozmachem vzlétla, aby kroužila zase o kousek dál.
7: To je ředitelka naší školy,
0: šeptala mi sametuška.
7: Excelence Šedozelená je její nejlepší přítelkyně a asi s ní o tobě mluvila. To ona na nás dohlíží o přestávce a chtěla se patrně podívat, co děláš.
0: V té chvíli k nám přišla podléška a nesla v ruce maličký čtyřlístek. Byl krásný jako krémový koláček a roztomilý jako koťátko. Ustavičně hladil podléšce tvářičky a objímal jí kolem krku tak bouřlivě, až její nažloutlý obličej zrůžověl radostí.
7: To je záslužný odznak naší třídy,
0: zvolala sametuška.
3: Jak to? Záslužný odznak?
0: Divila jsem se.
7: Ano, smí ho nosit nejlepší žačka ze třídy. Jsou to maličké čtyřlístky, které pěstují v kanceláři paní ředitelky. Jsou tak roztomilé a přítulné, že naše nejlepší žačky pracují celé týdny a ani si neodpočinou, jen aby je dostali a směli nosit.
0: Spozorovala jsem, že všechny květiny se závistivě dívaly na podléšku. Vysvětlovala jsem právě sametušce, že u nás ve třídě zapíly odměňují pochvalou, když v tom nějaká pampeliška do mne vrazila tak silně, že jsem se převalila.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
4: Tady
3: jsme,
4: tady
0: je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
5: Pozor tam uvnitř!
0: Ožila, na svět se nám vrátila, i se svou babičkou,
6: vystrašenou dceričkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
7: Piggy vtipk.
8: Soudce kárá obžalovaného.
9: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
8: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
7: Tvrdá jako kámen.
10: Byla asi hodně stará.
7: Možná si na ní vylomil zub, tak jsem vztekal.

0: znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: A budeme cvičit.
1: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
1: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, víš?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měly najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme. Vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
1: Protože mi křupou záda.
2: To taky. Ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
1: Jako medvěd.
2: Tak si zívni. A teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček. Na zadeček, nohy dáme do roznožení. Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
1: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
1: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
1: Tak to jde.
2: Už ho držíš.
1: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
1: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
1: To jsi mě kopnul jenom.
2: Chyť si ho.
1: A zase musím hodit. Jo, já vím, kdybych popnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
1: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
1: Je to líp, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
1: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
1: No, to mám
2: tak
1: složitější, já to ale
2: tak
1: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď. No, výborně. A hoď mě.
1: Tak,
2: děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
1: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šipkovaná.
1: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme.
1: Tak nic.
2: Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů. Tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop. Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček a drží. Super, tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu, tleskneme a chytíme míček do košičku. Hop, nahoru, tleskni a chytím.
1: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. A chytíš. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
1: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět, měj se hezky.
1: Ahoj, Hanko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Dnes je 23. července.
1: A svátek slaví Libor.
0: Libor to je jméno nejasného původu a ani neznáme jeho význam.
2: Asi znamená líbezný.
0: Takže takový milý, nebo půvabný, nebo roztomilý, že?
1: No, abych vám to přiblížil. Nebo může znamenat svobodný.
0: Roztomilý a svobodný? Obě možnosti jsou dobré.
1: Takže Liboli, Liborové, můžete si vybrat.
0: Ale hlavně všechno nejlepší
1: k svátku.
0: Pa-pa-da-pa-pa-pí, bum. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Kdák, kdák, kdák, snesla jsem vejce za pěťák. Hospodyni, na

0: fialová nadílka. Aby se kuřátka šťastně vylíhla, je třeba sedět, sedět a sedět. O zábavě si tou dobou každá slepice může nechat jenom zdát. A tak, když Čmelda s Brundou přiletěli na návštěvu ke slepici, jejich kamarádka zrovna seděla na vejcích a podřimovala. Čmeláci chvilku poslouchali ten slepičí koncert, ale pak raz, dva, tři zatroubili. Vykřikla slepice a protože myslela, že hoří, uháněla jako splašená pryč. Jen pírko po ní zůstalo. Čmelda s Brundou poskakovali radostí, jak se jim ten žertík vydařil a smáli se, až jim tekly slzy. Uslyšel je Pučmelout a hned chtěl vědět, co se děje.
1: Brundibáři, ven s tím, ať se taky zasměju.
0: Tomu by si Pučmeloude stejně nerozuměl. Smáli se dál oba čmeláčkové. Ale Pučmelout se nenechal odbít.
1: Ne, a proč?
0: Protože čmeláci se smějí jindy než Pučmeloudi.
1: Jo, a proč?
0: Divil se Pučmelout. Pro slepičí kvoč, vysvětlovali Čmelda s Brundou. V tom ale Pučmelout zahlédl to ztracené slepičí pírko a chňapnul po něm. Teď se zas divili čmeláci. Nač ti bude? Na peřinu nebo za klobouček? Ale Pučmelout prohlásil, že je to jeho tajemství. Tak nám ho prozraď, my ti taky něco prozradíme, loudili Čmelda s Brundou.
1: Já nechci nic vědět, stejně bych to zapomněl. Brundibáři zvědaví.
0: Odháněl je Pučmelout a sliboval.
1: Jen počkejte, tentokrát všechny překvapím.
0: Když Pučmelout s pírkem v hrsti a s čmeláky v patách odešel, vrátila se rozhněvaná slepice.
2: Napálili mě.
0: Vzdychala a rozhlížela se kolem dokola.
2: Čmeldo, Brundo, leste darebové, já vám srovnám ty kadla. Kde jste? Tady, mami, tip, už jsme se vyklubala, tip.
0: A z prázdných skořápek se vybatolila dvě roztomilá žlutá kuřátka. Slepice se rázem zapomněla zlobit a rozpřáhla křídla.
2: Pá, děti moje zlaté, pojďte ke mně, ať vás zahřeju.
0: Ale kuřátkům nebyla zima. Na světě se jim líbilo a chtěla si hrát.

0: Pak přišli i Čmelda s Brumdou a měli radost, že mají dva úplně nové kamarády. Teprve teď si slepice všimla, že jí chybí to pírko.
1: Mé nejkrásnější pírko, kde je? Tady bylo a už není. Lamentovala. Pomoc! Ukradli mě!
0: A rovnou se obořila na čmeláky.
1: Je vaše vina, že jsem utíkala jako splašená a v tom spěchu někde vytrousila své nejkrásnější peříčko.
0: Tak už se nezlob, víckrát to neuděláme, slibovali čmeláci. My ti povíme, kde tvé ztracené pírko je, upuč Melouda.
1: Pak,
0: rozčepířila se slepice.
1: Pak, tentokrát mu to spočítám.
0: Než se však stačili za Pučmeloudem vydat, přiběhla kuřátka a celá se strachy třásla.
2: Píp, píp, fialová hrůza, píp, příšerná příšera, fialový duch.
0: Pískala vyplašeně a žalovala.
2: Honil nás a strašil nás.
0: To bylo něco pro čmeláky. Tak, abys věděla, milá slepice, že jsme tvoji opravdoví kamarádi, my to fialové strašidlo najdeme, chytneme a zneškodníme.
3: Tetelí se vzduch.
4: Tetelí se vzduch.
3: Je prý tady duch.
4: Je prý tady duch.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Máme na to čuch.
4: Máme na to čuch.
3: Kde takový duch?
4: Kde takový duch?
3: Spí a loví.
4: Spí a loví.
5: Je, je, je.
4: Jeho doub je snadno zjistí.
3: Snadno.
4: Jehličí a listí.
3: Jehličí.
4: Jsme totiž specialisti.
3: Specialisti.
4: Na duchy.
3: Na duchy.
4: To nemáte. Potuchy.
3: To nemáte potuchy.
0: Čmelda s Brundou se plížili od kopretiny ke kopretině jako opravdoví detektivové, když tu najednou se před nimi něco myhlo. Fialový přízrak. Ale než ho stačili chytit, byl ten tam. Jen ozvěna jeho strašidelného kvílení se ještě vznášela nad loukou. Čmelda s Brundou se plížili dál a radši skoro ani nedýchali, aby ho nevyplašili. V tom se zase před nimi objevil strašlivý fialový stín, zanaříkal a zmizel.
3: To je nějaký ufňukaný duch, povídal Čmelda a Brunda řekl. Hele, stopy, fialové, ty budou jeho.
0: A tak se po nich vydali a nemuseli jít daleko. Na krtčí hromádce seděl Pučmeloud, slepičí pírko namáčel do kalamáře s inkoustem a něco sepisoval. Někam za něj vedly ty stopy a odtamtud se teď ozývalo známé kvílení. Čmeláčkové se zastavili, pusy do kořán.
6: Přestaň kňourat a nevyrušuj, jo?
0: Bručel mrzutě Pučmeloud.
6: Až tohle dopíšu, vydrhnu tě pískem na nádobí.
0: Pískem radši ne, zanaříkalo to někde za Pučmeloudovými zády.
6: Tak si neměl lézt do kalamáře.
0: Rozčiloval se Pučmeloud.
6: Co mi to dalo schánění? Nejdřív papír, pak péro a nakonec mi sem vrazí splašený kvapník a připraví mě skoro všechen vzácný inkoust. Kvůli tvému věčnému kvaltování nenapíšu teď své paměti.
0: A skutečně vedle Pučmelouda se teď objevil velice sklíčený a velice fialový kvapník a marně se snažil Pučmelouda uklidnit.
5: Já jsem přece nespad do tvého inkoustu schválně. Radši mě polituj. Hele, Pučmeloude, něco mě napadlo. Co kdybys mě zkusil vygumovat?
0: Pučmeloud vyskočil, jako když ho píchne a zlostně zahodil slepičí brk.
6: Nemám gumu, hulákal. A teď už ani inkoust. Za všechno můžeš ty potrhlý brouku. Nechci tě tady, nemůžu tě ani vidět.
5: Já bych rád odešel, šeptal zoufalý kvapník. Ale co pak můžu? Kdo mě vidí, každý se mě poleká.
6: Jestli najdu zmizík, tak se těš,
0: vykřikl zuřivě Pučmeloud a začal hledat po všech kapsách.
5: Zmizík ne, prosím, zmizík ne, radši najdi písek na nádobí,
0: polekal se kvapník. A to už čmeláci nevydrželi a kvapníka se zastali.
3: Že by ses nestyděl, Pučmeloude, povídal Čmelda. Nevidíš, jak je kvapník nešťastný?
6: Já jsem taky nešťastný. Proč nepolitujete mě, brundibáři, brundibárovatý? Těšil jsem se, že napíšu své paměti a že všechny překvapím.
0: Jenže si na to sebral slepici její parádní pírko a kdo ví, jak to bylo s papírem a inkoustem. Pojď s námi, kvapníku, a řekneme každému, že ten fialový duch si ty, aby se tě už nikdo nebál. Tak na co ještě čekáš? Rychle pojď.
5: Rychle, to já moc rád.
0: Usmál se šťastně kvapník a rozběhl se za svými kamarády. Díky Čmeldovi a Brumdovi se kvapníka od té doby opravdu nikdo nebál. Ani ta malá kuřátka. Fialová barva byla dokonce nějaký čas ve veliké módě. Ale jen do té doby, než sluníčko a déšť vrátili kvapníkovi jeho správnou barvu. Své parádní pírko dostala nakonec slepice od Pučmelouda zpátky. Nač by mu taky bylo, když už neměl inkoust.

0: Aničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: kolovému keři.
1: Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu,
0: řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
1: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi vochomůrka zatím ukýchá,
0: staral se křemílek.
1: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
0: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno. Já ti, křemílku, pomůžu. Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, divy, už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil křemílek, bochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
1: Co si myslíte? Povídá, já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce,
0: chtěl říct vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a růženka nikde. Na pasece křemílek povídá.
1: Je tamhle v kapradí, kouří se tam z konvice.
0: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lítka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
2: Jen račte dál, rychle račte o dům dál.
0: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál a na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
1: růženka je určitě tamhle v ostružinách, kouří se tam z konvice.
0: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl křemílka s vochomůrkou, křikl na ně,
2: jděte rychle pryč, sem se nesmí, jestli mi tu vochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
0: A tak šli rychle dál, až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A křemílek povídá,
1: bochomůrko, růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
0: Jenže on tam vodník kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
2: Jestli mi tu vochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
0: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A křemílek bloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
1: Hola, holala.
0: Volali holalala, volali holalalala. A v tom křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
1: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů,
0: povídá křemílek.
1: Jenže, co je nám to platné, když tu není růženka s konvicí čaje?
0: Vešli do světnice,

0: a Růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá:
1: to je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali? Řekl Křemílek. Kde bych byla?
0: Divila se Růženka a nalila Bochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Bochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
1: Je, to je ten můj,
0: zatleskala rukama Růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí tam, sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hrom bije. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik,
0: napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál. Na půdě zatím pod sudem přemýšlí druhá sestra.
4: Jsem už velká dívka a dosud jsem bouři neviděla. Pokaždé mě otec a matka schovali. Proč asi? Jsem přece chytré děvče, ve všem si vím rady. Nemám se čeho bát. Půjdu, jen maličko se z okna podívám, pak se vrátím a sestry se nic nedoví.
0: Tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu, po špičkách jde dolů k oknu. Bože, po dvoře tam chodí vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, září meč po boku a černé oči svítí jako hvězdy.
4: To musí být svatý Patrik,
0: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů.
5: Tvé sestry odvedl muž z moře,
0: řekli dceři.
2: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
5: Žádná se dosud nevrátila.
2: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
5: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
0: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
5: Co tě to napadá?
2: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
5: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
2: A žádný nevyhrál.
5: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
0: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
1: Víš, co máš dělat?
2: Bude-li oheň kouřit?
1: Nech otevřené dveře i okna.
2: Bude-li vítr?
1: Zavři okna.
2: A přijde-li bouře?
1: Zavři dveře i okna.
2: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
5: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
0: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby ji ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
2: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
0: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
6: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo mě nepřemohl. Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
2: Odvedl si do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
6: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Leda, že bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
2: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se!
0: Zvedla dívka meč, ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře. Statečně se bije děvče. S síly jsou vyrovnané. A bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
7: Tvůj konec se blíží.
0: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jílce a ovinuli se muži z moře kolem krku. Jakoby jej pevná ruka držela. Marně se snaží nadechnout. Klesá na kolena, bere ruku protivníka do své.
7: Prohrál jsem.
0: Jen to řekl, bouře se utišila. Mezi vlnami se otevírá cesta, bílým sametem potažená, a po ní kráčejí ke břehu stovky dívek. Mezi nimi obě sestry. A další div. Na moři se vynořil ostrov. Na něm stříbrný zámek.
8: Jsem vysvobozen ze zakletí,
0: praví muž z moře.
8: Jsi-li chlapec, budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
0: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

0: chřipk.
1: Běží malý černý pejsek pouští Sárou. Běží, běží, nikde nic, jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
2: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak...
3: Tak co?
0: Tak se počůrá.
4: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
5: Hele, letecký den. A ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, vzbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík a ušlezl po uchu na člověkovu tvář. Tak, že tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal pytlík a zašťoural po druhé.
4: Najednou se ozvala ohromná rána jako z děla. Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře.
5: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
1: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál. Komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Co, jsi smutný, Piggy?
0: Oj, Hanko.
2: No?
0: Hanko.
2: Co?
0: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
2: Tak směle do toho.
0: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem? A medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštichu
0: nechá. Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
0: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
0: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
0: Dá,
3: tak jo.
0: Takže je dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
0: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
0: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdybychom si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
0: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
0: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
0: Já, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
0: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
0: Krátilo o ten zadeček, to znamená, že já se nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
0: Kraj koberce taky.
3: Kraj koberce. Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
0: Stojím.
3: No, tak teď jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí. Protože
0: jsi gymnastka na tebe, já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že si ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
0: Jo, když letím v tom vzduchu.
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojtu Kocoura.
0: Dobře. Tak schválně.
3: Jdeme. Startovací čára, špičky na ní. Pérujeme.
0: Ano, odraz,
3: hop. A super, podívej se.
0: Já jsem skočil dál.
3: Jseš o půl metru dál. Výborně.
0: To je hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice. Kolik mají atleti pokusů? To ti klidně řeknu.
0: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky?
0: No, nevím. Kolik jim kdo dá? Tři.
3: Takže teď máš poslední možný.
0: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
0: A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se. Pozor, odraz. Letím. Teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
0: Huga, aby Huga vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
0: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč, teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
0: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stojnou, pokrč v kolenu. Musíš spevnit všechny svaly u páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
0: A chce to pořád mít kolínko povolené, vy?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
0: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
0: Já teď
3: ale
0: zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
0: ty
3: tak.
0: Ty běž trénovat děti.
3: Ano.
0: Já zajdu k Hugovi.
3: Ano.
0: A budu trénovat
3: Přesně
0: Huga.
3: Přesně tak.
0: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jableční koláč?
0: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
0: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečníko.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
0: Ahoj, děkujeme.

0: Máničko.
1: Ano.
0: Rozsvít lampu.
1: Ano.
2: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
3: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
1: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
0: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
4: Yeah.
2: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.

0: plamen svíček.
1: To jo.
2: Podzim mám vklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny.
3: Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky hýčkat vzpomínky.
1: Dva králíci mám z klobouku, vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, v spánku leh si den.

0: Dnes je 23. července.
1: A svátek slaví Libor.
0: Libor to je jméno nejasného původu a ani neznáme jeho význam.
2: Asi znamená líbezný.
0: Takže takový milý, nebo půvabný, nebo roztomilý, že?
1: No, abych vám to přiblížil. Nebo může znamenat svobodný.
0: Roztomilý a svobodný? Obě možnosti jsou dobré.
1: Takže Liboli, Liborové, můžete si vybrat.
0: Ale hlavně všechno nejlepší
1: k svátku.
0: Pa-pa-ra-pa-pa-pí-bum.
3: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře voňavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec, škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné, jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům. A tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovy, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všechno začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě jakoby se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři. Ale kteří chtěli být obři, ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Seděli jsme na pravém břehu na navigaci, až tam, co se stýká revír Bránický s Modřanským, a zase nás bylo o jednoho víc. Václav Vaněček v umačkané zelené kazajce a kalhotech s ustaranýma, nevyspalýma očima. Valenta oblečený po mlynářsku, Věnceslav V. Vltavský na sobě novou olivově zelenou kamizlu s kostěnými knoflíčky. Podschalský vodník Volejník v hrubé pracovní haleně s velkými kapsami, které má stále plné vlasců a háčků, režních nití, plováků a splávků. Bránický Vilém Vrbovec byl dnes bez šály a čepice, ale s Hubertusem alespoň přes ruku. Před chvílí jsme vyšli kus proti proudu od Barandovské skály a přeplavali sem, abychom si mohli v klidu promyslet, co všechno jsme od včerejška zjistili. Bylo toho nemálo, ale nic zrovna pro radost. Co jsme zjistili všichni před Barandovskou skalou? Vodníci se pod Barandovskou skalou dívali a rozhlíželi, potápěli se a prolezali po břehu. Viděli stopy velikého kapra ve vodě a dokonce i na břehu a dohodli se, že to byl Kulda.
1: To byl Kulda.
0: Našli mezi kamením velkou zlatou šupinu a hned řekli, že je Kuldova.
2: Je Kuldova.
0: Viděli lidské stopy, takhle trochu výš, a poznali, že ty stopy jsou od lehkých polobotek, jaké se k vodě nenosí.
2: Kde pak k vodě?
0: A ještě kousek vedle stála prý menší káť s vodou. Zapsal jsem to všechno do zápisníku, obkreslil stopy a vložil mezi lístky tu zlatou šupinu, jak se sluší na toho, kdo vede pátrání. Když se Valenta poptával všech, kdo viděli Kuldu na Malostranské straně minulý pátek schánět rybí lahůdky, zjistil jednu věc, ale ta stála za to. Několik vodních šneků, dva kapři a malý úhoř Aleš se shodli, že Kulda kapří lahůdky neodnášel k čertovce, ale jak je našel, hned je polikal. Scháněl prý je až do večera a snědl toho takovou spoustu, že by to stačilo pro hojnou kapří rodinu a ještě by se leckdo přiživil. A ptal se, kde koho potkal, jestli si myslí, že po tom všem jídle je ještě tlustší a ještě větší než dřív. A kdykoliv slyšel, že je, tvářil se velice šťastně. Václav Vaněček se konečně začal vyptávat, jak to bylo s Kuldou poslední dny předtím, než zmizel, a dověděl se lecos. Především zjistil, že ten kapr, co s Kuldou skutečně mluvil minulý týden ve čtvrtek, nebyl jen tak obyčejný kapr, ale takzvaný solo kapr, známý rybí spolupracovník všech pražských novin a časopisů. Za druhé se dověděl, že Kulda ještě v pátek z večera zaplul kus dolů po řece k bagru, co těží písek. A tam se v písku třel a válel, čistil a cídil, až se leskl jako měděná pánev a zářil jako slunce. Věnceslav V. Vltavský a já jsme zjistili, že po obou březích Vltavy, od Modřan a Chuchle až po Karlův most, nemluvilo se o ničem jiném, než o nebývalém velekaprovi, kterého měli spatřit dva rybáři. A od neděle se do Smíchovského přístavu a nejbližšího okolí scházelo, sjíždělo a zbíhala taková spousta rybářů, že se ani k vodě vejít nemohli a museli čekat ve frontách, když si chtěli nahodit udici. Byli tam dokonce spatřeni dva černoši, jeden Číňan, ale potom se ukázalo, že to jsou pracovníci pražských velvyslanectví. Jenomže, jak plynuli dny, přestávali věřit i rybáři, a ti věří ledačemu. Až pak najednou uslyšel Věnceslav V. Vltavský, když takhle popolední seděl v jedné kavárně na nábřeží, jak se těch rybářů zastali dva pánové od filmu. Takový kapr skutečně existuje. říkali. A jeden z nich dokonce dodal, že toho kapra jednou všichni na vlastní oči uvidí. O tom všem jsme si povídali na pravém břehu vody, až na hranicích revíru Bránického a Modřanského. Slunce pálilo, kameny dláždící břeh byly teplé, že bys na nich kafe ohřál, voda se líně lepila na břeh a tráva voněla ostrou, suchou vůní červnových trav. Vodníci seděli v mělku u břehu, jen jim hlavy nad vodou koukaly.
1: Když si dáme dohromady všechno, co jsme právě zjistili, a když se nad tím zamyslíme, vyjde nám jenom jedna věc. Kuldu mají filmaři.
2: To je rána.
3: To
1: ale co víc, už to tak vypadá, že Kulda šel s nimi sám a dobrovolně. A ještě se na tu cestu notně přichystal. Chtěl být co nejtlustší, největší a nejzlatovější. Však pro toho asi ti rybáři tak dobře viděli.
4: Nevývratný důkaz o tom arcitě nemáme, ale podle všeho to jinak ani nemohlo být.
2: Ale co teď?
3: Tady může pomoci akorát velebný Vavřinec.
1: Ale ještě by měl tuhle Věnceslav V. zjistit, kde Kulda je a jak se celá věc má.
2: Tak.
1: Když je v té vážnosti i v kruzích uměleckých, jistě se s někým domluví.
4: To bude maličkost. Do zítřka to máme. Pánové?
0: Ale všechno to nakonec pokračovalo ještě ten samý večer. Seděl jsem doma, unavený vším tím pátráním, cestováním a přemýšlením. A v tom se zvenku potichoučku ozvalo.
2: Kam běží modrá liška?
0: Na kampu.
2: A co neze v hubě? Zelenou ratolest, dobrý večer.
0: Vyklonil jsem se do toho dobrého večera. Před oknem je strom a na něm sedí Václav Vaněček. Bydlím na Vltavském nábřeží, tak to měl po vodě blízko.
2: Máme hlavní a generální poradu. Já vím, že se ti chce spát, ale máme hold hlavní a generální poradu.
0: A tak jsme za chvíli seděli na staroměstském břehu pod Křížovnickým náměstím. Ani jsem do té chvíle nevěděl, kudy se tam člověk dostane. Byla krásná letní noc, stříbrná i černě sametová. A tady dole, tak hluboce tichá, jako bychom byli ponořeni až na dno všech věků starého města pražského. Poradě předsedal na svém území sám stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný a už z toho je patrno, že to byla opravdu porada generální.
5: Je to tak, jak jsme se všichni obávali. A jest na nás, abychom něco podnikli, dokud je čas. Zde přítomný Věnceslav V. Vltavský, právoplatný vodník nového města pražského, využil veškeré své proslulosti na březích Novoměstském i Smíchovském, a tak jsme se mohli sejít dnes.
0: A potom pokynul novoměstskému vodníkovi, aby promluvil. Věnceslav V. Vltavský povstal a brzy jsme věděli, jak to všechno bylo. Minulý čtvrtek připlul na čertovku solo kapr právě tou dobou k večeru, kdy věděl, že se Kulda po jídle proplouvá. Někde si zjistil, že ho tehdy nejspíše natrefí samotného, a taky vyzkoumal, že právě v ten čas podvečerní procházky mívá Kulda nejlepší náladu. Měl pak s Kuldou dlouhou řeč o tom, jak je ho na čertovce škoda, ba ani po celé Vltavě není pro něj to pravé místo. U filmu, sliboval mu, čeká jej teprve velká sláva a veliké peníze, veliký život a velké plány. Takový kapr, povídal, měl by být známý po celém světě a nejen několika vodníkům a lidem od vody pro radost. Filmaři vzkazovali Kuldovi, že s ním pro začátek chtějí natočit několik reklam. Jednu na rybí konzervy a dvě pro turistickou kancelář a ještě jednu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Když to dobře půjde, měl pak pracovat na dvou velkých filmech a nejspíš jet jako nová hvězda na festival až do italských Benátek. A to, jak pravil Solo Capre Kuldovi, je to první město pro ryby. Dokonce i místo ulic mají kanály. To všechno se Kuldovi moc líbilo. Ale přece jen měl čertovku rád. Však tu vyrostl do nedostižné mohutnosti. Znal tu kde jaký kámen a kde kdo znal jej. A potom měl už svá prastará léta a to se život těžko mění. Solo Capre ale mluvil a sliboval, chvástal se i vnucoval a Kulda se tvářil tak i tak. Nakonec prý ale rozhodlo, že v jednom z těch filmů měl hrát dokonce velrybu. Tehdy starý Capre podlehl lákání a uvolil se, že se s filmaři sejde. Právě pod Barandovskou skalou v červnovou sobotu v podvečer. A do týdne měl podepsat smlouvu na 5 let. Tohle všechno novoměstský vodník vyposlechl a vyzkoumal. Ale udělal ještě mnohem víc. Zjistil totiž, kde Kulda na Barandově přesně je. A pak přemluvil jistého pana Komínka, který dělal ve filmových ateliérech u držbáře a ten mu slíbil, že mu toho zajímavého Capra docela tajně ukáže. A to měl být základ celého vodnického plánu. Spolu s těmi dvěma měl do ateliéru proklouznout i stařešina pražských vodníků, Vavřinec Velebný, aby s Caprem promluvil moudrou řeč.
2: Nikdo nemůže nic podezřelého zpozorovat, protože se bude mluvit po rybým způsobu, který není vůbec slyšet.
0: Jak pak ale se mohou ti filmaři domluvit s Kuldou, když neznají nic rybí řečí?
5: Když člověk dokáže pomalu a zřetelně pohybovat rty, a když se ryba dívá přímo na něj, může rozumět i řeči lidí. Vy ovšem rybímu mluvení neporozumíte. Ryba vám jen může různě naznačit, co chce. Stejně jako když pes vrtí ocasem, kňučí, vstyčuje nebo klopí uši, vždycky to něco znamená. Jenom je třeba vědět, co, a pak se můžete domluvit.
3: A taky může ryba číst, když je vzdělaná. Takže napsat se jí dá lecos.
2: A kdo pak říká, že když je ryba obzvláště inteligentní, že by se nemohla naučit trochu psát? Takovej Capre, jako je Kulda.
3: Nejlepší ale je umět mluvit po rybím, nad to není. Jenže to dovedou jen vodníci.
0: Když mi tohle všechno vysvětlili, zbývala nám na poradu ještě ta nejtěžší věc. Barandovské ateliéry jsou vysoko na kopci nad Prahou, lán světa od řeky. Tak daleko bez vody žádný vodník nevydrží. Brát vodu sebou si vodníci nemohli, protože by to na nich jejich hastrmanství každý hned poznal a ani by je ke Kuldovi nepustili. A po cestě nahoru nebylo nikde nic, kde by se mohli ovlažit. Vymýšleli jsme kdeco, ale nakonec nám zůstalo jen to jediné. Déšť. Voda přirozená a proto nenápadná. Voda, kterou si nikdo nemusí brát sebou a přitom je všechno.

0: mlčel a přecházel po nás hlubokýma, moudrýma očima.
1: Počasí je tak daleko, že tam nedosáhne žádné čarování a kouzlení. Počasí nemůžeš uchopit, a proto je nemůžeš ani začarovat, ani přeměnit. Hodně už jsem viděl, ledaco jsem se naučil. Dovedu počasí předpovídat, tak, jak je lidé nikdy předpovídat nedovedou, ale jenom předpovídat, říkám vám, ne dělat. Mám v pozornosti rosničky a mravence, ryby i ptáky, vody nadzemní i podzemní, všímám si, jak je cítit vzduch a jak se objevují mlhy, jak je slyšet zvony a odkud fouká vítr. Vím, jak roste tráva pro déšť a jak se chystají na bouřku květiny. Sleduji barvu slunce i barvu měsíce, vzhled kamenů Karlova mostu i to, co se děje v mém těle. Uvažuji o každém zvlášť a o všem dohromady. A pak vždycky vím, co bude.
0: Chvíli bylo ticho. Ani voda nezašplouchla. Po nějakém čase se staroměstský vodník pomalu zvedl.
1: Myslím, že déšť přijde brzo. Máme dobrou naději.
0: A odešel se podívat všude tam, kam se v noci může podívat, poslechnout si všechno, co si v noci může poslechnout. Čekali jsme na něj v té černostříbrné noci a povídali si nejrůznější věci. Valenta kouřil fajfku a většinou mlčel, jen občas se ohníčkem ozářil. Podskalský Vojtěch Vrbovec mlčel ještě o něco víc. Věnceslav V. Vltavský kouřil doutník z rákosu a vyprávěl nám, jaký musí být, aby dobře chutnal, kdy se musí řezat a jak se musí ukládat, kdy se smí převážet a jak se má kouřit. Vyprávěl o tom, jaké doutníky rostou tam, jaké onde, a Václav Vaniček mu do toho občas kýchnul, jak si šňupl z březové tabatěrky.
2: To panečku hlavu protáhne.
3: A rozum zbystří.
0: Potom přišel potichu Vavřinec Velebný, následován svým černočerným měsíčním stínem a tvářil se na první pohled spokojeně.
1: Zítra bude pršet nejpozději do večera, tak abychom byli připraveni.
0: A měsíc, jako by to slyšel, začal mít malounko kolo.

0: Jeden malej. Betl. Žebrák, neboli Pepík.
1: Trestám.
2: Seděli jsme na lávce u kola, hráli mariáš a čekali, s jakou se vrátí Vavřinec Velebný a Věnceslav V. Vltavský ze své výpravy za kaprem Guldou. Byl zase letní podvečer a hustě, teple a vytrvale pršelo. Nade mnou natáhli vodníci velkou plachtu, sami seděli spokojeně venku na dešti. Kartám dešť taky nevadil, jelikož to byly karty vodnické. Vedle mne pod plachtou stál ještě veliký hliněný čbán, aby se dešťová voda s pivem nepomíchala. Byl to velice starý, bachratý a hluboký čbán, ještě z těch dob, kdy se na Kampském plácku konávaly známé hrnčířské trhy a hastrmani z Prahy a okolí tu kupovali hrníčky na dušičky. Dívali jsme se do karet a déšť pleskal. Je nutno říci, že s vodníky se hraje mariáš náramně snadno, i když ho pravda dobře umějí. Zásadně ale hrají jen v barvě zelené, občas ještě tak v červené, neboli lepší. Ale kule nebo žaludy nikdy nehlásí, i kdyby měli sebe krásnější list. To potom raději utečou do všelijakého betla.

0: či Durcha, jako právě teď Vaněček. Hraje se ovšem jen o stříbrné a zlaté rybí šupiny, takže na tom člověk nijak nezbohatne. Václav Vaněček položil karty a přistrčil nám každému po jedné zlaté.
1: To není žádná hra, já se nemůžu soustředit, trumfy nepočítám, přehazuju se, mají mazat, zapomínám a tuhle jsem si nechal od Valenty už rad 137 zelených.
0: Byla to pravda. To je tak, když člověk na něco moc čeká. Však si dobře pamatuju, jak jsem na štědrý večer z té sebelepší večeře nic neměl. A teď to bylo stejné. Staroměstský s novoměstským byli už dobře půl dne pryč. A my měli všichni tři vevnitř nějak napjatě.
2: Že ale prší.
1: To jo.
0: Řeknu vám, že se musím pořád podivovat, jak to počasí velebný Vavřinec přesně předpověděl. To je opravdu kunšt.
2: Ten toho ví, že ani sám neví, co všechno ví.
1: Někdy se až diví, co všechno ví.
2: A vždycky dovede toho, co ví, použít pro ty ostatní. Pro zvířata, lidi i hastermany.
1: Aby se jim ulevilo, když je jim zle.
2: Aby jim bylo líp, když jim zle není.
1: Aby se dalo do pořádku, když je něco v nepořádku.
2: A když je to v pořádku, aby ten pořádek zůstal.
0: A pak už jsme jen tak seděli a povídali a hnedle na nás přišla lepší nálada, až jsme docela věřili, že všechno dobře dopadne. Valenta začal vyprávět o jednom člověku, co dělal na malostranských palácích štuky a umítky a Valenta s ním jednou prohrál 2/7 v hostinci u dvou srdcí. Ještě kdysi, když tam bývaly stoly z bílého lipového dřeva, v sobotu hrála muzika a otevřeno měli od 6 ráno do půlnoci. A my s Václavem Vaněčkem hned k tomu, jakže je to s paláci na Malé Straně. Jak měl Valenta hrát ty 2/7, aby o mě nepřišel. A jak to vypadalo u dvou srdcí ještě kdysi, když tam byly stoly z nenatřeného dřeva. A v sobotu hrála muzika. Taková to byla dobrá nálada. Déšť dělal ďupky na vodě, hustě vedle sebe. Lávka voněla mokrým dřevem a nad kampou se zvedala pára. Plulo kolem několik grundlí, blízkli po nás bříškem a já jim hodil kus rohlíku. A tu se pod rohlíkem udělal vír, sousto se v něm zatočilo a zmizelo jen to mlasklo. Vaněček vyletěl, až se lávka hnula. Pod vírem se z vody vynořila ohromná kapří hlava, zlatá, trochu do černa. Vaněček spustil něco rybí řečí a skočil do vody.
2: Nadávám mu, ale hned se s ním devítá.
0: Chvíli jsem stál na lávce. Potom jsem přilezl zábradlí a vydal se v tom teplém dešti domů. A jen jsem vycházel na kraj Kampského plácku, jdou proti mně od parku Vavřinec Velebný s Věnceslavem Vév. Jsem ho viděl! Volám na ně, ani jsme k sobě ještě nedošli. A oni se oba taky na dálku usmívají samou spokojeností.
3: Tak vám gratuluju. To musela být práce, co?
4: No, jak která? S Kuldou to celkem šlo. Horší bylo, než jsme se dostali k vodě.
0: A pak mi vyprávěli jenom tak něco docela v rychlosti. Pršelo a šla už tma a oba byli hodně unavení. Vodníci nejsou zvyklí daleko chodit. Kulda za ty dny, co pobyl tam nahoře, viděl, že to není jen tak lecjaká věc přijít ke slávě u filmu. Že bude muset všelico znát a taky leckoho znát, pořád něco schánět a pořád s někým jednat, dělat spoustu věcí, které se mu dělat nechce a zase nedělat to, co by se mu dělat chtělo. A tak s ním Vavřinec Velebný nerozprávěl ani moc dlouho. Pravda, přemlouvat ho trochu musel, jednu reklamu už s Kuldou natočili a tak se cítil být přesto všecko kaprem od filmu. Ale to by tu nesměl být Hastrman staroměstský, stařešina pražských vodníků, který má vážnost po celé Vltavě, mnoho ví a dovede promluvit vždycky tu správnou řeč. Co všechno si spolu povídali, nevěděl ani Věnceslav V., jelikož musel v druhém koutě zabavovat údržbáře pana Komínka. Ale po pár minutách se už Kulda těšil, jak si zaplave v Čertovce. A protože v tom dešti pořád někam zatékalo, zavolali právě v tu chvíli pana Komínka, aby šel vykonávat svou údržbářskou povinnost. Jenomže, jak teď honem vynést Kuldu ven, aby si toho nikdo nevšiml? Kulda není jen tak obyčejný kapr, aby ho šlo strčit pod košili, jako kde jako upytlačenou rybičku. Ale protože se tu sešli jeden vodník moudrý a jeden vodník mazaný, vymysleli v krátku báječný plán. Vavřinec Velebný vyšel důstojně z budovy ateliérů a zahnul za roh. A tam mu Věnceslav V. Vltavský poslal Kuldu dolů velikou okapovou rourou, od deště pěkně mokrou, jí jen to zasvištělo. Místo kapra nechal v akváriu dopis, psaný na vodnickém papíře, co se nějakou vodou nerozmočí. V něm Kulda oznamoval, že se vrací do Čertovky, aby žil jako dřív. Baz říká se i odměny za ten natočený reklamní film. Z těch peněz měli filmaři kupovat každým rokem o Vánocích jednoho kapra a vypustit ho slavnostně na svobodu pod Barandovskou skalou, právě tam, odkud odnesli Kuldu. Snad to budou dělat. Uvidíme. Nakonec ale všechno nebylo přece jen tak jednoduché. Seběhli se dva vrátní, tři režiséři a dokonce i jedna uklízečka a za chvilku z toho byla docela pěkná honička, no jako ve filmu. Vodníci běhali s Kuldou po barandovských stráních, museli se s ním schovávat v barandovském bazénu, dvakrát kapra ztratili, dvakrát zase našli a nakonec se dostali do Vltavy Hlubočepským potokem. Podrobněji jsme si už ale tohle všechno vyprávět nemohli. Vavřinec Velebný začal od únavy usínat a museli jsme ho doprovodit na Malostranskou náplavku, odkud odplaval domů. Až příště potkám Václava Vanečka, však mi řekne, co spolu Vavřinec Velebný a kapr Kulda mluvili a jak to všechno dopodrobna bylo. A já to povím i vám. Když jsem šel od náplavky k parku, zamával jsem ještě na modrou lišku, běžela na kampu a v hubě nesla zelenou ratolest.

0: Vigi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Zápis do školy. Dorotka byl dobře vymyšlený robot. Přišla na svět jako pětiletá dívka. Od narození uměla chodit, mluvit, dělat nepořádek a spoustu dalších věcí, které pětileté děti obvykle dělají. Zbytek se musela naučit. Dorotka byla navržena jako učenlivý a stárnoucí robot. Rostla jako jiné děti. Umožňoval to pružný skelet a teleskopické kosti, které se s věkem pomaličku natahovaly. Prodlužovat se přestanou, až bude Dorotce 18 let a bude dospělá. Alenka byla šťastná. Už několik měsíců, pokaždé jen co se vrátila z práce, probudila Dorotku z dobíjecího spánku a vyrazila s ní ven. Na procházkách si vždy dlouze povídali a Alenka učila Dorotku v parku běhat, skákat a lézt, dokud je nevyhledal Michal, aby šli společně domů na večeři. Lidé se většinou nepozastavovali nad tím, že Alenka chodí na vycházky s robotem, protože na první pohled vypadala Dorotka téměř jako normální holka. Jediné, co Dorotce opravdu chybělo, byla hra s jinými dětmi. Potkávala je sice na hřišti, ale styděla se před nimi a nevěděla, jak zařídit, aby si s ní hráli. Občas se jí podařilo dát se s nějakým dítětem do řeči, ale většinou si hrála sama. Alenku trápilo, když viděla, jak je její dcera osamělá. Dorotka by měla jít do školy, prohlásila z ničeho nic u štědrovečerní hostiny. Dorotka právě oslavovala své první narozeniny. Michal se usmál. Myslím, že to nebude nutné. Můžu vyvinout program, který jí nahrajeme do hlavy a Dorotka bude vědět úplně všechno, co vědí děti jejího věku. A na jedničku. Dorotka přestala dumlat bateriový bonbon a pohlédla na maminku. Alenka zakroutila hlavou. V žádném případě. Nejdůležitějším úkolem Dorotky je stát se člověkem a to se nenaučí z žádného programu. To se může naučit jenom mezi dětmi. Michal chvíli přemýšlel a nakonec kývl. Tak dobře. Půjdeme s Dorotkou k zápisu do školy. Alenka s Michalem tušili, že nebude úplně jednoduché zapsat robota do školy. Přísná paní učitelka letmo pohlédla na Dorotku, pak si změřila nejdřív Michala a poté Alenku. Jak to myslíte, maminko, že dítě nemá rodný list? To je jednoduché, řekla Alenka. Dorotka nemá rodný list, protože se nenarodila. Druhá paní učitelka, od pohledu hodnější, se zatvářila pobaveně. Říkáte, že se nenarodila? Dorotka je robot, vysvětlil Michal. Obě učitelky se pozorně zadívaly na dítě před sebou. No vážně, užasla ta hodná paní učitelka. Ale na první pohled vypadá jako opravdová holčička. Tak to ne, zvolala ta přísná paní učitelka. Škola je pro děti, ne pro roboty. Dorotka se podívala na Alenku. Ta jí pevněji stiskla ruku. Ano, Dorotka je robot, ale také je to holčička, která se potřebuje učit s ostatními dětmi. Ne, trvala na svém přísná paní učitelka. Stroj, který nemá ani rodný list, nemá ve škole co pohledávat. Zbalte si toho vašeho robota a naschledanou. Ta hodná paní učitelka si stále s úžasem prohlížela Dorotku.
Počkejte, namítla. Tohle by měl rozhodnout pan ředitel. Zvedla telefon. Pane řediteli, mohl byste prosím na chvíli přijít? Máme tady takový zvláštní případ. Pan ředitel se v zápětí objevil ve dveřích. Tak co tady máme za zvláštní případ? To dítě je robot, žalovala hned ta přísná paní učitelka. Dorotka se začala mračit. Nelíbilo se jí, když o ní lidé mluvili jako o robotovi nebo dokonce jako o zvláštním případu. Robot? Řediteli se úplně rozzářil obličej. Tohle je doopravdy robot? Zvědavě se naklonil nad Dorotku a podal jí ruku. Ahoj, jak se jmenuješ? Dorotka, odpověděla holčička. Ředitel se rozzářil ještě víc. Mluvící robot? Ovšem, že mluví, ohradil se Michal. Je to vlastně úplně normální dítě. Ano, jistě, řekl ředitel. Ale je to také robot? Ujišťoval se. To ano. Ale to je fantastické, zvolal ředitel nadšeně a hned ho napadlo 1000 způsobů, jak by mohl robota využít ve výuce jako pomůcku. Učil totiž na druhém stupni fyziku a kdysi, když ještě nebyl ředitelem, vedl pro nadané žáky zájmový kroužek robotiky. Byl to zkrátka ohromný nadšenec do všeho, co nějak souviselo s kybernetikou. Takže ji zapíšete? Zeptal se opatrně Michal. Ředitel se posadil za stůl a po chvíli přemýšlení slavnostně prohlásil. Domnívám se, že je naší povinností přijímat žáky bez předsudků. Nemůžeme přeci někoho odmítnout jenom proto, že je trošku odlišný. Pohlédl hrdě na Alenku. Žádné obavy, my to zvládneme. Ujišťuji vás, že jsme tady všichni plně kvalifikovaní odborníci. Nesouhlasím, pane řediteli, ozvala se ta přísná paní učitelka. Robot se přece nemůže učit s normálními dětmi. To by tak hrálo. Jak by to vypadalo třeba při matematice? Vždyť má místo hlavy počítač. Co s ní budu dělat, až budu učit normální děti sčítat a odčítat? Ředitel se zamračil a podíval se na Dorotku. Umíš počítat? Dorotka pokrčila rameny. Ta hodná paní učitelka se k ní naklonila a řekla: kolik je, Dorotko, 2 + 3? Dorotka na ní pohlédla a nejistě začala ze sebe soukat 1. Cože, 1? Skočila jí do řeči ta přísná paní učitelka a zatvářila se velice nespokojeně. 1 + 1, řekla Dorotka rychle. Ředitel se usmál, ale nic neřekl. Pohlédl na tu hodnou paní učitelku, ta se rovněž usmála a také nic neřekla. Ne, robote, řekla ta přísná paní učitelka a vypadala ohromně důležitě. 2 + 3 není 1 + 1. Správný výsledek je 5. A už chtěla jízlivě poznamenat, že 5 je také známka, kterou dostane Dorotka do žákovské knížky. Naštěstí si včas uvědomila, že tohle není zkoušení u tabule. Tak vidíte, paní kolegyně, řekl vítězně ředitel. Jistě sama uznáte, že se to dítě může v matematice ještě leda s čemu přiučit.
Přísná paní učitelka se sice mračila, ale nakonec kývla. A ještě vás, paní kolegyně, důrazně žádám, pokračoval pan ředitel a jeho hlas zněl najednou vážněji. Abyste už nikdy neoslovovala Dorotku robote. Na naší škole oslovujeme všechny žáky a žákyně výhradně jménem.

0: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
1: Ta se ho ptá.
2: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
0: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.
3: Hurvajs?
4: Co je?
3: Do kam pak uháníš?
4: Do kina.
3: A na co?
4: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
3: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
4: Ale?
3: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
4: Proč?
3: Protože jsi rozbil okno.
4: Já ne.
3: A kdo asi?
4: Mánička.
3: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
4: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
3: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
4: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
3: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
4: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
3: Hurvajs.
4: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
3: No takhle je to spravedlivé.
4: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
3: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
4: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
3: No co to jo, to jistě.
4: A kdo?
3: Ten, kdo je starší a zkušenější.
4: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
3: No jistě, jsem přece tvůj otec.
4: A otcové mají vždycky pravdu?
3: No ano, sám sebou.
4: Protože jsou starší, zkušenější?
3: No ano.
4: A chytřejší než jejich synové?
3: Bodeď.
4: Aha. A taťulínku?
3: Co zas?
4: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
3: Přece Edison.
4: Tak proč ne jeho otec?
3: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
4: No, nevím, taťulínku.
3: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
4: Hurá!
3: Ale 200krát.
4: A proč?
3: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
4: No, tak to už jsem pochopil.
3: Ano?
4: Spravedlnost je právo silnějšího.
3: No vidíš, no tak konec debat a šupej psát.
4: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
3: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
4: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo

0: za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
3: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, které jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
2: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
3: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
2: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
3: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
2: Já vím, možná, že bych věděla, Hanko.
3: Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
2: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku, víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
3: Vzpomínám.
2: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, a já balancuju, a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
3: Ano.
2: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
3: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
2: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
3: Všechno,
2: a psalo,
3: co se...
2: A všechno dělalo tlapičkama,
3: tak
2: dobře.
3: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
2: Tak jo.
3: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
2: Tak to si to ještě zopakujeme.
3: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
2: Podsázek dovnitř.
3: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
2: Hele, ta hlava, to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
3: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
2: No a kdo má kopítka, kouží kopítka.
3: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
2: Půlkou
3: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
2: Yeah.
3: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
2: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
3: To je, jako by si plaval znak,
2: vlastně.
3: To nevadí, takže...
4: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek. na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a nikdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Tiki kalendář! Dnes je 23. července.
5: A svátek slaví Libor.
1: Libor to je jméno nejasného původu a ani neznáme jeho význam.
6: Asi znamená líbezný.
1: Takže takový milý nebo půvabný nebo roztomilý, že?
6: No, abych vám to přiblížil. Nebo může znamenat svobodný.
1: Roztomilý a svobodný? Obě možnosti jsou dobré.
6: Takže Liboli, Liborové, můžete si vybrat.
1: Ale hlavně všechno nejlepší
5: k svátku.
1: Pa-pa-da-pa-pa-pí, bum. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Když ještě bída snouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácil stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rády viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnětky pomalu táhly vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen vyjedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl, ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz. Žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu otáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská blázivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Naříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem, ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni. Jednoho dne, povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo. Vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži. Dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u Šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
5: Příběh o Gustě Bricknerové, o Uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nich se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den.

0: Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze Uzenkář a odnaproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platily ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 17:30. Vlastně ne do 17:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I Uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jakoby Hitterce naschvál, nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 17:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí

0: říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Bricknerka za pultem spí.
1: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
1: Ale mě to může být jedno,
0: myslí si.
1: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska, snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Bricknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a Hitterka si říká:
1: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hitterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými.
2: Ježíš Maria,
0: myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc.
2: Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá.
0: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
2: To přece není možný.
0: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
2: Co pak mě nemohla Hitterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
0: Bricknerka jen kroutí hlavou. Nad Hitterkou i nad sebou samou.
2: Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
0: No naštěstí Bricknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
2: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
0: uzavírá.
2: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
0: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
2: Copak, copak,
0: říká si Bryknerka.
1: Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská.
0: Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava si ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
1: Kam asi jde? Uvažuje Bryknerka. A kdo to vůbec je?
0: Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
1: Ne, zjišťuje Bryknerka.
3: Tuhle neznám.
1: Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
0: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
1: Dobrý večír přeju, říká Bryknerka. Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
1: Neříkejte, povídá Bryknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od dvou, tří dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
1: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho kníratýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
1: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli s vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
1: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
1: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po dvou. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
1: No,
0: míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
1: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé. A poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jakoby na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
2: Tahle.
0: Brücknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
2: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
1: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne,
0: bránila jí.
4: Já přece znám mého kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
2: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
4: Děkuji, není třeba.
0: Odvětila ta cizí paní.
4: Vezmu si ji pod plášť. Nemám to přece daleko.
2: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
4: Již dlouho,
0: pravila ta cizí paní.
4: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
0: Nejpozději nyní měla Brücknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci.
2: Ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
4: Musíte mě omluvit,
2: řekla.
4: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
0: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Brücknerce došlo, komuže prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské.
2: Pro Krista pána, proletí Gustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala?
0: Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost.
2: Já jsem s tebou mluvila,
0: praví,
2: jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty.
0: Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije 1:30. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak. Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji již podruhé pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek. Bože na nebesích, pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila? Ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám. A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hyterky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
3: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
0: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
3: Hyterka už vůbec ne.
0: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
1: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
0: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
4: Jo, hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Bricknerovi, a ne u ní.

0: paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
1: Já nespím, brání se Pavlík.
0: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
1: Pavlíku, spíš?
2: Tati?
3: Co je?
2: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
3: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
2: A ty umíš spravovat hodiny?
3: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
2: A mnohé neviděl?
3: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
2: A hodiny s kukačkou si viděl?
3: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
2: S kukačkou?
3: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
2: Babička?
3: Kukačka.
2: A proč to bylo na půdě?
3: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
2: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
3: No a taky se dívám, že ano?
2: Už 2 měsíce.
3: No tak je to teď pořádně opravené.
4: Dobrý den.
3: A nazdar, Máni.
4: Ještě děláte ty hodiny?
3: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
4: A kdy je dáte dohromady?
3: Jak to dohromady?
4: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky? Jú, těch tady je.
2: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
3: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
2: Už visí.
4: Už visí.
2: A nejdou.
3: Nejdou? Aha, no jo, ano, zatím nejdou.
2: A proč nejdou, tatí?
3: Hele, nebuď to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
4: Slávička, už jdou.
2: A už zase ne.
4: Chudinky, už zase ne.
3: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
4: A jdou.
2: A nekukají.
3: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
2: A nic.
4: Nebesíčka, nic.
3: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
4: Jedinky, už se to pootevřelo.
3: Tak pozor.
4: Kuku.
3: Slyšel zvůrvajs?
2: To kukla Mánička.
3: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
2: A proč nekukají, tatí?
3: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
2: A bác ho.
4: Nebesička, bác ho.
2: Jo, proč kukají, tatí?
3: Tak co, chceš vědět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
2: Hodiny nejdou.
3: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
4: Já cvrknu.
3: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
2: Na kolik?
4: 3/4 na nic.
3: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
4: Tady je v guláši.
3: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
2: To hodiny.
3: Tak vidíte, jak to klapé.
2: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
3: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
2: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
3: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
2: Ušlaka, to byla šupa.
4: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi všelijakých tintulínků.
2: Taťuldo,
3: no to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
2: A hodiny žuchly na zem.
3: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
2: Tatí, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
3: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.
2: Kuku!

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, vítám tady Hanku Kirichovou.
2: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.
0: Hanko, protože... Hanko, já umím novou básničku.
2: A chceš ji naučit děti?
0: No, chci ji říct tobě.
2: Tak pojď, poslouchám. A vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
0: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
2: No tak jsem s ní, už se moc těším.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: Ještě jednou, prosím, pěkně.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: A to je moc hezký, já ti
0: tleskám. No počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslíš, že to je, to má ještě tragický konec.
2: Povídej.
0: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: A v čem je to ta tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
0: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí je sněd ten čáp.
2: Víš
0: ale
2: co?
0: Jí čáp koláče?
2: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
0: Hanko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Hanko.
2: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
0: Takže v zobáčku bude nosit miminka.
2: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku miminko.
0: V takovém uzlíčku?
2: Přesně tak.
0: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
2: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako miminko. A dobře poslouchejte text.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
0: Možná, že někdo nosí i slona místo miminka.
2: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou, zkus nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí, zkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
0: Hanko, ta druhá drží líp.
2: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
0: A kde mám to miminko?
2: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
0: Jedné ruce
2: miminko.
0: Mám uzlíček s miminkem a nesu jako čáp, miminko.
2: A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
0: Jo, to jsou velké kroky.
2: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
0: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
2: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
0: Tak jdeme velkými kroky. čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.

0: sekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
1: Ahoj!

o kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Víš-li co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký, uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď mé kohoutek, ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu. Dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu. Je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška. Místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška. Zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhala.

0: Dnes je 23. července.
1: A svátek slaví Libor.
0: Libor, to je jméno nejasného původu a ani neznáme jeho význam.
2: Asi znamená líbezný.
0: Takže takový milý, nebo půvabný, nebo roztomilý, že?
1: No, abych vám to přiblížil. Nebo může znamenat svobodný.
0: Roztomilý a svobodný? Obě možnosti jsou dobré.
1: Takže Liboli, Liborové, můžete si vybrat.
0: Ale hlavně všechno nejlepší
1: k svátku.
0: Pa-pa-da-pa-pa-pí, bum. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Polská pohádka Zatvrzelý lhář. Byl jednou jeden chudý člověk, který měl 5 dětí, ale tak málo práce, že je ani uživit nemohl. Kdykoliv přišel domů, vždy drobotina, jakmile otevřel dveře, vstříc mu volala: Tatíčku, neseš chleba, aspoň kousek chleba. A když ani toho neměl, zpravidla dala se do pláče. Není pomoci, povídá si chuděs. Půjdu žebrat. Snad aspoň někdo z bohatších se najde, kdo by se nade mnou a nad mými dětmi smiloval. Išel a přišel do jedné vesnice, kde právě v jedné chalupě slavili křtiny. I poprosil a dali mu medem namazaný koláč, který chuděs, že slabostí sotva stál na nohou, i hned snědl. Omlouvuje se sám před sebou. Koláč medem namazaný v rukách nést nemohu, sic by mi nikdo nic nedal a do kapsy ho strčit nelze. Ostatně nestačil by, abych nasytil jim aspoň jedno dítě. Posílím-li se trochu, dojdu do druhé vesnice, tam snad budou štědřejší. Když do této přišel, slavila se tam v kterém si stavení svatba. I prosil svatebčany o boží almužníčku, ale ti jako by se mu chtěli vysmívat. Darovali mu několik prázdných střívek na jaterníčky a něco jahod, aby prý si mohlo vystrojit ti hody a dali mu s pánem Bohem. Ubožák pln lítosti šel do třetí vesnice, kde byl právě pohřeb. Tam sice při hostině po pohřbu jej trochu nasytili, ale ani zamák nedali mu výslužky. Takhle domů se vrátit nemohu, řekl si nešťastný otec. A poněvadž jest míra mé bídy dovršena, utopím se a budu mít i pokoj. Až lidé uvidí, že moje děti jsou úplnými sirotky, spíše se nad nimi smilují a bude tak mým maličkým lépe. Po těchto slovech zastavil se na břehu řeky. Pomodlil se a na rozloučenou se světem ještě se kolem rozhlédl. A již chtěl skočit do řeky, když kdosi ho uchopil za ruku a zvolal. Stůj, co chceš udělat? Rozvážil si už svůj krok? Pokoj chceš mít i na věčnosti ty, který jsi se rozhodl, že si sám život vezmeš? S hříchem chceš vyjít do nebe? Víš, kam přicházejí duše sebevrahů? Či svým dětem tím chceš pomoci, že jim hanbu uděláš? O člověče malé víry, chceš-li opravdu o svou droboť se postarat, pojď se mnou. I já jsem sice chud, mám v kapse jenom několik pšeničných placek, ale nějaký čas s nima vystačíme. Mluvil za ním hlas a chuděs dívá se, dívá a co vidí? Vidí před sebou starce oděného rovněž v nuzný šat. Co budeme dělat, až poslední sousto sníme? Otázal se šedovlasého kmeta. Co? Doufat v Boha a uvidíš, že nám tak zle nebude, odvětil neznámý stařec. Šli tedy oba dva. Jdou ne jeden den, ale dva dny. Stařec vždy ráno, v poledne a večer vytahuje z kapsy jednu placku a ubožákovi ji podává. Jednoho dne, když chystali se k spánku pod čírým nebem, stařec, vyňav placku z kapsy, povídá svému druhu. Je to poslední placka, příteli, a proto necháme si ji raději na zítřek a teprve ráno posílíme se na cestu. Oba ulehli. Stařec usnul hned a když se obrátil, aby si lehl na druhý bok, vypadla mu placka z kapsy. Chuděs, který měl velký hlad, neodolal a ať se dost dlouho bránil, placku vzal a potichu ji snědl. Na zítří vstali za východu slunce a pomodlili se. Stařec sahaje do kapsy, povídá. A nyní sníme poslední placku a půjdeme dále. Ale hledá, hledá, placka nikde. Příteli, řekne kmet svému druhu. Snad si nesnědl placku sám. I kde pak? Ani jsem ji neviděl, lhal nuzák. A kam by se poděla? To mi nejde do hlavy. A mě také ne. No co dělat? Placka je ta tam. Už pojďme dále. Pravý stařec, jako by se nic nestalo. Tak jdou
a jdou až do odpoledne. Že chuďas byl již cestou unaven, řekne kmetu. Dědečku, odpočiňme si. Bez posílení nelze už dále se vláčeti cestou, která jest bez toho prach bídna. Když myslíš, povídá děd, tak si sedněme tady třeba pod strom. Usedli a stařec sáhne do kapsy a zase vytáhne placku. Dej mi aspoň polovinu, prosí jeho druh. Vždyť jsi měl celou a snědl si ji sám, odpovídá děd. Ač jsem nevím jaký, jestli jsem snědl bez tvého vědomí ten drobeček, vymlouvá se lhář. No, když to povídáš, bude to asi pravda. Abys neřekl, že kdo se ptá, nerad dá, vezmi si tuto půlku. Dík, med. Posílili se, odpočinuli si a když se byli pokřižovali, šli dále. Právě když slunce zapadalo, přišli k řece. Stařec přešel suchou nohou na druhou stranu a když to viděl jeho druh, rovnou dal se za ním, ale ještě nedošel do poloviny proudu, už tonul, klesaje pod vodu. Jen s velikým namáháním podařilo se mu zvolati. Dědouši, pomoz, pomoz, sice utopím. Snědl si tu placku? Otázal se tonoucího kmet. Nesnědl, co bych to zapíral, já nikdy ani trochu nelhal a proto proč bych to dělal teď, když se topím? Zapíral starcův druh. No, když si nesnědl, Bůh s tebou, mě to postačí, řekl děd a podav tonoucímu ruku šťastně ho vyvedl na druhý břeh. Šli opět dále, až se setmělo. Tu zůstaneme přes noc, povídá kmet svému příteli a již vešel s ním do jedné chalupy. Tam našli něco zásob, rozdělali oheň a usušili šat. Na to pomodlivše se lehli na mechové lůžko a spali výborně. Ale pojednou se chuťas probudil, že dým a jakési praskání ho vyděsilo. Protřel si tedy oči, ale už přímo hrůza ho pojala. Kolem něho šlehají plameny a volné cestičky k vyváznutí nikde. A stařec stojí mezi dveřmi a povídá. Přiznej se, snědl si tu placku? Nesnědl, věř mi to, když ti to povídám, nesnědl. Volá zatvrzelý lhář, na němž už i šat chytá. No když si nesnědl, Bůh s tebou, jí stařec a již balí druha do svého pláště a vyvádí ho z plamenu ven. A opět jdou dále a přicházejí do jednoho města, kde právě královští sluhové zahlaholu trup oznamují, že králi umřeli obě dvě dcery a proto kdyby měl živou vodu a dovedl je skřísit, aby pospíšil do zámku. Skřísí-li dcery královské, že obdrží pytel dukátů za každou. Nevzkřísí-li je, že sám přijde o hlavu. Pojďme, povídá stařec svému druhu. Zkusíme štěstí. Chuďas nesmírně toužil po slíbeném zlatu a věda o svém průvodci, že lecos dovede, co jiní nedovedou, poslechl a šel s ním ke králi. Když tam přišli, stařec začal chodit kolem lůžka mrtvé dívky a co si mluvil pro sebe, jako by se modlil, což trvalo více jak půl hodiny. Poté sáhl do kapsy, vyňal z ní lahvičku s vodou a tou princeznu pokropil. Poprvé, po druhé, po třetí. Sotva, že tak učinil. Mrtvá dívka pojednou vstala svěžejší raního sluníčka a krásnější poledního nebe. Planouc stydlivým rumiencem vyskočila z lůžka a běžela ke královskému otci. To se rozumí, že se král velice zaradoval a kázal hned přinést pytlík zlata starci kouzelníku. Ale ten, než se dal do kříšení druhé mrtvé princezny, žádal, aby mu dali něco k jídlu. Načež zasedl za stůl. Jeho prolhaný druh myslel si, proč bych i já si něco nepřivydělal. A proto vzal lahvičku s vodou a když přivedli ho ke králi, řekl: a tu tvou druhou dceru vzkřísím já. No, zkus to, dovedeš-li to, ale dej pozor, abys nepřišel o hlavu, řekl mu král. Lhář však přece šel a když ho přivedli k mrtvé princezně, také začal chodit kolem jejího lože, ale ač jí vodou pokropil mnohokrát, mrtvá zůstala mrtvou.
I uchopili se královští sluhové Chuďasa a vlekli ho na popraviště, kde už čekal Kat, stoje připraven se širočinou u špalku. Už schýlil si na špalek hlavu Chuďasovu a rozehnal se sekerou po šíji odsouzencově, aby ho sťal. Ale v tom objeví se stařec, zachytí vletu širočinu a povídá Katovi. Počkej chvilku, abych s nešťastníkem ještě slovíčko si promluvil. A na to obrátí se k svému odsouzenému druhu pravýmu. Pověz, snědl si tu placku nebo ne? Nesnědl. Co bych zapíral, když už takřka smrt nedrží v náručí? Opět zalhal starcův druh. Povídáš, že jsi ji nesnědl. Tedy dobře. Zachráním ti život. Řekl stařec a vede odsouzeného do královských pokojů k mrtvé princezně. Tu pokropí vodou a hle, jen tak učinil, už dívka vyskočí z lože, pokloní se jim a plná radosti chvátá do náručí otcova. Přinesli a odevzdali starci druhý pytel zlata a jeho druhovi darovali život. Pojď, zde nemůžeme zůstati, řekl stařec k Chuďasovi, i šli, až přišli ke kříži stojícímu na rozcestí. Tam usedli a stařec, vyňav oba měšce, vysypal z nich dukáty, které rozdělil na tři pěkné velké hromádky. Naše pouť je ukončena. Musíme se rozejíti, řekl stařec. A proto také rozdělíme se o dukáty. Tu první hromádku si vezmu já a tu druhou ty. A kdo dostane tu třetí?

0: Kuďas se dívá, dívá, ale marně. Vidí jen svou vesnici a v té svou starou roztrhanou chalupu. V té chvíli vzpomíná si i na své děti a proto pospíchá podívat se, jsou-li ještě naživu. Ale sotva, že otevřel dveře světničky, již vítali ho děti zdravé jako buk a čilé jako čečetky. Tatíčku, tatíčku, to zhodný, že jsi přišel. Už se nám po tobě stýskalo. A kdo vás živil po celou tu dobu? Divil se otec. Jen si tenkrát odešel, přišla k nám nějaká babička a povídala, že zatím ona se bude o nás starat, nežli se vrátíš. A tam měla ti takový podivný košík, neboť ať do něho sáhla kdykoliv, vždycky z něho něco vytáhla. Slípku, zajíce, kus masa a to potom pekla a vařila, že jsme se měli jako o posvícení. Ale dnes ráno se s námi rozloučila skouc, že se vrátíš a že jí tu už potřeba nebude. I svoje jméno nám pověděla, neboť řekla, že se jmenuje Pravda a přikazovala nám, abychom ji milovali. Vypravovala otci nejstarší dceruška. To je všecko moc krásné, pravil tolik zklamaný otec té malé drobutiny. Ale hned dodal. Ale děti, kdo vás dále bude živit? Práce jsem nenalezl a ani kousíček chleba nemám. O to se nestarej, tatíčku. Ona, ta dobrá stařenka, zanechala nám tu čarovný proutek. Jakmile se jim dotkneme stolu, už jest plný jídel. Podívej se jen, tatíčku, pravila nejstarší dcerka a už podivným proutkem vykouzlila na stole plnou mísu pokrmu. I podívejme se, to i já se budu mít velmi dobře, řekl chuďas, ale sotva se dotekl jídla, už co si ho odhodilo až k oknu. U něhož opět se objevil onen stařec, který mu pravil. To není pro tebe, neboť tys zamiloval ne pravdu, ale lež. A sotva to dořekl, už děd opět zmizel. Nyní toho teprve chalupník litoval, že zatvrzel lhal a dal se na pokání. Od těch dob také na onom stolku něco jídel zbývalo pro něho, z toho, co děti nesnědly. Ale zdali jest to živ, to nevím. Vždyť už jest to dávno, co se toto stalo. Bylo to ještě za oněch dob, kdy lidé rozumem myslili, srdcem cítili, rukama pracovali a nedali se vodit za nos všelijakým lhářem jako hloupí hejli.
1: Figy básnička, Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních

0: I nevýslovné píše potomstva vašeho.
1: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
0: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
1: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
0: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
2: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
3: To víš, že jsem. Jdi se umít. Už si nehraj.
2: Pojď, Beníku, ať jsi fešák.
3: Luboš má v kamenici tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Lepříka. Měl bys dědu. Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak a už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být tři.
2: Vždyť my taky jsme. Ty, já a pes.
4: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
5: Poslední generálka, třetí jednání, prosím se o listy na scénu, na scénu.
6: Začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
3: Co se děje?
7: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
3: Nemůžu Vaška nutit násilím, aby s tebou mluvil.
5: Prosím solisty, Spartakus, Frigie na scénu.
7: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
3: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní.
7: Jenže já musím ráno na vlak.
5: Frigie, na scénu.
3: A co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
7: Nemůžu nechat ve štychu celou výpravu.
3: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
7: Už byla si mě ty, Anu. To já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vysrojit funus.
3: A co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
7: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.
3: Ještě 3, než začal myslet.
7: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
3: Nemusíš se omlouvat, dneska jsi mi úplně lhostejnej.
7: To neříkej. Na trucování máme 8letýho kluka.
8: Aničko, výstup.
4: Moje nervy na pjatek prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
9: Moment. Návštěvy jsou ve středu.
7: Já tu mám ženu.
4: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
7: Vašek se ztratil.
3: Co si to vymýšlíš?
7: Tak jsem zazvonila a řekl jsem mu, že jsi si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
3: Prosím tě, nejanči, teď už je dávno doma.
7: On už tady byl. V Praze je bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do tý jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď?
10: Proč se na nás tak dívá?
3: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku, a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
9: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětl... To byl ten rošťák?
3: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
8: V mírném, vlahém večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bull dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
7: Proč jsi mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jakou jsem měl o tebe starost?
8: Na 8000ovce leží černočerná noc, jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jídla a pití, musí přemožitel vrcholu vyčkat do svítání. Ani vánek se ho nedotkne, ani sněhová vločka se mu nepoloží na ramene. Mráz neklesne hlouběji než na 20 stupňů pod nulou. Tak nějak divně, docela divně se chová 8000ovka, která se právě musela podat noze člověka. Zuřiví bohové Nanga Parbatu spí.
7: Zůstane tu přes noc, aby si nemusel k Valentům.
8: Vnitřní slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
2: Já jsem dneska nemohl přijít.
7: A proč?
2: Byl jsem po škole.
7: Ale, malér, co?
2: No, mě nemá přijít do školy.
7: A proč?
2: Nechtěl jsem psát co.
7: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
2: Ty přece jedeš zítra ráno do Alp.
7: Zůstanu tady s tebou.
2: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Mají totiž holky. Nemají o kamarádství ani potuchu.
7: A ty jo?
2: Já jo. Já už jsem ten sloh napsal. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve 3 na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000ovku. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
7: Víš, jak se vytrhne klokanovizu? Sestrojíš vodnické jeře. Načasuješ nálož dynamitu a...
2: To nebyl klokan, ale verliba.
7: To je přece jedno.
2: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Klokan by přece šel k zubaři.
10: 3, 2, 1.
4: Když se dnes ohlížím zpět, přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní něha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: o neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí, až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
0: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
0: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
1: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
0: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před stolety.
1: Pak vrazila do skály.
0: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
1: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
0: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
1: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk, rovnou do veliké louže s horkou vodou.
0: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
1: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
1: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
0: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
0: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
1: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
1: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu pod zemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
0: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
1: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
0: A pod zemí se zachvělo jako pod kopyty 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy
2: a Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
0: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
1: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
0: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
1: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
0: jedle s borovicemi,
1: lidi s lidmi
2: a říkali, že je zemětřesení.
1: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
0: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
1: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
0: Raketa se zavrtala doprostřed země koule.
2: K samému jádru země.
0: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
1: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
0: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
1: Míchala.
0: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
1: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
1: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
1: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
0: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o vele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
1: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
0: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
1: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
1: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
0: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
1: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.

0: policisté zastavili auto, protože za volantem seděl Bernardín.
1: Zbláznil jste se? Nechat řídit psa?
0: Rozčilují se na vedle sedícího muže.
1: Já za to nemůžu. Já jsem jen stopář.
2: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
3: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
4: Ale mocnější než prst krále.
3: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
4: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy.
3: Na kterou planetu jsem to spadl?
4: Na zemi do Afriky.
3: A na zemi nikdo není?
4: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
3: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
4: Je moc krásná.
3: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
4: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.

0: Energii cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
1: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
1: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se tě zeptat.
0: Poslouchej, Hanko, ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
1: Já jsem si myslela, že to neprozradíš, já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: On to vyprat, ale přijde mi, že jsou takhle pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
1: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty. A teď šlape a šlape a to je turista.
1: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese. To si pamatuju.
1: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika. Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Bicykl, cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
1: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole,
1: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
1: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole... Tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
1: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to neberu to.
1: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přijížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla. Přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
1: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
1: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: No vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
1: hlava je velká vzácnost, o tu se
0: tak,
1: opravdu musíme starat.
0: Hanko, já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
1: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
1: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice, možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
1: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
1: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
1: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
1: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, vejce říká cyklista.
1: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
1: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přijmu na turistiku dobré boty, do roboty, ahoj, mějte se hezky.
2: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvílemi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku pruce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Dnes je 23. července.
2: A svátek slaví Libor.
1: Libor to je jméno nejasného původu a ani neznáme jeho význam.
2: Asi znamená líbezný.
1: Takže takový milý nebo půvabný nebo roztomilý, že?
2: No, abych vám to přiblížil. Nebo může znamenat svobodný.
1: Roztomilý a svobodný? Obě možnosti jsou dobré.
2: Takže Liboli, Liborové, můžete si vybrat.
1: Ale hlavně všechno nejlepší
2: k svátku.
1: Pa-pa-da-pa-pa-pí-bom. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

začátek, než pohádky mívají. Život není peříčko, řekla zvířátkům, ale kamínek, oblázek. A proto umí být těžký. A protože si každý na světě nese v mošničce kamínek jinak velký, někdo menší, někdo větší, jeden má život lehčí a druhý těžší. A když se na zámeckém dvoře narodilo ošklivé kačátko a podívalo se do své mošničky, uvidělo v ní kamínek veliký jako babičina cukřenka. A tady se kachnička pousmála a řekla, veliký jako cukřenka, ale zdaleka ne tak sladký.

0: Sluníčko, sluníčko, vylouplo jsem se z vajíčka a jsem tady. Tady, podívej se na mě. Líbím se ti.
1: Abys vědělo, je dočista jedno, jestli se líbíš sluníčku nebo támhle tomu lopuchovému listu, pod kterým jsem tě vyseděla. Musíš se hlavně líbit všem na našem dvoře. A abych ti pravdu řekla, och, ouvej, všechna moje kačátka jsou hezčí než ty.
0: Hezčí, maminko?
1: Hezčí, protože jsou menší a ne tak divná jako ty. Škaredé, nejsi to, ne. A když ti načechrám peříčka, jsi i docela hezké. Ale já ti nevím, jestli jsi vůbec kačátko. Vejce, ze kterého ses vylílo, bylo tak veliké, že snad ani nebylo kachní. Nejsi ty třeba krutí mládeneček. Hupsně do potůčku, abych poznala, jestli umíš plavat.
0: Vody se nebojím, koukejte. Plavu jako vy, sem tam. I kotrmelec umím. A šup pod vodu.
1: Tak to teda krůta nejseš. Dobrá, nedá se nic dělat. Představím tě našemu zámeckému dvoru jako mé sedmé kačátko. A dvůr už si s tebou poradí.
2: U všech zelených fazolí zahudroval krocan, pán dvora. Paní kachno, co jste nám to vyseděla? Kachničky mají být roztomilé. A tohle? Jimi z cesty rozčepířená kebule.
1: Je to rozčepířená hlavička, pane krocane, ale je to kačírek a kluci nemusí být tak roztomilí jako kachní děvčátka, což?
2: Nemusí, ale na druhé straně neměli by vypadat jako hastroši.
1: To je má řeč. Jsem sice jen prostá husa, ale všechno má své meze. Dneska tu máme jen jednoho ošklivce, ale ten si pak jednou přivede ošklivce jiného a pozvou si ošklivce další a další a my, hezcí a zdraví a pohlední a slušní, si s nimi nebudeme vědět rady. Paní kachno, moc dobře si rozmyslete, jestli je na našem dvoře pro vás a vašeho syna na pačhavých nohách místo.
0: Místa je tu dost, vidíte, maminko.
1: Můj ty smutku, dvůr je veliký, ale když si sousedé umanou, že tě tu nechtějí, bude pro tebe dvůr malý a těsný jako dvoreček. A všem budeš překážet.

0: nimi z cesty. Nekňubo, nevidíš, že prší? Na mé cestě k boudě nemáš co dělat.
1: A na mém husím trávničku taky ne. Jestli špatně slyšíš, ty ošklivý už šmudlánku, vyštípu tě ze dvora jedna dvě.
0: To jste měla udělat už dávno, paní huso. Takový krásný dvůr jsme měli. A teď tohle, tahle pohroma. Víš, co jsi? Kačer? Skvrnka, skvrna, flíček, flek. A mazej mi od misky, nebo tě přetáhnu kocouřím drápem.
2: Sluníčko, sluníčko, neschovávej se za věž. Ty jediné ses na mě celý den usmívalo. Pro všechny jsem jen hastroš a paťhavec a nekňuba a ušmudlánek a ošklivec. A pro maminku smutek. Ve mně sebou, sluníčko, a doveď mě až tam, kam jdeš ty.
3: Sluníčko kačátku neodpovědělo, jen se začervenalo. Snad se stydělo, že ho sebou vzít nemůže. Ale to kačátko nevědělo, proběhlo plotem a utíkalo za ním. A najednou byla tma jako v prázdném pytli.
2: Máš delší nohy než já, sluníčko. Uteklo si mi. Co si jen počnu?
0: Tma tmoucí a host za dveřmi? Kde pak se tu bereš?
2: Odešlo jsem ze dvora, protože jsem ošklivé kačátko a nikdo mě nemá rád. Jenom maminka, ale ta se musí starat o mé sestřičky.
0: A tak, tak to jsi ty, ta ostuda dvora. Kocour bratránek mi už o tobě povídal. No, a měl pravdu. Krasavec nejsi.
1: Mistře kocoure, koho pak to tam máte? Kdo se nám to potuluje v noci kolem domu? Kdo chce v noci rušit naši moudrou, unavenou hospodyni a vás, mistře kocoure, a mě, pracovitou slepici?
0: Aj, káče přišlo. Divné káče s velkou hlavou. Pozveme ho dál?
1: Co se dá dělat, pozveme. Už dlouho jsme neměli hosty a v lese by ho mohla sežrat liška. Tak co mlčíš? Říká se dobrý večer, ty okatá šiško s velkým zobákem.
2: Dobrý večer a děkuju, že u vás můžu spát.
1: Můžeš u nás spát a nechat si zdát naše sny.
2: Vaše sny?
1: Mé sny o tom, že jednou snesu stříbrná vajíčka a z nich se vyklubou zlatá kuřátka, nejpracovitější ze všech.
0: A mé sny o tom, že moje srst, mé chloupky budou sršet takovými jiskrami, že ozáří celý les a celý svět, který končí až za Modrým jezerem.
2: Za Modrým jezerem? To já si nechám zdát o tom, že nad tím jezerem létám a plavu na něm a hlavu na dlouhém krku strkám do vody a pochutnávám si...
1: Tak to pozor, v našem domě se nesmí snít o létání nad Modrým jezerem. Buď se ti budou zdát naše sny o snášení stříbrných vajec nebo o sršení jisker, anebo si běž jinam.
0: Nebuď hlupák a poslechni slepici. Sny o létání a jezeře nejsou ty správné sny. Zapomeň na ně a budeš se mít s námi dobře.
2: Je mi to moc líto, ale já jiné sny nemám.
1: Tak to račte z domu, podivíne.
0: Račte z domu A nejlíp hned ven.

0: a ošklivé kačátko, které se nelíbilo nikomu na dvoře a které mělo sny, nad kterými slepice a kocour ohrnovali nos, to malé, ošklivé kačátko vyšlo do noci a šlo létem a podzimem a spalo v trávě a pod pařezem a spalo v prvním sněhu, až došlo k rybníčku za vesnicí a vklouzlo do vody, ale protože mrzlo a mrzlo, voda popadla jeho nožky a svázala je ledem. A ošklivé kačátko usnulo a kdyby je nenašel kluk z bílé chalupy, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. V bílé chalupě zpíval ptáček Andulka. A kluk s mámou a tátou se smáli, jak je to jejich kačátko nešikovné. V úterý spadlo do bílé smetany, ve středu se vyválilo v misce s bílou moukou a když přišlo jaro, odnesl táta kačátko na břeh. Ne na břeh rybníka, ale na břeh modrého jezera. Tady je tvé místo, řekl. A pohladil ho po peříčkách, smetanově bílých a jakoby bíle zamoučených.
1: Sluníčko, sluníčko, splnil se mi sen. Já, ošklivé kačátko, stojím na břehu modrého jezera a mávám křídly. O, podívej, podívej, kdo to sem letí. Krásní bílí ptáci. Jak jsou velcí. Ale jestli mě tu zahlédnou, mě, ošklivé kačátko, jistě mě z jejich břehu od jejich jezera zaženou. A to už pak opravdu nevím, kam půjdu. Dvůr je pro ošklivé kačátko těsný. Sny mám hloupé, když vzlétnu, spadnu do smetany a na břehu jezera v zářivém rákosí určitě straším. Ah, bílí ptáci už přistávají na hladině. Proč nejsem krásný jako oni?
0: A kačátko smutně sklonilo hlavu a uvidělo se v modré, průzračné vodě jezera jako v zrcátku. A představte si, nevidělo ošklivého ušmudlánka a paďhavce a hastroše ze dvora. Uvidělo labuť a uslyšelo hlas. Labutě peří bílého, ptají se slunce zlatého. Kde se tu vzala ta mladá labuť? Kde se vylíhla? A labuť, kačátko, vyplulo na jezero a pozdravilo a tiše řeklo.
1: Vysiděla mě maminka kačátko.

0: lehčí, ale zase ne tak lehký jako pírko, protože život nikoho z nás není peříčko. Není a nebude. A tak končí moje pohádka, řekla kachnička zvířátkům.
1: A kočička povídá. To byla nejhezčí pohádka. A kdyby snad někdo z nás někdy jednou vyseděl stejně ošklivé kačátko, budeme vědět, jaké má sny a jak se k němu máme chovat. Tady pejsek Azor ho vezme na záda a odnese ho za humna k zámeckému jezírku, kde žijí labutě Adla a Madla. A pan hrabě Kinský bude mít labutě 3 a budou krásné do třetice všeho krásného.

0: A jen kočička tuhle moudrost domňoukala, my tři se rozesmáli a otevřeli jsme tři limonády na zdraví všech našich chytrých rodinných zvířátek. A jen jsme si přiťukli a zaspívali živio, živio, ozval se pejsek Azor.
1: Živio, živio, živio, to jsme, ale žízeň máme taky. Jako to žluté kuře z naší písničky.
2: A zvířátka spustila.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhleté.
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
3: Tak čti.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé. Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo. Prasátkem bys nebylo. Tak
2: to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Tučňáci, čtveráci. Chcete vědět, co dělají malí tučňáci v neděli? Běhají po břehu oceánu, šplhají po skalách, strkají se a prostě si užívají. Úplně zbytečně jim maminky říkají, pozor, spadnete a otřete si zobák. Ti malí neposlušní tučňáci stejně pokaždé spadnou a odřou si zobák. To se potom rozlobí jejich tatínkové a nejradši by jim za trest zakázali televizi. Jenže

0: zrovna tihle tučňáčci televizi nemají. Maminkám a tatínkům pomůže až pořádná vichřice z válnicí. Teprve pak přestanou malí tučňáci šplhat po skalách a radši se včas někde přikrčí, aby je to divoké povětří neodfouklo. Jenže ani ta největší vichřice s vánicí netrvá věčně. Nakonec se vždycky zase udělá hezky, tučňáčci si otřepají sníh a znovu se rozběhnou na všechny strany. Až když neděle skončí a nastane pondělí, tak si maminky a tatínkové mohou trochu oddychnout, protože jejich tučňáčci jdou do školy. Oddychnout si tedy nemůže paní učitelka. Má na starosti plnou třídu různých žáků. Úplně vpředu mají svá místa rackové, kteří bez přestání mávají křídly, vyrušují a paní učitelka, aby je pořád překřikovala. Hned za racky se vrtí, strkají se a vyskakují malí tučňáčci. A až docela vzadu se v téhle škole na břehu oceánu povaluje několik tuleňů. Ti jediní nevyrušují. Prostě proto, že jakmile do školy přijdou, okamžitě usnou. Jednou v pondělí ráno paní učitelka řekla: dneska mě každý z vás pěkně poví, jak se jmenuje. Začnou třeba rackové. Rackové hned začali křičet jeden přes druhého.
1: Já jsem chechtavý, já mořský, já taky mořský, bílý, malý, velký, bouřní.
0: Nakonec si paní učitelka zacpala uši a řekla, že už to stačí. Teď, že by se mohli představit tuleni. Jenže tuleni spali tak tvrdě, že je neprobudil ani křik racků. Nevadí. Máme tady dnes stejně jenom dva tulení žáky, prozradí nám svá jména až na konci vyučování, rozhodla paní učitelka. Ale tučňáků přišlo hodně. Tak jak pak vám říkají? Tučňáci koukali jeden na druhého, ale mlčeli. Styděli se. Tak třeba ty? Ukázala paní učitelka na toho nejmenšího. Čí pak ty jsi?
2: Humboldtův, písknul tučňáček. Já jsem taky Humboldtův,
0: pochlubil se hned ten vedle. A hned se hlásil třetí a pak další a další. Vyskakovali a vykřikovali: Humboldtův, Humboldtův, Humboldtův. No, bylo jich nejmín 20, nebo snad 30. Paní učitelka je ještě zatím nestačila spočítat. Ale určitě to byli samí malí Humboldti. Stejně se jmenovali, stejně vypadali, stejně poskakovali a váleli se smíchy, jak jim to všechno připadalo legrační. Něco podobného paní učitelka ve třídě nikdy nezažila a tak řekla: hlavně se držte pohromadě, ať se mi nepostrácíte, protože teď půjdeme radši všichni ven, dokud svítí sluníčko. Ve třídě zůstali jen ti dva tuleni, kteří stále ještě spali. Jak už to tak na březích Velikého oceánu bývá, chvíli tam sluníčko svítí, ale najednou zase ne. Sotva vyšli ven, přihnala se vichřice. Nejdřív rozfoukala na všechny strany racky, pak se pustila do tučňáků. Ale ti se hned přikrčili, jak je to v neděli naučili jejich tatínkové a maminky, a také se pevně drželi pohromadě, jak jim to řekla jejich paní učitelka. Jen ten nejmenší tučňáček, Humboldtův, ten se nijak krčil míň a asi se málo držel. Vichřice ho vzala a odletěla s ním pryč. Pak bylo zase hezky. Tučňáci si otřepali sníh a hned, že půjdou nejmenšího brášku hledat. Radši pošleme tuleně, rozhodla paní učitelka, protože jsou z celé třídy největší. To byla pravda, ale tuleni spali pořád tak tvrdě, že než je stačili probudit, znovu se zamračilo a přiletěla zpátky ta sněhová vichřice. Tučňáčci se zase přikrčili a drželi se pohromadě, jak nejlíp uměli. Když konečně bláznivé povětří utichlo a a tučňáci se mohli v klidu otřepat, natřásli sněhu takovou hromadu, že ho bylo dost na pořádného sněhuláka. Ale než ho stačili postavit, zasvítilo sluníčko a ze sněhové kupky se vyhrabal nejmenší Humboldt.
2: Ahoj, řekl. Tak už jsem zpátky. Nejdřív mě to odfouklo a pak zase přifouklo. Vsadím se, že takhle letět povětřím by nedokázal ani ten největší tučňák.
3: To je pravda,
0: zívali tuleni, kteří se konečně probudili.
3: A tučňáčci, ti si dovedou užívat v pondělí stejně jako v neděli.
0: A pak šli všichni domů, protože ten den už škola na břehu oceánu skončila. Jen se nikdo nedozvěděl, jak se vlastně ti dva tulení jmenovali. Škoda. Snad to povědí zítra.
4: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
5: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
4: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
6: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
4: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovnou. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
7: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
4: Mládenci se baba nelíbila. ale bylo mu jí přece líto. A řekl: Proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
7: Bojím se tvého psa, panáčku,
4: řekla baba.
7: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
4: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
7: Pečo, pečo, zajíce, mně zajíc, tobě nic.
4: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá: Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl: Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři, a prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval, Podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho.
6: Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci?
4: Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou.
6: Byli u nás,
4: řekl pán.
6: Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí.
4: Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
7: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu. Sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
4: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
7: Ráda bych,
4: skuhrala baba.
7: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
4: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškrtila a řekla.
7: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
4: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
7: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
4: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali, a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku. popela vyletěl černý havran. Zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: Piggy vtip.
1: Pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
2: Co to děláš, ptá se jí.
1: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
2: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
1: Proč, prosím tě?
2: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
3: Já tomu nerozumím.
0: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.
4: To je, panečku, ty. To je nápoj tohleto. Hurweis. Vylož vlastně, co je to mléko, no?
5: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
4: No počkej, jaký nápoj především?
5: Cenný, tati.
4: Ovšem, správně, mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje, co?
5: Mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje, co?
4: No přece. No tak.
5: Škraloupy.
4: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
5: Uhlopříčky.
4: Uhlohydranty.
5: Co je to uhlohydrant?
4: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
5: Simano, to je takový...
4: No, takový vodovod.
5: Simano, takový vodovod.
4: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
5: Proč jako?
4: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
5: Aha.
4: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
5: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
4: Správně.
5: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
4: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
5: Z krávy.
4: No dobře, ale kráva je, no?
5: Kráva je?
4: No?
5: Kráva je tatí skot.
4: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba...
5: Jako třeba vepř.
4: Nebo?
5: Nebo prase.
4: Ale to je to samý, tak řeknu, jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
5: Učili.
4: Tak to řekni sám pro pána krále.
5: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
4: No tak.
5: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
4: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
5: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
4: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
5: A proč blezla na kurník, tatí?
4: No přece snášet vejce.
5: Vždyť kráva nesnáší vejce.
4: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
5: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
4: Já ji neviděl.
5: Ale říkal si to.
4: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
5: A co tedy dělá?
4: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
5: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
4: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
5: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
4: No tak.
5: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
4: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
5: Proč tedy nezůstane dole?
4: Kde?
5: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
4: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
5: Ale tati...
4: Neodmluvej housle.
5: Tati,
4: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
5: Když já...
4: Hrát?

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Já dnes mám s sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
0: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinichovou.
2: Figy, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
0: Sportovní gymnastika, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
0: Anko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách. Ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
0: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
0: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedna líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
0: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
0: Aha.
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
0: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak
2: ano.
0: Jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme zpevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
0: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
0: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme, prosím, pěkně dopnuté.
0: Uh-huh. A můžu si zkusit i zapružit, veď?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigo už to zkouší,
0: no.
2: Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. Radši rychle, Pigy, radši rychle ty oči otevři. Děti, vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, zdvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Figy se drží.
0: Já jsem statečný.
2: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
0: Jako hada.
2: Jako hada a postavíme se na švihadlo.
0: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
0: Takže teď už stojím opravdu jako provazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy. A ruce si dáme
0: zadní nohy za patou přední nohy, jo!
2: Jo, ruce si dejte do upažení.
0: Anko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se A palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
0: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, víš?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
0: Půlky k sobě, půlky k sobě.
2: Půlky k sobě, půlky k sobě, děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
0: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
0: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme, trénovat. A já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!

0: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedějsky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Tiki kalendář! Dnes je 23. července.
2: A svátek slaví Libor.
1: Libor, to je jméno nejasného původu a ani neznáme jeho význam.
3: Asi znamená líbezný.
1: Takže takový milý, nebo půvabný, nebo roztomilý, že?
3: No, abych vám to přiblížil. Nebo může znamenat svobodný.
1: Roztomilý a svobodný? Obě možnosti jsou dobré.
3: Takže Liboli, Liborové, můžete si vybrat.
1: Ale hlavně všechno nejlepší
3: k svátku.
1: Paparadapapapí, bum. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Ben, Bijou, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký je jí hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis pater certus a zkrátka všechno v pořádku. Iris zavrtěla ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo: pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF ST B 12233 MFT 371/2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, že můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence. Chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání: pojď, dvořce mi, chytej hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat. Ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoliv ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech, ale je to loajální pejsek. Chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenu mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy. Byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně. Olezlá, s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče. Že jsem o 3 roky starší? Ach, kde je mé mládí, všecko je v tahu. I ten bílý, kudrnatý hoch s uchem černým jako uhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy. Je to místo hanby, zalézá do ní jen když je byta a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4. Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události,
Vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat, bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči, kromě jednoho. Proč mají tak veliké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy, strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkal. Čtrnáctý den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet čtyři bílé ocásky něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat, ty ocásky. Patnáctý den. Už dělají loužičky. Tím se začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem znamenat tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 000 štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém koši a hrnci, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu. Buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem si všechny čtyři kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam čtyři štěňata, ale pět loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že utemeniště všech řek, nebo aspoň těch velikých, je hájovna, kde hajný chová čubu, jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina, s 9 štěňaty.
První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund a s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, jednak nepovinným, tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dál. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 tisíc dětí zaječelo příliš zoufalé. No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným náskem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů. Nebo Bleký strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat. Nebo Bižů rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olíže dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Bleký nestrpí, aby Bibi pil u maminky, vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč. Čehož použije Ben a pověsí se Blekýmu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti čtyři chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu. Podle kynologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, mám připravena jména Kvido,

na její dětičky, strkala ji čumákem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla a od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud nás lidí se týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se s největší rozkoší na naše nosy a zejména uši. Učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček. Vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko smáčenou houskou. Mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku. A když si rozuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, že zkrátka pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zasťapat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B, jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a nezádi, takhle to už dál nejde. Já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa, namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost. Teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa. První šel černý rváč a násilník bleký, zároveň s darebou bižů, co má ten černý monokl. Pak šel poťouchlý Ben. Poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se stydila, že je tak vychudlá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky. Tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka. Já jsem zase malá holčička. Hoď mě kamínek, já si zase budu hrát.

0: vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, má úcta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... Tento nonc. Vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: Na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

jak si opičáčci postavili loď. Jednou se opičáčci domluvili a postavili si loď. Vypadala jako obrovský sud, na kterém stála nepořádná vesnice domečků. Místo stožárů měli tři pralesní stromy plné pomerančů, banánů a vánočních ozdob. Na větvích měli zavěšené houpačky a také jeden kolotoč. Všude plno prskavek a svíčiček, lampionů a praporků a mezi tím vším poletovali strakatí papoušci a krákorali flašinetové písničky. Hotový cirkus. Kdyby tu loď jenom zahlédl nějaký opravdovský námořník, na místě by omdlel a potom by z toho měl do smrti třesavku. Ale to víte, pořádná loď by opičáčky nebavila. Pojmenovali ji jménem Pepča. A za všeobecného jásotu a za převelikého ohňostroje vypluli na výpravu k lízátkovým ostrovům. Na břehu zanechali jen zlého opelichaného jaguára, který za nimi zuřivě pokřikoval neslušné věci a také jim prorokoval, že s tou svou kocápkou k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují. Ale opičáčci se mu jen chechtali, vyplazovali na něho své světle růžové jazyky a dělali všema čtyřma rukama dlouhé nosy. Zostuzený jaguár zle zhlížel a zalezl raději do křoví, aby se tam vypořádal s blechami ve svém kožichu. Opičáčci zatím pluli v radovánkách k lízátkovým ostrovům. I stala se taková věc, že na jednom z pralesních stromů rostlo mezi pomeranči a vánočními ozdobami červené jablíčko. A to jablíčko, kterou si chvíli utrhl jeden z opičáčků a začal si na něm pochutnávat. Pochutnává si tedy na něm a tu, z nenadání, vykoukl z jablíčka červík a povídá opičáčkovi. Necháš to jablko, ty darebáku? Je moje. Já si ho našel dřív. Opičáček se napřed tuze ulekl, ale potom se vzpamatoval a povídá červíkovi. A svoukl ho pryč a snědl jablko celé. Potom se pošťoural stopkou mezi zuby, hodil ji do moře a šel spát, protože právě začala hvězdičková noc. Za chvíli se celou lodí rozléhalo příšerné chrápání a krákorání. A to proto, že všichni opičáčci do jednoho ze spánku chrápou a papoušci zase krákorají. Pouze červík byl vzhůru a plakal. Jaký je slaboučký a jak si na něj každý silnější troufá. A tu na něj přišla zlá chvilka. Vlezl si na dno lodi a vyvrtal do jejího dna dírku. Potom si vylezl na nejvyšší strom a díval se, co se bude dít. A opravdu. Dírkou začala téct do lodi voda a začala ji pomalu potápět. Opičáčci by ještě dlouho nic nevěděli, kdyby se jednomu z nich nezdál sen, že se koupe doma ve vaničce a zrovna si to chtěl pochválit, ale sotva otevřel pusu, napil se slané vody a tu se probudil a začal vřeštět strachem, protože byl opravdu až po krk ve vodě. To už ale začal opravdu poplach a ve chvilce byla loď Pepča plná košilatých opičáčků, protože opičáčci spí v nočních košilích. A ti hned vylezli do korun stromů a společně s papoušky ve strakatých pyžamech křičeli pomoc, pomoc. Hned si všichni vzpomněli na proroctví zlého opelichaného jaguára, že k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují a nářky a kvílení nebrali konce.
Kolem Pepči se schromáždily všechny stříbrné sardinky z celého moře, vystrčily z vody kulaté pusinky a tichounce se posmívali opičáčkům, že neumějí plavat, jaká je to hanba. A strouhali jim ploutvičkami mrkvičku. Ale opičáčci si toho nevšímali a jen zborově vřeštěli, až z toho nakonec běhal sardinkám mráz po zádech. A tu se stala taková věc, že jeden z opičáčků chtěl z pralesního stromu přeskočit na měsíc, který se přišel zvědavě podívat, co se děje. Ale nějak si to ten opičáček špatně vypočítal, anebo se měsíc ulekl a uhnul. Zkrátka, opičáček spadl do moře, jen to žbluňklo. Tu chvíli se sardinky rozprchly, jako když do nich střelí. A nastalo hrobové ticho. Dokonce i měsíc se polekal, protože to vlastně tak trošku zavinil a honem se schoval za fialový obláček. Ostatní opičáčci si dodali konečně odvahy, aby se podívali, co se stalo jejich kamarádovi a jaké to je, když se někdo topí. Ale tu s údivem vidí, že opičáček se vůbec netopí, ale že stojí jen po kotníky ve vodě. Drží si před nima rukama košily a ocásek, aby si je nenamočil, a pusu má strachem otevřenou do kořán. Ale to se už začalo rozednívat. Za mořem vykouklo střapaté sluníčko, ještě celé červené od spánku, zívalo a protahovalo se a vydalo se pomalu na svoji každodenní pouť. Všechno se rozsvětlilo a tu opičáčci uviděli, že se netopí a že se zbytečně strachovali, protože najeli v noci na břeh Lízátkového ostrova a ani o tom nevěděli. Všude, kam jen oči dohlédli, se rozprostírali Lízátkové pralesy. A tu se všichni opičáčci rozesmáli a křičeli hurá! Byli zachráněni. To si oddechli. Dírku v lodi honem zazátkovali, vodu vylili a naložili ji vrchovatě lízátky. A potom pluli se slávou jako hrdinové domů. A víte, co se stalo s tím červíkem? Řekl si, že už s těmi opičáčky nepojede, když jsou takový. A zůstal na Lízátkovém ostrově. Našel si tam jeden tajný kokosový ořech, udělal si v něm útulný moderní byteček s vykachlíčkovanou koupelnou a s balkónem a žije si tam v klidu možná až dodnes.

0: Tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
1: konečně stín.
2: Oni na něj zamávali.
1: Aby mu pomohli, no.

ve spodu, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodu, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

někdo bez chyby, my lidi ne, my ne. Já osobně mám body rád, jsou prostě úžasní. A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
1: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
2: Neprozraď mě,
0: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
2: Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
0: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
1: Ať piká,
0: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
1: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka sedla na koště a letěla jsem.
3: No to tedy laskavě zase poletíš domů,
0: přikázala vrchní čarodějnice.
1: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
3: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
1: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
1: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
1: Ano, potrestej ji,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
3: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
3: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
4: Digi básnička!
5: Povídala moucha mouše.
4: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
6: A teď ještě jednou.
5: Povídala moucha mouše.
4: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem. Hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
6: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: v České kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Podcastá Famofrpál. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z okna nahoře viděl Hagrida, jak rozmrazuje košťata na famfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Famfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nebelvír proti Zmiozelu a pokud by Nebelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž mu to rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Famfrpál v průběhu věku a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Famfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při famfrpálu se zřejmě stávají právě jim. A že při famfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý oheň, který se dal přenášet ve sklenici od zavařeniny. Stáli k němu zády a ohřívali se, když se na nádvoří objevil Snape. Harry si okamžitě všiml, že profesor kulhá. Ron, Hermiona i on si stoupli blíž k sobě, aby oheň nebylo vidět. Byli si jistí, že se to nesmí. Něco v jejich provinilých tvářích na neštěstí vzbudilo Snapeovu pozornost a tak přikulhal k ním. Oheň sice nezahlédl, zdálo se však, že hledá důvod, aby je vybeskoval.
1: Co to máte pod E?
0: Byl to famfrpál v průběhu věku. Harry mu knihu ukázal.
1: Knihy z knihovny se nesmí vynášet ze školní budovy,
0: prohlásil Snape.
1: Dejte mi ji. Srážím Nebelvíru 5 bodů.
0: To pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
2: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
2: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: No, Mauruši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal a Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první famfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný famfrpálový zápas.
2: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
2: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit, řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem Fanfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nebilovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm: za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvírského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé, důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených fanfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Vůd si odkašlal, aby zjednal ticho.
3: Takže hoši,
0: řekl.
2: A děvčata,
0: podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
3: A děvčata,
0: souhlasil Wood.
3: Dneska nás to čeká.
2: Náš nejdůležitější zápas,
0: řekl Fred Weasley.
4: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči na spaměť, vysvětoval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
3: Nechte si to vy dva,
0: okřikl je Wood.
3: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci nebo.
3: Takže už je čas. Přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala madame Hučová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
2: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána Zmiozelu Markuse Flinta z pátého ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jakoby v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo: za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
2: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madame Hučová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
5: A tam rálu se okamžitě zmocňuje Angela Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající střelkyně a přitom je i docela poledná.
2: Jordane!
5: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčat Weasleyových, a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
5: A teď se doslova řeči dopředu hezky podává Alice Spinettové, což je úspěšný objev Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne. Samra teď má Zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Flint a hned vyráží. Letí jako orel a vy, ale ne. Nebelvírský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samra má Nebelvír. Teď je to nebelvírská střelkyně Kathy Bellová. Pěkně Flinta podletěla, stoupá vzhůru na hřiště a tak tohle muselo bolet, to muselo bolet. Jeden z podlouků ji zezadu uhodil do hlavy. Samral má Zmiozel, Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý podlouk. Poslalo na něj Fred nebo George Weasleyovi, neřek to mám, který z nich to je. Tak si takto nebelvírský odrážeč dobře zahrál, Samral má znovu Johnsonová a před sebou má volno, už vyrazila. To děvče opravdu letí, právě se vyhnula podlouku, který se na ní hnal, už je u brankoviště. Toto, Angelino, toto! Brankář letí se vrát dolů, minul, gól! Nebelvír dává gól!
0: Kladný vzduch naplnilo jásání fanoušků Nebelvíru. Spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek zmiozelských.
6: Uhněte trochu, posunte se kousek.
2: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
6: Díval jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
6: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
6: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
3: Drž se stranou, dokud Zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
3: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk náramkových hodinek jednoho z vízlových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley. Všecko v pořádku, Harry! Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
5: Zamral má zmiozel, střelec pasty se už vyhnul dvěma potloukům, oběma vizliovým a srkyni Belové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrián Passy upustil Camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. A Harry to postřel. S krajním vzrušením se vrhl střemlav dolů tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem zmiozelský chytač Terence Hicks ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řítili ke zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s cepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru prásk. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušku Nebelvíru. Tom Markus Flint úmyslně vletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
3: Foul!
0: Křičeli fanoušci Nebelvír. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Nebelvíru. Ve všem tom zmatku ovšem zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
3: pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
4: Tohle není fotbal, Deane,
0: vysvětloval mu Ron.
4: Při vampirpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta?

0: chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže koštěta Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zaměřit zpátky k nebelgirskému brankovišti. Měl sto chutí vůda požádat, aby ohlásil oddechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Lee dál komentoval zápas.
1: Umíče zmizel, sám rád má plyn. Obešel Spinetovou, obešel Belovou, teď dostal pořádnou do obličeje pod loukem. Doufám, že mu aspoň přerazil nos, jenom se vžertoval, paní profesorko. A zmizel dává go, no to sádne.
0: Fanoušci zmizelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
2: Nevím, co si to Harry vymýšlí.
0: Zabručil Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
2: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel ve vzduchu.
3: Že by se s tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil?
0: Nadhodil šeptem Simus.
2: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
2: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridův dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
3: Co děláš?
0: Zabručil Ron. Tvář měl šedou jako popel.
4: Já to věděla,
0: vydechla Hermiona.
4: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
4: Určitě v tom má prsty, nejspíš chce Harryho koště uřknout,
0: mínila Hermiona.
3: Co budeme dělat?
4: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výsledovi letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
3: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrala se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně sebělo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrábat zpátky na své koště.
3: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
4: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával s nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
3: On nechytil, on málem spolkl!
0: Skučil Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla,

0: ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
1: Nedelvír vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a Obr mu chystal šálek silného čaje. Mohl za to Snape, vysvětloval Ron. Hermiona a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
2: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
2: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermiona se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
2: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
2: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A půjčil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
2: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
2: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, který by nic takového neudělal.
3: A proč se tady pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
3: Přece poznám, když se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
2: Říkám ti, že se mýlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nicholas Flamel.
0: Aha, řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nicholas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

pouze urozenost lidského srdce, je to největší mění, co znám.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo?
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by...
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam

unaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Bez ploud ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schová. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je.

Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Kapr ví, kapr ví, kapr, kapr, kapr ví, kapr ví, ale jenom za prvý. Kapr ví, kapr ví, kapr, kapr, kapr ví, kapr ví, ale jenom za prvý.

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: až se z toho unaví.
1: Devátá kapitola. Pošťák krák.
2: Adélka kreslila do svého bloku. Moc se jí líbily hudební nástroje všech hmyzounů. Kulikvák je prostě šikula. Protože se skřítek výletník musel vrátit domů, zůstala se svými krkouny sama. Vůbec jí to nevadilo. Tady na Bimbuli se ničeho nebála. Najednou se jí nad hlavou něco myhlo. Byla to růžová obálka, která se vzduchem nesla jako lehoučké peříčko. V zápětí se přiřítil velký černý pták. Byl oblečený v modré uniformě a přes rameno měl přehozenou velikou koženou kabelu. Hned se vrhnul na psaníčko, chytil ho do zobáku, strčil do brašny a slétl k Adélce.
3: Slečna Adélka?
2: Zeptal se pro jistotu.
4: Ano, to jsem já,
2: odpověděla Adélka.
4: Jak to, že mě znáte?
2: Podivila se. Pošťák si přehodil kabelu na druhé rameno a pyšně prohlásil.
3: Já znám úplně všechny. Musím všechny znát, protože jsem Havran Krák. Jsem poštovní doručovatel.
2: Pak se zarazil a důležitě se zeptal.
3: Víte vůbec, co to znamená?
4: Jasně, že vím. U nás taky máme listonoše.
2: Pupino byl ze všeho trochu zmatený a tak se hloupě zeptal.
5: To jako nosíte listí?
2: Adélka si vzdychla a Bláža s Bůčou obrátili oči v sloup. Za to Havran Krák byl v sedmém nebi. Znovu mu to dodalo pocit důležitosti.
3: Vidím, že vás musím poučit. Doručuji dopisy po celé planetě.
2: Pak se k ním naklonil ještě blíž a důležitě dodal.
3: A dokonce i mimo planetu Bimbuli.
2: V tom si Adélka vzpomněla na maminku, na tatínka, na nemocnici a na hodného pana doktora, který jí někdy půjčoval stetoskop. Dokonce se jí zdálo, že v dálce slyší jeho hlas.
6: Adélko, no tak, Adélko, probuď se.
2: Trochu se jí zastesklo, ale nedala to na sobě znát. Pobavilo ji, že si pan doktor myslí, že spí. Hned se Kráka zeptala.
4: A jak to mám udělat, abych mohla poslat někomu psaníčko? U nás máme poštovní schránky, ale tady jsem nic podobného neviděla.
2: Havran Krák si opět přehodil brašnu na druhý bok a řekl.
3: Stačí dát dopis do obálky a napsat, komu je určen. Pak se nahlas zavolá dopis nebo balík. Na nejbližším místě se ze země vysune schránka, do které se dopis vloží. Pak se schránka zasune a doputuje ke mně na poštu. O ostatní už se postarám.
4: A mohla bych to zkusit?
2: Zeptala se Adélka.
4: Chtěla bych mamince poslat hezký obrázek, aby se o mě nebála. Šlo by to?
2: Havran mávl rukou.
3: Žádný problém. Poleďte se mnou.
2: Zavelel. Vznesl se do vzduchu a mířil ke své poštovní úřadovně, která byla až na samém vrcholku stromu Opius Bimbulus. Adélka s Bůčou, Blážou a Pupínem se na sebe podívali a pak se rozesmáli. Pupíno se jen tak pro jistotu zeptal.
5: Umí tady někdo lítat?
2: Všichni svorně vrtěli hlavami.
4: Ach jo.
2: V tom ale Adélku něco napadlo.
4: Profesor Bimbulík nám přece dal bimbálkové lítadlo.
2: Zašátrala v kapsičce a vylovila lahvičku s kouzelným lektvarem ze semínka stromu Opius bimbulus. Bláža se ze zvyku dala do rozpočítávání.
7: U potoka roste kvítí, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí.
2: Pupíno jí přiložil chobot k uchu a hlasitě zatroubil.
5: Budíček, co chceš rozpočítávat? Vždyť je jedna jediná.
2: Bláža se cítila dotčená. Měla slzy na krajíčku a kdyby se do toho nevložila Adélka, určitě by se rozplakala.
4: Myslíte, že je to napití nebo namazání?
2: Zeptala se.
5: Tak já bych to třeba zkusil ochutnat.
2: Navrhnul mlsoun Pupíno. Když se napil, okamžitě se vznesl do vzduchu. Adélka ani chvíli neváhala, honem dala loknout i všem ostatním a tak společně plachtili vzduchem. Zpočátku jim nešlo letět určitým směrem. Spíš se jen ve vzduchu legračně plácali a letěli chvíli dopředu a chvíli zas dozadu. Na správnou techniku přišla jako první kravička Bůča. Ostatní se jí proto chytili a za chvíli vzduchem doletěli za Pošťákem Krákem. Ten už je z okna své úřadovny vyhlížel dalekohledem a chechtal se, až se za břicho popadal.
3: A to je asi nějaká nová letecká móda. To mě musíte naučit.
2: Povychoval je, když Adélka s kamarády s vypětím sil dorazili. Nikdo se nezmohl na slovo. Všichni byli z namáhavého letu celý udýchaní.
3: Ale tady už lítat nemusíte, tady se dá normálně chodit.
2: Připomenul jim Krák.
5: My víme,
2: ozval se Pupíno.
5: Ale nám to nejde.
3: A tak přestaňte plachtit těma ušima,
2: navrhoval Krák. Adélka si všimla, že se Pupíno začíná zlostí rozžhavovat a proto raději včas zasáhla.
4: My jsme se napili bimbálkového lítadla od pana profesora a to stále funguje.
2: Krák se omluvil.
3: Oh, pardon, nevěděl jsem, že pánové jsou nelétavci.
8: Dámy,
2: opravila ho dotčeně Bůča.
5: Ale já jsem pán.
2: Připomenul se Pupíno.
3: Máte asi ještě hodinku, než se přestanete vznášet. Slečna Adélka chtěla napsat dopis, že?
4: Ale ve vzduchu to nejde.
2: Připomenula Adélka.
3: Tak vás zatím zvu na exkurzi.
2: Nabídl jim Krák.
3: Zde jsou dopisy, které je potřeba doručit jejich adresátům.
2: Řekl a ukázal na hromadu různobarevných obálek.
3: Zde vidíte razítko. Tím musím každou obálku opusinkovat a zanechat na ní otisk.
2: Adélka se usmála. Razítkování je opravdu tak trochu jako pusinkování. Jen ji to samotnou nikdy nenapadlo. Náhle něco cinklo.
3: A to bude nové psaníčko,
2: radoval se Pošťák. Z výtahu vypadla kulatá plechovka. Krák ji otevřel, vyndal dopis a schránku poslal výtahem zpět.
3: Nyní se můžete podívat, jak se správně razítkuje. Uchopím razítko, za část k tomu určenou, namočím do barvy a přesně namířím na obálku.
4: A kde je známka?
2: Zeptala se Adélka. Ještě než Krák stačil razítkem bouchnout na obálku. Pohyb nedokončil. Dlouze se na Adélku podíval.
3: Jaká známka? Známky jsou ve škole a ne na poště.
7: Přece papírová. Ta, co se kupuje za peníze.
2: Vložila se do toho Bláža. Všichni tři Adélce často pomáhali psát dopisy babičce, tak dobře věděli, jak to chodí. Teprve teď Krákovi došlo, že má z ostudy kabát. Samozřejmě si vzpomněl na poštovní známky, které jsou jen na zemi u lidí, protože studoval dějiny poštovnictví. Snažil se to alespoň nějak zamluvit.
3: Dopoledne sbírám poštu. Pěkně ji třídím a odpoledne létám a dopisy roznáším. Jestli chcete, můžete letět se mnou.
2: Adélka přikývla a plyšoví kamarádi, kterým podle jejich dlouhých krků někdy říkala krkouni, taky. Jenže jako naschvál zrovna v tu chvíli bimbálkové lítadlo přestalo fungovat.
3: No tak nic.
2: Řekl na oko zklamaně Krák, když se všichni svalili na hromadu.
3: Tak zatím napište ten svůj dopis.
2: Adélka vytáhla svůj blok a pastelky a v tu ránu se jí rozbušilo srdce. Nevěděla, co má nakreslit. Ruka sama od sebe sáhla po červené pastelce a nakreslila veliké srdíčko. Dovnitř nakreslila sebe a okolo srdíčka všechny kamarády z bimbule. Vílu bimbulinku, profesora bimbulíka, skřítka výletníka, žabáka kulikvaka, hmyzouny bzouny a samozřejmě Kráka. Když to pošťák viděl, úplně se zatetelil blahem.
3: Je, píšete tam o mně?
2: Zeptal se s úsměvem.
3: Tak takové psaníčko, doručím super extra express rekomando.
2: A opravdu, když obrázek Adélka zalepila do červené obálky a nadepsala tiskacími písmeny
4: Maminka a táta.
2: Krák dopis popadnul a letěl s ním jako o závod.

vytvoříte dům. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko ví.

0: Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.
2: Každičký chléb má kůrko dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla?

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stránku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby.

0: místo ryby, ryby koupil vel rybu. Co dělá ryba? Oca sem hýbá. Proč? Proč? Protože ryba, ryba šťastná.
1: Štika!
0: Tak to má bejt. Nechce bejt mastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil vel rybu. Co dělá ryba? Oca sem hýbá. Proč? Proč? Protože ryba, ryba šťastná. Nechce být mastná, svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby, ryby koupil vel rybu. Co dělá ryba?

0: korunu, aby koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechce být pásná. Svobodu výdej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechce být pásná. A já jsem nic nekoupil.
1: Sen pro Jezevce. Když se vypravovalo hajadlo na cestu za zimním snem pro Jezevce a chystalo se obléci hajadlovský pláštík, řekl mu správce skladiště snů.
2: Stejnokroj si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k Jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
3: Klobouk? A tvrdý pánský?
1: Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli.
2: No, ano.
1: Kýval správce a nahlížel do zápisků.
2: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání. Klobouk jako pan Rada.
3: Kdo je to pan Rada?
1: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
2: Pan Rada sedává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
3: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav. A štítkem čepice se nařídí směr cesty. Tvrdé a kulaté klobouky nemáme?
2: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
1: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy Verunky, když ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložena v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Teď se jim bude bonbon hodit. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kamaráda ze všech stran. Maličký skřítek v hajadlové uniformě vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
4: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
1: soudilo jedno hubaté hajadlo.
3: Nebo jako voják v helmě,
1: mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
3: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to spadnout z hlavy.
1: Fňukalo jezevčí hajadlo, které se samo sobě v tvrdém pralinkovém klobouku pranic nelíbilo.
3: Jak pak s tím poletím?
5: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila,
1: radili všichni dohromady.
2: Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
1: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram J jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se rači trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo. A pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách. Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a škup a už mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák. Strachy zapištělo a dalo se na útěk. Ale ten čumák do něj vlídně drcnul a zafuněl jako na omluvu.
5: Odpusťte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
1: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné. Vypjal se a vytkl.
2: Pane, sežral jste mi klobouk. Byl tvrdý, kulatý.
1: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo.
5: Bývali za parkovou zdí čmeláci. Bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
1: Mlsné zvíře vzdychlo za čmeláky, kteří měli veselá červená gaťata i bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
5: Čmeláci nejsou. Nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka, až bude pršet.
2: Potřebuju zpátky svůj klobouk.
1: Zlobilo se hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
2: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
5: Já jsem jezevec,
1: řeklo zvíře.
5: A s kým mám tu čest?
2: Jsem jezevčí hajadlo. A mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek,
1: řeklo hajadlo a pro jistotu se podívalo do zápisníku, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
2: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák z fousisky, drápy hrabavé.
1: Přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku.
5: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené hajadlo,
1: zafuněl jezevec.
5: Má rodina vás očekává. Je to kousíček 5 metrů pod zemí za jasmínovým keřem. Tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž sedává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
1: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
2: Pozdravím vznešenou paní jezevcovou jen pouhým pozdravem halí belí. Smeknout na pozdrav nemám čím, nemám klobouk.
5: Ale to s tím kloboukem, to bude mílka,
4: řekl jezevec a zastavil se.
5: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené hajadlo osobně. Já sám jsem si přál mít ve snu klobouk. Tvrdý, kulatý, jaký přináší, čili aportuje, panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on. A třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka. Mám totiž děti.
4: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé, třetí.
5: Vedu vám přítele,
4: řekl otec jezevec.
5: Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan Rada volat Dakl k noze.
4: Přinesu takový sen, slíbilo jezevčí hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka. A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
5: Dnes budete mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk, vykládal. Když chceme mír se psem, musíme umět všechno jako pes, aby se na nás nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám. Pozor!
4: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel.
5: Všichni jezevci za klobouk!

0: V zubech přece!
1: Káral je a učil jezevec učitel.
0: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech. Dakl bude koukat.
1: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen, jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes Dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění. A jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem a odkud nehrozí jezevčí rodině už nebezpečí.

Chodská pohádka a ještě o jiném chytrém Jirkovi. Byl jednou jeden král a ten král měl dceru, kterou kdosi očaroval tak, že byla od té doby velice smutná a nikdy se ani neusmála. Když nedovedli pomoci ani nejvyhlášenější lékaři, dal vyhlásiti král, že kdo jeho dceru vyléčí, že mu ji dá za ženu a s ní celé své království. Tenkrát nedaleko toho města byl jeden pastucha a ten měl syna Jirku. Jak Jirka se to dověděl, povídá otci: tatínku, já půjdu a tu královskou dceru ještě uzdravím, že jistě bude se smát, uvidíte. Ale otci se to nezdálo a proto řekl: co tě to jen mohlo napadnout, hochu, zůstaň doma. Ještě bys mohl přijít o hlavu. Ale syn nepřestal otce prosit, až povolil, a to proto, že Jirka nechtěl od něho na cestu nic, než jednu kozu. Ale za to ta koza měla tu vlastnost, že kdo se jí dotknul, musel při ní zůstat. Když Jirka jde s tou kozou do světa, potká jednoho tovaryše a ten měl nohu na rameni. Jirkovi to bylo divné a proto mu řekl: proč máš nohu na rameni? Vždyť něco podobného jsem ještě neviděl. To máš tak, povídá tovaryš. Jak ji sundám, tak doskočím 100 mil. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď se mnou, domlouval mu Jirka a tovaryš poslechl. Když tak šli, potkali zas jiného pocestného a ten měl prkénko na očích. I ptali se ho: proč máš to prkénko na očích? A on na to: když to prkénko sejmu z očí, tak vidím,

0: na 100 mil daleko. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď s námi, povídali mu. A on šel. Ušli zase kus cesty a potkali třetího kamaráda. A ten měl lahev pod ramenem a místo zátky měl v ní zastrčený svůj palec. Proč tu lahev palcem zacpáváš? Vyzvídali na něm. Protože jakmile palec z lahve vytáhnu, hned dostříknu na 100 mil daleko a postříkám, koho chci. Chcete-li, vezměte mě, mládenci, sebou, neboť mohu vám být užitečný. Odpověděl jim nový druh. Jirka, jak to slyšel, řekl, nuž dobře, pojď s námi. Konečně přišli do města, kde byl ten král, a koupili na kozu krásné pentle. Na to vešli do hospody, aby se tam najedli, napili a také noc přespali. Hostinský měl 3 dcery a ty, jakmile oni pentla na koze viděli, už se jim jich zachtělo. A povídá Manka, z těch krásných pentlí bych chtěla aspoň jednu mít. Až ti to pocestní usnou, půjdu a tu nejpěknější si odváží. Ale Dorka ji zrazovala. Neber ji, oni by to ráno poznali. Ale Manka přece šla a v noci jednu pentli zase chtěla vzít. Ale jak se kozy dotkla, nemohla se od ní odtrhnout. Když se dlouho nevracela, řekla ta třetí, které říkali Kačka. Dorko, dojdi pro ní, nějak dlouho se nevrací. Dorka tedy šla a plácla Manku do zad řkouc, pojď a nech toho. A už se také nemohla od ní odtrhnout. Proto Káče, když ani druhá sestra se nevracela, pospíšila ven a tam zatáhla Dorku za sukni a povídá. Neodvazujte je všechny. Ale už se musela při koze také zůstat. Ráno Jirka si záhy přivstal a vzal kozu se vším, jak bylo. Odešel pryč i s Káčí, Dorkou a Mankou, které s kozou klusali jen tak ve spodničce. Hospodský ještě spal a když šli po návsi, rychtář právě koukal z okna. I co pak to? Co to? Povídá Jařku, Kačko, Dorko, Máničko, kam takhle jdete? A už vyběhl ven, chytne Káču za ruku a tu máš. Už také nemohl se odtrhnout. Jdouc uličkou, kterou právě pastýř hnal stádo na pastvu, a tu vůl, jak šel okolo, uvázl a Jirka ho vezl také cestou dále. Tak přišli konečně před ten královský zámek, z něhož hned vyběhli sloužící. A tu jeden rychle pospíšil k samému králi a povídá mu. Pane králi, to je podívaná. Už tu u nás byly všelijaké maškary, ale tohle tu ještě nebylo. Jak to slyšela královská dcera, honem také vystrčila hlavu z okna a dala se do takového smíchu. Div, že se na zem nesvalila. Tu hned sebrali Jirku a vedli ho ke králi, který se ho ptal, co a kdo je, a on na to, že je pastýřův syn a že mu říkají Jirka. A tu hned král mu povídá, že to jako nemůže být, aby mu svou dceru dal za ženu, když je jenom tak z prostého rodu, ale chce-li přece jen dostat princeznu, aby mu přinesl koflík vody ze studánky, která je vzdálená celých 100 mil. Tu řekl Jirka tomu, co měl nohu na rameně. Ty jsi řekl, že když nohu sundáš, že skočíš 100 mil. A on na to, Ach, to snadno dokáži. A už vzal koflík a udělal skok, že ho už neviděl. Ale ač to trvalo jen chvilenku, Jirkovi se přece zdálo, že rychlonohý dlouho se nevrací a proto povídá bystrozrakému. Ty jsi se chlubil, že když sejmeš prkénko z očí, že hned vidíš na 100 mil daleko. A on odpověděl, tak je to. A proto chceš-li, podívám se, co tam rychlonohý dělá. I dívá se, dívá a najednou povídá, ach uvej, on tam u studánky leží a spí. Tu Jirka obrátil se k tomu, co měl palec v láhvi a řekl mu, ty jsi se chlubil, že jak ten palec z hrdla lahve vyndáš, že dostříkneš na 100 mil, rychle tedy tam stříkni. A ty, bystrozraký, podívej se, zdali rychlonohý už se probudil. O, ano, už stává, utírá si oči a nabírá vodu. Povídá bystrozraký a než dořekl, rychlonohý opravdu už byl na místě a stál zrovna vedle Jirky i s koflíkem vody. Král nemálo se podivil, když se přesvědčil, co Jirka všechno dovede, ale hned mu uložil, aby provedl ještě jeden kousek. Prý tam a tam v lese jest podivné zvíře, jež vypadá jako nosorožec. A to, že moc lidí do roka podáví, pakliže ho Jirka zabije, takže mu hned potom král dá princeznu za ženu. Jirka sebral kamarády a šel k tomu lesu, kde uviděli veliký pelech v jámě. V té ležela 3 veliká zvířata. 2 nedělala nic, ale to třetí, nosorožec, to přepadávalo a žeralo lidi. Jirka se svými kamarády nabrali si tedy do kapes i do pytlíku kamení a také šišky. Potom vylezli na jedli, která stála na kraji té jámy, a Jirka dolů hodil kamenem a uhodil toho nosorožce. To zvíře hned řeklo druhému, nešťouchej do mě, a to povídá, já ti nedělám nic. A zase Jirka hodil kamenem po nosorožci. A ten zabručel a znovu se hněvá. Už jsem ti jednou řekla, abys dal pokoj, ale ty jsi zase do mě šťouchnul. Jak to uděláš ještě jednou, uvidíš, co se stane. Tu kamarádi Jirkovi popadli ještě větší kámen a hodili ho dolů nosorožci na hřbet, který zlostí zařval a popadl se s těmi 2 zvířaty. Ale jak se po nich rozehnal, zabodl se tím rohem do jedle, na které seděl Jirka se svými přáteli, a ne, nemohlo to zvíře ten roh ze stromu vytáhnouti. Tu oni skočili dolů z té jedle a ta 2 zvířata hned utekla. Nosorožci však utěli hlavu a nesli ke králi do zámku. Král díval se na Jirku pln udivení, že i toto dokázal, a hned se radil se svými rádci, jak by to navlékl, aby mu nemusel dát za ženu svou dceru. Ti mu poradili, aby Jirkovi slíbil, že budou 2. dne za městem od davky na velikém prostranství a až tam Jirka přijde, aby ho dal vojskem zastřelit. Ale jedna sousedka Jirkovi to prozradila. On jí však řekl, já se nebojím. Když mi bylo 12 let a matka pekla lívance posypané cukrem a skořicí, já sám jsem jich už tenkrát zabil 12 najednou. Že to byly jenom mouchy, to si nechal pro sebe a to nedopověděl. 2. dne přinesli Jirkovi krásné šaty a řekli mu, aby šel na to prostranství, kde bude slavná svatba. Tamže už muzika i vojsko čeká. Jirka tedy s kamarády tam jde a když vidí, že vojsko nabíjí ručnice, povídá tomu, co měl prst v lahvi. Zastříkni jim všem oči. A ten hned na to, proč bych to neudělal? Však je to snadná věc. A už stříkne a bác. Oslepení vojáci vystřelili do vzduchu. Jirka se jim vysmál, že jsou nešikové a oni neříkali nic, jen si utírali oči a kabáty. To, když viděl král, podával hned Jirkovi ruku, neboť viděl, že s ním nic nesvede. A proto také chtěl mu dát svou dceru za ženu. Ale Jirka povídá, když je to tak, že jste mě chtěl dát zastřelit a tak špatně se mi odplatil za to, co jsem vám dobrého udělal, jen si svou princeznu nechte, neboť se nerad vtírám tam, kde mě rádi nemají. Král sice byl rád, že nemusí princeznu provdat za syna pastuchova, ale přece se zastyděl a proto řekl, Jirko, dělej, jak chceš. Ale abys viděl, že nejsem nevděčným člověkem, tu máš aspoň pytel zlata. Ten Jirka vzal a chtěl se rozdělit se svými kamarády. Ti však mu pravili, jen si zlato nech, však je tvoje, my ho nepotřebujeme, neboť se vždycky uživíme ve světě. Jirka je tedy prosil, aby šli s ním domů a tam zůstali, že on koupí statek a u něho, že budou mít se dobře. Oni však nechtěli. Nejsou prý zvyklí zahálce a když už jim pán Bůh dal takovou moc, že musí i jiným lidem ještě pomáhat. Tak šel Jirka domů sám. A když jeho otec viděl všecko to zlato, nesmírně se tomu podivil a radoval se tím více, když slyšel, že Jirka poctivě si toho zlata zasloužil. Nakoupeném po tom statku oba měli se velice dobře a snad se jim vede tak dosud. Chcete-li, můžete je navštívit. Až potkáte bystrozrakého, ten vám jistě poví, v které to žijí vesnici a rychlonohý vás tam snadno donese.
1: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
2: Maminka.
1: Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
1: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
2: No, mami, a co já?
1: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami,
1: Tygy hádanka.
2: Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali.
1: Co to je? Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule! Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
3: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.

Celá horečně se chvíju, snad odvahou svou. Něco je tu známé, jako sen, který prodírá se tmou.

0: Vigi básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Srbská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
1: Jasku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží, abys ty si mohl pohovět.
0: I poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
1: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
0: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Ve chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohého. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadiv syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
2: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
0: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
1: Hle blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
0: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
3: Piggy vtip. Ze dvora vyběhne tele a za ním farmář.
4: Kam běžíš, Franto, volá za ním soused.
3: Vím já, to se zeptej toho talete.
5: A na co se ho má zeptat?
3: Kam se běží před

0: Ahoj mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: proč pro kukačky?
1: No kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha, no to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zaprousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, viď?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Mm-hmm. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičku.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky jsou to hrášky, bez tebe.

šlám, nevím sám, hop, a skákal dále. Hop, hop, hop.

O makarónech, které šly na procházku. Ležet v nějaké krabici a nic nevidět, to musí být hrozná nuda. A takhle se v jedné krabici ve spižírně nudilo asi 120 makarónů. A protože to byly pravé italské makarony, říkali si italsky, to je nuda. K ukousání, řekl jeden makaron, ještě se tady navzájem sníme. Syrové nejsme k jídlu, řekl třetí. Ale což kdybychom se šli někam podívat? Svět je přece tak zajímavý. Jsou na něm kolotoče a houpačky a různé koncerty, přepichové restaurace, zoologické zahrady a kdo ví, co ještě. Dobrá, řekl devátý makaron. Ale což pak nás někdo pustí? Uvidí nás a řekne, aha, makarony, chytí nás a bude po procházce. Musíme vypadat tak, aby nás nikdo nepoznal, řekl 37. makarón. Vezmeme si klobouky a pláště do deště. Tak si vzali klobouky a pláště do deště. Šli po ulici, bylo jich 120 a lidé říkali, koukejme, nějaká výprava. A makarony se chvílemi zastavovali a ptali se italsky, kde je prosím vás něco zajímavého k vidění? To je těžké, říkali lidé, my neumíme italsky. Ale jestli chcete vidět něco zajímavého, máme tady kolotoče a houpačky, různé koncerty, přepichové restaurace a zoologickou zahradu a kdo ví, co ještě. Tak třeba kolotoče a houpačky a pak koncerty a zoologickou zahradu, říkali makarony. Tak to jděte takhle a pak takhle, řekli lidé. A makarony šli a viděli kolotoče a houpačky, koncerty a zoologickou zahradu. Bylo to všechno velice zajímavé, ale makarónům byla nakonec zima, zábly je nohy a tak si řekli, bylo to všechno velice zajímavé, měli by to vidět všechny makarony, ale teď se půjdeme posadit do nějaké restaurace. A tak šli do restaurace. Hezky způsobně si sedli, bavili se italsky a když je slyšel číšník, řekl si, udělám jim radost a přinesu jim italské makarony, ať si pochutnají. A opravdu jim přinesl makarony. To víte, makarony byly příjemně překvapeny, ty, které seděly u stolu i ty, které ležely na talíři. A hned si řekli, to je ale náhoda, vidíte, kde se tady berete? Ale, řekli jedny makarony, mohli jsme se nudou ukousat, tak jsme si udělali malou procházku. A protože nás bolely nohy, zašli jsme si sem. Že jsme na to nepřišli dřív, řekli si makarony na talířích. Mohli jsme také něco vidět. Nikdy není pozdě. My jsme už něco viděli a vy ne. Vyměníme si místa. Vezměte si naše klobouky a pláště do deště. My si vlezeme na talíře, to je přece jednoduché, jen do toho. A makarony, které byly na talířích, vyskákaly na koberce, ale pan vrchní přiběhl a řekl hostům, promiňte, neumím sice italsky, ale jak se to chováte, všechny makarony jsou po kobercích. Myslel jsem, že umíte makarony jíst, a běžel pro smetáček a lopatku. Tady máte klobouky a pláště do deště, řekli jedny makarony druhým makaronům. Oblečte se, my si zatím vlezeme na talíře. A vlezli si na talíře, namočili si nohy do teplé omáčky a bylo jim dobře. A pan vrchní přiběhl se smetáčkem a lopatkou a viděl, že na kobercích nejsou žádné makarony a že hosté odcházejí. A byl velmi překvapen. Proč pak odcházíte, řekl. Makarony vám nechutnaly? Promiňte, řekli makarony, které byly na odchodu. Jak bychom mohli jíst makarony, které nejsou vařené? Což pak se pravé italské makarony jedí syrové? A pan vrchní se podíval a viděl, že makarony na talířích jsou opravdu syrové. A velice se omlouval a myslel si, taková ostuda. A makarony v pláštích do deště se usmívali, že se nic nestalo, že se to může stát každému.
zamávali syrovým makaronům a šli se podívat na houpačky a kolotoče a na celý ten svět, který je tak zajímavý.

0: A zase přivezli kádě. Ale dnes byly nějaké divné. Byly červené a vyšší než vždycky. Také nebyly ze dřeva, ale železné. Kolem pobíhali rybáři a všechno to dirigoval porybný šťovíček, který se tvářil důležitě a nadmíru spokojeně. A potom začali do rybníka Pardoubek pouštět obrovské světlé ryby, jaké nikdo ještě neviděl. Vypadali trochu jako kapři, i barvu měli skoro stejnou, i když světlejší, ale ty oči úplně nízko v hlavě a hlavu malou, menší než mají kapři. Tak jsem na ty bohatýry z východu zvědavej. Prej nám vypasou všechnu trávu a v rekordním čase, tvrdili na sádce.
1: Tak takový ryby, co by se jenom pásly jako krávy, jsem teda ještě neviděl.
0: No je to takovej druh. Přivezli je z Ruska. Amur bílý se to zvíře jmenuje a prej se opravdu jenom pase. Na jedno kilo váhy navíc prej sežere půl metra kutrávy. A už jsem říkal, že jsem na to zvědavej.
2: Tak o tom už jsem slyšel. Není divu, že jim nerozumíme, když jsou z Ruska. To je na východě.
0: Najednou se nad nimi zatmělo a on to ten největší cizinec Amur a hned k ním.
3: Tak, tady nás máte.
4: No, to máme. To ale ještě neznamená, že jsme z toho nějaký odvázaný.
3: To může být. My si to tady taky nevybrali. Jednoduše nás sem poslali, aby jsme to tady vyčistili. Až to vyčistíme, povezou nás zase jinam.
4: A to jim do těch kádí zase naskáčete?
3: Ne, asi letos bude výlov. Tak nás vytříděj, dají na stranu a odvezou zase jinam. Tedy alespoň některý z nás. Máme dost velký ztráty. Něco taky asi pochytají vaši rybáři.
4: Tak to můžeš být teda klidnej. Naši rybáři nevychytají nikdy nic a jsou dokonce svědci, co tvrdí, že kdyby náhodou chytili, tak zase pustěj.
3: Nic ve zlým. Jo, a jmenuji se Boris.
5: Jak to, že najednou mluvíš jako my?
3: Jsem tady už 5 let. Dělám brigadíra, teda mám tě ostatní na povel. Ty jsou noví. Přicestovali z východu nedávno.
6: A to opravdu jedí jenom trávu, jak říkal porybný šťovíče?
3: No, mezi náma. Nějaký to těstičko, když rybáři přikrmujou, vezmou taky. Ale nejsou na to moc zvyklí.
6: A že jste tak vyrostli? To je po trávě.
3: No, rosteme rychle a hodně. Například já měřím přes metr a mám víc než 25 kilo. Ale jestli je to po trávě, to nevím. Já na trávu příkladně teda moc nejsem.
2: To už je takovej druh inu cizina. To zase bude málo vzduchu pro dýchání, když sem nasadili takové obry.
3: Tak o to strach nemějte. My vzduchu moc nepotřebujeme. A taky nám nevadí zakalená voda. Jsme dost skromní. Tak se zatím mějte. Musím zkontrolovat ostatní.
5: Co je to brigadýr?
2: To nevím. Ale říkal student, že na východě všechno dirigujou atamani. Atamani nebo komisaři, říkal ten student. Brigadýr bude asi něco mezi atamanem a komisařem. Možná je to dokonce sám ataman.
0: Začalo to tím, že si Amuři stěžovali na zimu.

0: z východu říkat dvakrát a za chvíli to bylo u pivovaru stejné jako v hostinci pod hrází. Amuři zpívali nesrozumitelné písničky a vůbec jich najednou v rybníku Pardoubku bylo plno, takže se hned nepoznalo, kdo je tady doma a kdo jenom na brigádě. A to se samozřejmě ale vůbec nelíbilo kamarádům a už vůbec ne Sumcovi Horymírovi.
1: Ale mělo by se jim to zatrhnout.
2: Nějak moc rychle tady zdomácněli, to je fakt. Kdo se jim má vyhýbat, když není znát, kam v příští chvilce takový amur zatočí?
3: Vždycky v pátek mi celou noc plaší kořist.
4: Prej, že jsou jenom na trávu. Povídali, že mu hráli. Dělají, že se pasou a přitom mi vychytají všechny buchanky a perloočky. A jak jim panečku šmakujou. Prej jsou tady, aby vypásli trávu. Tu měl vlastně posekat porybný šťovíček, když má Pardoubek na starosti.
2: No jo, když se trávou nekrmíte vy, museli povolat posilu. Jinak by musel porybný šťovíček vypustit vodu nebo po výlovu vzít kosu a trávu posekat. Scharabat a odvést. A to je na šťovíčka fůra práce, to po něm nemůžete chtít.
1: A jednoduše se jim to zatrhne. No jo, ale jak?
4: A co kdyby jsme je naučili na těsto? Nakukáme jim, že je to ta nejlepší pochoutka a že ho rybáři jenom tak házejí do vody a oni se chytí a budou za chvíli pryč.
3: Jenomže kdo spase trávu, aby šťovíček neměl práci?
1: Tak předně to s chytáním amuru nepůjde tak rychle, známe svý rybáře. Je to jedno trdlo vedle druhýho. A potom to všechno vlastně zavinil ten šťovíček.
2: A co když na těsto nepůjdou?
4: Půjdou na všechno, protože jsou pořád při chuti. Vždyť říkám, že mi kradou buchanky a perloočky.
3: To je nechal, dejít na pekáč.
2: Ženská, jak vidí kulturistu, jasný konec. To by jenom plašej kořist. Ale co chudák Horymír, co bude dělat, když je vždycky v pátek na večer k pivovaru navyklej?
3: A co Silvestr? Když mu snědí všechny buchanky a perloočky, a mě vlastně taky tak, protože já buchanky a perloočky taky rád.
4: Já vás poslouchám už dlouho a myslím, že to mám. Musíme mezi ně nějak pustit zprávu, že na horním konci, tam u kravína, je to ještě lepší než u pivováru. Nalokají se močůvky a bude od nich pokoj.
1: No, vypadají na to, že jim ani ta močůvka z kravína nebude vadit. Moje chvíle jednou přijde, potom ať se těšej. Jsou chvíle, kdy já se neznám. Možná, že dokážu být i surovej.
2: Rozhejbáme je. Uspořádáme pro ně bojovou hru. Když jsou takový bohatýři, tak ať ukážou, co v nich je. Budou sportovat.
3: Jak budou sportovat, Felixi?
2: Docela jednoduše. Postavíme jim překážkovou dráhu přes celý Pardoubek. Od kravína, kde už to znají, kolem pivovaru přesně ke stavidlu.
1: A oni se unaví tak, že půjdou.
2: Podívaj se na ně, ctihodnosti. Ty neunaví nic. Natož, aby pošli, nepojdou. To nejlepší nakonec. Kdy pak asi bude porybný šťovíček vypouštět vodu stavidlem z vrchu?
3: V neděli. Za dva dny.
2: Tak a to je taky ten den, kdy se zbavíme nežádoucích cizinců. Budou mít přesně dva dny na rozjezd. Dva dny teď můžou trénovat.
3: Ale pořád nevím, jak to chceš zařídit.
2: Taky si myslím, že je nějaká překážková dráha nemůže rozházet. Vypadají na to, že doma měli překážkovou dráhu každý den.
1: A rozhejbaný jsou až, zvláště takhle v pátek na večír.
2: Možná je to nerozhází, ale zaručeně vystěhuje. Poslední překážkou bude totiž skok přes stavidlo. Potom

0: jedou vodou, kam je jim libo.
1: To je ono, je to tak. Zpátky se nedostanou. To by museli umět taky lítat.
2: Ani bych se nedivil.
3: A co si počnou v potoce, když jsou jako hrom do police, jak říká Lojzík, a v rokyťáku tolik vody zase není?
0: Nastěhujou se do tůně u mlejna. Tam je vody dost a mlynář Kotyk si s nima už nějak poradí.
4: Prohlásil Félix a šel hledat atamana Borise, aby to s ním dojednal.
0: Je na čase se trochu seznámit. V neděli uspořádáme slalomovou jízdu Pardoubkem. Soutěžit se bude v družstvech. Starousedlíci proti Amorům. Mezinárodní závod.
5: A kolik bude v každém družstvu závodníků?
0: Co kdo má? Vy všichni proti nám všem.
5: A cena pro vítěze? Naši už totiž nejsou na amatérský sport zvyklí.
0: Vítěz bude mít přednost, až bude porybný šťavíček zase přikrmovat. Kdo vyhraje, jde první. Poražený až za ním.
5: To by šlo. Kolik máme času?
0: Vždyť říkám, dnes je pátek, takže dva dny, když jsou závody v neděli v podvečer.
5: Domluveno.
6: Jenom aby šťavíček nezapomněl. Neškodilo by, kdyby v sobotu trochu sprchlo. No to by vypouštěl ještě víc.
3: Tak se zeptáme Žabek, ty prý vodu cítí.
6: Zařídím.
7: Máme za to, že v sobotu by sprchnout mohlo.
0: Když už jsme u toho, Jene, uděláte nám pořadatelskou službu, ty a ostatní skokani. Musíte Amury nadirigovat pěkně až ke stavidlu a tam hop a budou na druhé straně. Tak a teď už jenom, aby si porybný šťovíček všimnul, až půjde domů za hostince pod hrází.
4: Ale i tomu se dalo trošinku pomát. Když se šťovíček vracel, dělali ryby trochu vlny svými ocasy a největší, to se ví, sumec Horymír, kterému šlo o hodně.
8: Musím zítra trochu popustit. Je moc vody.
6: Jenom, aby nevypouštěl ráno.
3: Ráno vypouštět nebude. Hned jak půjde k vodě, zatočí do hostince. Kdyby to neudělal, mohlo by se stát, že ho paní Šťovíčková k polednímu zažene domů.
0: Musíme Šťovíčka pozorovat a závody zahájíme, až otočí stavidla.
4: A pak přišla konečně ta neděle, kde se mělo ukázat, jaký měl okoun vlastně nápad. Šťovíček vyrazil na hráz, potom se podíval k hostinci pod hrází, zpátky na vodu, potom ještě k rybářské baště, kde bydlel, a když neuhlídal paní porybnou Šťovíčkovou venku, rychlým krokem zamířil k hostinci.
0: To máme v suchu.
5: Tak tady nás máte. Já nezávodím. Budu jenom dohlížet na pravidla. Důvěřuj, ale prověřuj.
1: Ale jeden Amur, žádný Amur.
0: Aneška vám ukáže trať, sejdeme se u stavidla.
4: Amuři projížděli trať a už teď se podfousky usmívali, protože jim bylo jasné, kdo vyhraje nejenom závody, ale také první pořadí u příštího krmení.
5: Protestujeme proti stavbě trati. Proč nemůžeme zkoušet taky poslední skok?
0: Dobrá, zkoušejte.
4: Dovolil najednou a z ničeho nic Félix, až všem zatrnulo, jestli se to nepokazí. A tak jeden Amur za druhým mizel za stavidlem, až v Pardoubku zbyl jenom ataman Boris.
5: Tak to vám teda vyšlo. Za to vám ale Šťovíček nepoděkuje. A to ještě není všechno. Aby mohl Šťovíček posekat trávu, musí vypustit rybník. aby mohl vypustit rybník, musí vylovit ryby. Tak se připravte na výlov. Snad se ještě shledáme.
3: Tak to se ti povedlo, Felixi.
6: A máte to spočítaný.
9: Já jsem ještě malej, naštěstí.
5: A co s vámi, bohatýre?
1: Ha, zase mě někde vysaděj pro parádu.
10: Jak znám Šťovíčka, tak to s tím výlovem nebude zase tak horký.
6: Do Vánoc jistě.
4: A tak si žili bez amurů. Hned příští pátek se sumec Horimír chystal zase k pivovaru a těšil se, jak tam bude sám. Když byl už jenom kousek od pivovarské zdi, uslyšel najednou veliké zpívání v cizí řeči.
1: Amuři, kde se tu berete?
5: Jsme zase zpátky. On vinář Kotik totiž pověděl Šťovíčkovi, že má plnou tůň amuru. A tak po rybnej nelenil, vzal podběrák a všechny je nanosil zpátky do pardoubku. Myslel si totiž, že pustil stavidlo moc dolů. A měl by nepříjemnost, kdyby se ukázalo, že amury vypustil z pardoubku von.
10: No, třeba nám budou někdy dobrý.
3: A co Horimír? Zase mu vypijou všechnu vodu od piva.
11: Tak se podívej na Horimíra. Amuři ho vzali do party a teď tam povykuje s nima.
12: Ach jo, to zase bude.
2: On je tam s nimi, Bartoloměj. Už je to tak.
4: Uviděl lín Silvestr, rozhlídnul se a že se také půjde seznámit s ruskými bohatýry. A tak chodili k pivovaru každý pátek všichni. Jenom kapřík Pepa a Štika Aneška pluli tou dobou vždycky k hrázi, protože na Pepu tam čekala mlynářovi zánička s koláčem. On kapřík raději koláč než pivo. A Štika Aneška Pepíka přece nikdy neopustí.

0: Adámku, metr.
1: Jo.
0: Tak dělej. Dík.
2: Prosím.
0: Ty jsi tady?
2: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
0: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
2: Jak se hýbe kopretina.
0: Aha.
2: Jeníku, jaké je to být naživu?
0: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
2: Je mi pořád smutno.
3: Figi hádanka.
4: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
3: Co to je? Ne.
4: Zloděj!
3: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky.

Masturových penízcích. Pohádka poštovní známky z Tichomořských ostrovů. Na gazelím poloostrově odedávna platili lidé lasturovými penězi. Za ně nakupovali potřebné věci a všichni je měli ve vážnosti jako dary moře. Než vypluli na lov pežů Palatambo, z jejich ulic vyráběli peníze, konali obřady k poctě moře a všeho živého, co moře dává. Stalo se, že se otec rodiny vrátil domů bez úlovku. Jeho žena byla velmi smutná, vždyť v jejich chýši visela na stěně poslední šňůra peněz. Ptala se muže, proč se lastury vyhnul jeho člunu, že přijel domů s prázdnou. Byl si k obyvatelům moře zdvořilý, nepohněval si nikoho z nich. Otec vzpomínal, neviděl jsem nikoho důležitého, jen starý rak poustevník se na mne zaškaredil z vod a dal si mu pozdravení. Co je mi po starém rakovi, řekl muž a žena mu vyčetla. Rak patří k obyvatelům moře a my jsme v mořských vlnách jen hosté. Slušelo se, abys mořského starce pozdravil. Rozněval se a poslal lastury daleko od tvých sítí. Rozmluvu otce a matky slyšel jejich malý synek. Řekl si, pomohu otci i matce. Pozdravím úctivě každého, koho potkám. Šel k pobřeží a vyhlížel, zda připluje blíž někdo z obyvatel moře, aby mu prokázal poctu. Na pobřeží ležel jen trouchnivý kmen starého stromu. Chlapec se kmenu uklonil. Buď zdrávo, dřevo, které si bývalo stromem. Kmen odpověděl. Nejsem jen mrtvé dřevo. Obrať mě a postrč na vodu. Sloužil jsem jako člun. Posloužím i tobě, zdvořilý hochu. Chlapec postrčil kmen na vodu a usedl do něj jako do člunu. Mohl bys mě, člune, dovést do vod, kde bydlí lastury? Popros moře, ať pošle vlnu, která nás doveze k ostrovu na Kanaky. To je ostrov plžů Palatambo. Chlapec pozdravil moře a moře jim poslalo dobrou vlnu. Pluli rychle a brzy se přiblížili k ostrovu na Kanaky zemi plžů Palatambo. Nejsme tu doma, řekl kmen chlapci. Bydlí tu kohout a kasuár. Dej domácím pozdravení. Chlapec pozdravil pány ostrova a ti mu dali svolení sbírat lastury. Tolik jich můj starý břich neuveze, řekl člun chlapci. Popleť tolik košů, kolik peněz je potřeba pro tvého otce a matku. Chlapec upletl pár košů a naplnil je lasturami. Dal pozdravení kohoutu i kasuárovi a dobrá mořská vlna je donesla zpátky domů. Otec a matka chlapce objímali, vždyť se strachovali o jeho život. Byl si celé 4 dny a 4 noci z domu. Poprosil jsem moře o lastury. Dobrá vlna donesla můj člun k ostrovu na Kanaky, kde jsou domovem plži Palatambo. Chlapec vyložil koše lastur a otec hned chystal vrták, aby dal lasturám podobu peněz. Nejprve s matkou lastury vyčistili, pak otec vyvrtal do každé dírku a navlékl vyrobené peníze na šňůru. Odměřil šňůru rozpětím svých paží a navlékal další a další šňůry a cítil se bohatý. I lidé ze vsi se podivili takovému bohatství a hned chystali čluny, aby se taky vypravili na lov k ostrovu na Kanaky. Tehdy donesla mořská vlna zprávu o cestě mnoha člunů
z gazelího poloostrova k ostrovu Pežů Palatambo. Kohout a kasuár požádali mořskou vlnu, ať pluje pomalu. Kdyby dokázali ti lidé plout z Košilastur za 4 dny tam a zpátky, brzy by rod Pežů Palatambo na lidskou chamtivost vyhnul. Všichni Pleží by se proměnili na peníze. A od té doby trvá plavba od gazelího poloostrova k ostrovu na Kanaky 6 měsíců. Od té doby vítají lidé z gazelího poloostrova svá nemluvňátka na svět přáním. Buď velký a silný, abys mohl dobře a zdrav překonat plavbu do Nakanaky.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
3: Vítám, pane, ponožky mám.
2: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
4: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
3: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
2: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
4: Zítra mám pohřeb, řekl.
2: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
4: Ale ne svůj,
2: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
4: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
2: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
4: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
2: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral, jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

0: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
1: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
2: To měl asi kapsy.
3: On měl za ušima.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky, jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka
1: a já
0: a můj věrný kuchyňák, tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák, kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu,
1: kelímek síru kotič,
0: chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, a ty tam vyklop z kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste, doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i pták.

Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: každá táta pusu, mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

křestýš. Had má plnou skříň šatů. Kupuje si každý rok nové. Vyzná se v tom. Odebírá módní časopisy. Ví, co se nosí. A staré šaty dává do skříně na ramínka. Ale nač mít ve skříni tolik šatů? Drží se v nich moly. A tak se had rozhodne, že je prodá. Ale není to tak jednoduché. Prodat staré hadí šaty. Jezevec je nekoupí, žirafa také ne. Nač má jezevec chodit v hadích šatech? Kam by v nich chodil? Nevytáhne paty z domu. Ale hadovi štěstí přeje. Náhodou má příležitost. Chystá se totiž maškarní ples. A had povídá jezevci. Měl bych pro vás krásný kostým. Takový si nikdo nevymyslí. Půjdete za hada, co říkáte? Mám pro vás hadí šaty. Trochu jim leze pod šívka, ale to přece nevadí. A jezevec je koupí. Koupí si staré hadí šaty. Dá za ně hadovi korunu a myslí si, no tak, mám to z krku, moc se v těch věcech nevyznám. A had prodá takhle všechny šaty, které má. Prodá je žirafě a lednímu medvědu, kočce a nosorožci, zebře a mouše cece. Prodá je všem po koruně. A když začne maškarní ples, nevypadá to vůbec hezky. Jsou tam samí staří hadi v obnošených šatech, někomu jsou malé, nemůže dopnout knoflíky, někomu jsou velké, například mouše cece, nevypadá to ani trochu vesele. Není to ani maškarní ples. Nikdo nemá chuť tančit, jenom had je ve výborné náladě, přijde převlečen za docela malé děťátko, drží chřestítko a celou noc chřestí. Je to takový zvláštní zvuk. V tom chřestítku má samé koruny.

0: ve vsi k Belnici bydlela vdova Slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým doškem u silnice. Muže už neměla 7 let, kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
1: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
0: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
2: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
1: Kdo ví?
2: Jak ti říkají?
0: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
1: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
2: Jak?
1: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
2: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu Bělouše.
0: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona jemu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čípak si?
2: Slaměných.
0: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
2: Jaká jsem, taková jsem.
0: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonilo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už si někdy byla?
2: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
0: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla jsi?
2: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z Kbelnice je tam za menší komornou.
0: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel, a o krůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
2: Nejdřív by se to muselo zkusit.
0: Povídá rychle, aby neurazila, a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova Slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu. Ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. Kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova Slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčej. V tom ale ve vdově Slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, Kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bys chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazil z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva Slaměná otevřela oči. Myslí si, to jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen? A on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rinku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si Kolomajzna stačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jakoby se ani nemohl dočkat, šeptla vdova Slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí Kolomajzna. V koutě kanceláře stojí písař a čeká, co správce poručí. Po dlouze odpočítané chvíli povídá Kolomajzna nahoru pod strop. Dostala si rozum, vdovo? Mám stejný rozum jako včera. A co ty, děvče?
2: Já dostala svůj rozum od mámy.
0: Máš ještě poslední rozmyšlení. Slaměná dobře věděla, že se na ní chystá zlé. Nadýchla si ale pro kuráž. Já nemyslím dnes tak a zítra zase jinak. Kolomajzna zlostně klepl špičkou střevíce. Písař si dal lejstro líp na oči a hlasem jako brčko spustil. Protože chalupa vdovy Slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ní div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově Slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřácky spásala panskou trávu. Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad Kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla:
2: aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
0: Kolomajzna udělal z prsty šmik šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce Kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno: až bude čas na svatbu, pošlu si pro Stázinu kočár.

0: ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladívek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr Švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle. Vzdycháš jako proražený měch?
1: A to nic.
0: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu. Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
1: To je Stázina z kbelnice, co jsem o ní povídal.
0: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako popláči. Do Kuby vjelo.
1: Kdo ti Stázinou ublížil?
0: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi. Vdova Slaměná v sobě zlé ublížení neunesla. Slovo od slova ševcům vypověděla, co bylo na kanceláři. Kuba vyskočil z verpánku, div hlavou nesrazil holubičku pod stropem, přetrhl tkanice u zelené zástěry a hodil ji do kouta. Veliká zlost, jako by mu zamkla ústa. Překročil verpánek a ven z ševcovny. Jak se v ševci takhle vzpříčí, že z něho nejde slovo, bývají z toho věci. V kanceláři sedí správce Kolomajzna. V tváři má spokojeně, jako když kocour udívá myšku. Namáčí brk v kalamáři a spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. A tu Kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl. Aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc, už je mu Švec Kacmar střevíce s kamínkovými přeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík. Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba. Jako bys přišel na zavolanou.
1: To přišel.
0: Ušijete mi u vás ve stratu, střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
1: Taky, že bude.
0: Můžeš mi hned vzít míru.
1: Taky, že vezmu.
0: Už ho Kuba drží. Popadl Kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na čtyři pídě.
1: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově Slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu. I kdybych proto měl přijít před těžký soud.
0: V Kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vytřásá Kolomajznu z paruky. Desátník křikl. Dejte tomu ševci želízka! Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přišítil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí. Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí zbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za Kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
2: To ty, Kubo?
1: To já.
0: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na

0: to, že slíbila být nevěstou Kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
1: Svatba s Kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
2: Aby ti líp šlo myšlení,
0: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Digi hádanka. Vystrč hlavu, hošíčku.
3: Šup.
2: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
3: Malej klouček.
2: Malej klouzek Louček by to mohl být.
3: S kloboučkem.
2: Ne.
3: Malej klouček s kloboučkem.
2: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kdo pak má to hlavičky, vystrč to je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
3: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
2: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují laníže.
3: Aha.
2: Ale my v Čechách máme hříbky, je to hříbek.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu! Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným Hugo. Klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě, potřebuješ to jako půl, sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je, mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: No, samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lasse pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lasse, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lasse křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lasse utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bosse vytáhla Lasse z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lasse skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bosse. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lasse zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bosse ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bossovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lasse hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bossovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lasse samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lasse křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lasse dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lasse. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lasse. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
1: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
1: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
0: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
2: Vždyť máme lodě jen do 80.
0: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
1: 66! 66! Máte nějaké problémy?
3: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: O hloupém Honzovi. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 syny. Tomu nejmladšímu říkali Honzík a třeba, že byl nejmladší, byl ze všech nejsilnější, ale byl i veliký dobrák. Ani kuřeti neublížil a s každým by se byl o všechno rozdělil. Starší bratři se mu vysmívali a říkali mu hloupý Honza. Jejich otec měl stádo ovcí a synové ty ovce pásly. První den pásl nejstarší syn. Když bylo poledne, zavolala matka nejmladšího a povídá mu, dones Honzíku bratrovi na pastvu oběd. Honzík byl hned připraven na cestu, matka mu dala hrnec kaše a Honzík chvátal k lesu, kde jeho nejstarší bratr pásl ovce. Cestou přišel k mostu. Ten už byl velice starý, rozpukaný a byly v něm takové trhliny, že by byl ruku prostrčil. Jak Honzík uviděl ty trhliny, litoval starý most a bál se, aby se nezbortil, tak si umínil, že ten most spraví. Sestoupil z mostu, postavil hrnec z kaší, rukou ji nabíral a trhliny v mostě zamazával. Když všechnu kaši vymazal, měl radost, že most spravil a s prázdným hrncem šel domů. Doma se moc divili, že se tak brzy vrátil, ale Honzík jim řekl, šel jsem po mostě a most chudák starý byl celý rozpukán a samá díra, což pak jsem jej mohl tak nechat, aby se zbořil. Nejstarší bratr, který pásl u lesa, byl už dlouho bez jídla a měl hlad. Když se pořád nemohl dočkat, vyšel na kopec, aby se podíval, jestli už Honzík přichází s obědem. Jakmile se ale vzdálil od stáda, přiběhl vlk a odnesl si tu nejlepší ovečku. Příští den pásl ovce prostřední bratr. V poledne zase zavolala matka nejmladšího. Pojď Honzíku, zaneseš bratrovi na pastvu oběd a dala mu hrnec hrachu. Honzík chvátal a jak tak šel, přišel k rybníku. V tom rybníku bylo plno žab. A jak tak Honzík šel po hrázi, vystrkovali žáby hlavičky, vesele kuňkali, jako by volali hrách, hrách, hrách. Honzík si myslel, že žáby chtějí hrách a tak se dlouho nerozmýšlel a hladovým žábám hrách do rybníka vysypal. S prázdným hrncem šel domů. Když se ho doma ptali, proč přichází zase tak brzo, povídal. Žáby v rybníce tak křičeli hladem a volali, abych jim ten hrách dal. Copak jsem je chudinky měl nechat, aby zahynuli hladem. Na pastvě se bratr nemohl dočkat oběda a tak šel Honzíkovi naproti. Ale v lese zase čekal vlk a jak pasák odešel, chytil si vlk ze stáda tu nejlepší ovečku a odvlékl si ji do lesa. Třetí den pásl Honzík. Jeho bratři odmítli mu přinést oběd, aby ho potrestali za to, že je nechal ohladu. Ale Honzík si vzal sebou veliký kus chleba a tak se hladu nebál. A jak tak pásl své ovečky, číhal vlk s vlčicí v lese a čekali, až pasák odejde. Když pořád Honzík neodcházel, vyběhl vlk z lesa a zase se hnal po nejlepší ovečce. Ovečky se rozbíhaly a strachem bečeli. Honzík sice byl dobrák, ale s vlkem neměl slitování. Měl sebou silnou hůl a tou vlka zabil. Honzík pronásledoval vlčici až k doupěti, kde si mladí pochutnávali na mladém teleti. Ještě tam zbyl veliký kus a tak jej Honzík sebral a šel za svými ovečkami. Doma bratři čekali, s jakou se Honzík vrátí z pastvy a bude-li mít všechny ovečky. Mysleli si, že se mu některá zaběhla nebo že mu nějakou vlk odnesl. Ale zmýlili se. Večer Honzík přihnal s veselou, ovečky byly všechny a ještě si přinesl veliký kus masa. Z toho masa měli všichni dobrou večeři. A tak Honzík vynahradil svým bratrům obědy, o které je připravil. Od té doby měl od nich pokoj a už se mu nevysmívali.

Pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam ji budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí pošklebovaly i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by si ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta, co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání se dají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že jí není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultra protivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce obrace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila. Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky
Budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz, kaze, rychle zmiz. Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela 1000 veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.

Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec jménem Alan. Byl to kluk jak buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a usmíval se jako sluníčko. Ale pak přišel ten den. Alan zasedl ráno k snídani, jenomže nepopadl lžíci, nesnědl ovesnou kaši a nevypil mléko jako každý jiný den. Místo toho se začal šťourat v talíři vidličkou a nabírat kaši po vločkách. Maminka mu nesla vajíčko, protože si myslela, že první chod už dávno spořádal, a Alan zatím polikal teprve 11. ovesnou vločku. Bože, ty se dneska s tím jídlem nimráš, spráskla ruce maminka. Je to snad moc horké. Pak si všimla, že Alan se rýpe v kaši vidličkou a podala mu lžíci. Pospěš si, ať ti nevystydne vajíčko. Alan vzal lžíci, roztržitě udobl z talíře jednu vločku a pomalu si ji zasunul do pusy. Jen co za maminkou zapadly dveře, vzal si Alan místo lžíce zase vidličku, odhodlaně se přehraboval v kaši a napichoval vločku po vločce. Potom se mu zdálo, že ovesná vločka je pro něj příliš velké sousto, a tak každou ještě rozdělil a nabíral na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým nimráním, že ani neslyšel vracející se maminku. Náramně se divil, že mu sebrala zbytek snídaně a řekla, ať jí radši nechodí na oči. K obědu byla Alanova oblíbená rajská polévka. Tentokrát ji však neslupl a nepoprosil o přídavek jako jindy. Místo toho si začal plavit v talíři loďky z osmažených kostiček chleba. Házel je do talíře, pak je vylovil a po jedné si je strkal do pusy. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořním manévrům s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Při večeři si Alan krájel maso na tak nepatrné kousíčky, že tatínek prohlásil, co je to s tebou, chlapče? Alan se bezelstně usmál, s ničím se nemá pospíchat. Kdybych si ukousl velké sousto, udávil bych se. Nesmysl, ještě včera ti to vůbec nevadilo, rozkřikla se maminka. Včera bylo včera a dnes je dnes, povzdechl si Alan. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a ten nejmenší kousínek si beze spěchu vložil do úst. Druhý den ráno se to opakovalo. Alan už díboval jídlo po tak malinkých drobečcích, že si to člověk jen těžko dokáže představit. A jako by toho nebylo dost, ještě přitom vzdychal a funěl. Maminka byla zoufalá. Rozhodla se, že se o tom poradí se svou známou paní Křivohlavou. Dobré jitro, pozdravila do telefonu. Tady Alanova maminka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče. Prosím, nechápala paní Křivohlavá, jaké potíže máte na mysli? Alanová maminka začala vysvětlovat. Náš Alan se tak nimrá v jídle, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně až do 12. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách. Maso si krájí na vlákna. Něco takového je u našeho Vítka vyloučeno, řekla paní Křivohlavá. On mívá přesně opačný problém. Většinou neví, kdy s jídlem přestat.

Zavolejte paní Láry Fary, navrhla Petřina maminka. Ta vám jistě poradí. Maminka se zaradovala, že na to nepřišla sama. Bez rozmýšlení vytočila číslo paní Láry Fary. Říkáte, že se Alan začal rýpat v jídle? Že jí jako vrabec? Taky jsem si všimla, že je nějaký pobledlý. Za poslední dva dny nesnědl víc než jednu lžíci kaše. Co s tím budeme dělat? Nemějte starost, uklidnila ji paní Láry Fary. Tahle rozšířená dětská nemoc se jmenuje nimravka. Za den, za dva bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, ano, je to on, zrovna se mi jde. Půjčím mu speciální sadu nádobí. Dnešní oběd a večeři mu podávejte na největších talířích. Zítra by měl celý den jíst z těch menších, pozítří z malých a popozítří mu budou stačit nejmenší. Za ty čtyři dny možná trochu zhubne, ale tomu nebude na škodu. Časem se zase spraví, až pro něj vzkážu. Pusťte ho ke mně, i když bude hodně slabý. Jestli se uzdraví, nikdy vám to nezapomenu, děkovala maminka. Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím. Nelamte si s ničím hlavu a udělejte, co vám radím, řekla paní Láry Fary. Za chviličku se Alan vrátil s velikým proutěným košem. Tady ti paní Láry Fary posílá dárek. Říkala, abych s tím zacházel opatrně, hlásil ode dveří. Postavil koš v kuchyni na zem a chtěl se podívat dovnitř. Tak dost, tohle je dárek pro mě, uložím si ho sama, zarazila ho maminka. Běž chvilku ven a vrať se až k obědu. Proboha, chlapče, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až na konec ulice, ať ti trochu zčervenají tváře. Maminka uložila koš od paní Láry Fary do skříně v kuchyni. Těsně před večeří ho vyndala a otevřela. Byly v něm tři jídelní soupravy. Ta největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí kávu, malá vidlička a lžička. Menší talířek byl jako pětikoruna, hrnek jako náprstek, vidlička o velikosti zápalky a lžička podobná nabírátku na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako desetník. Do hrnečku se vešla jedna kapka. Vidlička vypadala spíš jako jehla a lžíce jako špendlík. Toho dne maminka podávala Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, ne větší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a hrnek mléka. Byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si nového nádobí ani nevšiml. Snědl celou třetinu brambory, šestinu masa, jedno rajčatové semínko a vypil půl hrnečku mléka. Druhý den přišla na řadu menší sada nádobí. Na talíř, velký jako pětikoruna, upravila maminka tři ovesné vločky, kousek šunky, asi jako muší křídlo a čtvrt lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek nalila 10 kapek kaká. Alan byl tak slabý, že musel přilézt po čtyřech. Byl rád, že smí jíst z tak maličkého talířku, spolkl drobeček vajíčka, ždibec šunky a vypil 5 kapek kaká. Pak se odploužil na gauč. K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mlékem si jen svlažil rty. K večeři vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle si šel zdřímnout. Třetí den ráno už byl tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než dorazil na snídani.

Marinka mu na talířek jako desetník naložila dibínek vajíčka, dva drobečky stopinky a dvě zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku ukápla slzu mléka. Nejmenší vidličku musel Alan zvedat oběma rukama, ale i ten nepatrný drtek vajíčka si rozdělil ještě na půl a snědl jen jeden drobeček stopinky. Vypil půl kapky mléka a natáhl se na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry. A jestli prý může mluvit s Alanem? Maminka odnesla chlapce k aparátu a přidržovala mu sluchátko u ucha. Alane, dneska si můžeš zajezdit na Grušákovi. Byla bych ráda, kdybys ke mně přišel, řekla paní Láry Fáry. Alan se celý rozzářil, ale byl tak vysílený, že ho maminka musela vynést před dům a posadit do červeného šlapacího autíčka. Naštěstí to k domku paní Láry Fáry bylo z kopce. Už z dálky bylo vidět, že tam čekají i Jarda Tomek a Hubert Preclík. Pomohli Alanovi vylézt z autíčka a vytáhli ho do sedla. Koník se otočil a dobrácky Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když koník pomalu vykročil ulicí. Alan visel na jeho hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne s ním Grošák zvolna chodil ulicemi. Z domu vybíhaly vyděšené sousedky a strachovali se, jestli se snad Alanovi něco nestalo, jestli není zraněný. Byla to pořádná ostuda. Alan vykřikoval, nic mi není, ale nikdo ho neslyšel. V poledne byl tak vyčerpaný, že před brankou vlastního domu sklouzl z Grošákova hřbetu do trávy a zůstal bezvládně ležet. Maminka se podívala z okna, polekala se a rychle vyběhla ven. Co ti to splašené zvíře provedlo? Schodilo tě? Alan se pousmál při představě, že by mírný Grošák mohl někoho schodit, ale pak se dal do pláče, protože si uvědomil, že to byla asi jeho poslední jízda na koni. Spadl jsem sám, protože jsem hrozně unavený. Skulil jsem se dolů a už se nedokážu vyškrábat zpátky. A kdo ví, kdy na mě zas příště přijde řada. To máš z toho, že ses začal nimrat v jídle, řekla mu maminka. Jestli si chceš odpoledne na Grošákovi zajezdit, budeš se muset pořádně najíst a posilnit. Uvázala koníka u plotu a odvedla Alana domů. Posadila ho ke stolu a začala chystat oběd. Chlapec si opřel hlavu o zeď a zavřel oči. Maminka rachotila hrnci a točila knoflíky u sporáku a za chviličku nesla na stůl hrneček na jednu kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek jako desetník se dvěma drobečky stopinky. Vypij tu polévku a oba drobečky si hoď najednou do pusy, nařídila. Chlapec to udělal a znovu si opřel hlavu o zeď. Za 10 minut mu maminka nabídla hrneček, náprstek s mlékem a talířek jako 5 koruna s kolečkem namazaného rohlíku. Vypij to mléko a sněz chlebíček. Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně a nemusel se opírat o zeď. A v tom dostal ukrutánský hlad. Maminka mu přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku. Teď už Alanovi nikdo nemusel radit, jak má jíst a pít. Maminka se ho zeptala, už je ti líp, máš dost? Je mi už mnohem líp, ale pořád mám hrozný hlad, odpověděl Alan.
Maminka mu s radostí nalila velký talíř polévky a plnou sklenici mléka. Alan dojedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a vyskočil od stolu. Maminko, Grošák má určitě taky hlad, zvolal. Nedoneseme mu taky trochu? Kde pak, usmála se maminka, ten si dá spíš jablíčko. Nakrmili koníka, Alan se na něj vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl pěkně zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Na konci ulice za ním maminka ještě zavolala, aby se vrátil. Alan otočil Grošáka zpátky k domovu. Maminka vynesla ven proutěný koš s nádobím. Buď tak hodný a vrať ho, paní Lárifáry, řekla. Alan okamžitě souhlasil. Dám si ho před sebe, jednou rukou ho přidržím a druhou povedu koně. Opatrně si koš naložil, pobídl Grošáka a ten vyrazil pomalým krokem k domku paní Lárifáry.

0: bílý bratr?
1: Bílý brácha.
0: Vždycky čekám.
1: Co zas spáchá?
0: Z kouzelného klobouku
1: skočí rovnou na louku.
0: Jeden cvičí,
1: druhý nechce.
0: Každou práci
1: zvládnou lehce.
0: Spolu baští chleba krajíc.
1: Žádný chlapec.
0: Prostě zajíc.
1: Kdo tak ví? A co když je to králíc?
0: Tak dva králíc.
1: To je snadná hádanka. Dva králíc.

0: V Jičíně, v krámku pod věží, dělal už 9 let prtačinu švec Rumcajs. V řemesle se vyznal a co udělal, bylo lidem pro radost. Takovéhle bylo Rumcajsovo ševcovské vyznání. Dobrá bota to je grunt spravedlivýho světa. Nesmí být těsná, aby si v ní malíček nepřipadal jako přiskřípnutá dušička, ale taky zas nemoc veliká, aby si v ní ten malíček nepřipadal ztracenej. Na kopítku a malým kladívkem podrážel střevíčky panenkám, pro paní a mužské měl kopita vzrostlejší a kladivo těžší, ale když potřeboval podrazit boty, jičínský starosta humpal, vzal si švec Rumcajs dílo vždycky rovnou do kovárny, puč mi kovadlinu a perlík, řekl kováři Štanclovi a narazil starostenský střevíc na kovadlinu a bil do něho perlíkem. To proto, že humpál měl nohy jako sloní tlápy. Byl na ně moc hrdý, říkal jim moje slovutný nohy starostenský. Svýma nohama byl humpál známý až po Mladou Boleslav, a pro ty důstojné nohy vlastně držel už 8. rok úřad starosti. Měl zrovna začít rok 9., když si vzkázal pro ševce. Přiď, Rumcajsi, potřebuju nový střevíce. Rumcajsi strčil do kapsy uzelené zástěry papírový pásek na měření, přes roku si přehodil plát červené kordofánské kůže a jde na radnici. Starosta už seděl v křesle v zasedací síni, jednu nohu měl zutou a položenou na polštáři. Polštář přidržovali 4 pacholci a velel jim richtář Fištula. 12 konšelů stálo kolem, obdivovali starostenskou nohu. To je noha, co? Povídá humpál ševci Rumcajsovi sotva vešel a zálibně zakejval palcem. Rumcajs mu nohu nepochválil, ale podle pravdy povídá, je to noha kapitálská, ale už jsem viděl větší. Starosta jen vztekle stiskl palec. 12 konšelů se vytratilo ze síně, protože věděli, že za chvilku bude zle. 4 pacholci i s richtářem Fištulou zavřeli oči a schlípli uši, aby nic neviděli ani neslyšeli. Jo, už jsem potkal jednou v Hradci větší nohu, povídá dal Rumcajs. Odložil červenou kordofánskou kůži na stůl a chystá si pásek z papíru. Jo, to byla velenoha, ale na tu vaši pacičku ušiju střevíček, než 3x řeknete fík. Starosta humpa zrudnul jako kordofánská kůže a pak zase zbělel jako proužek papíru, tak to chvilku střídal. Co vás bere, pane starosto? Povídá starostlivě Rumcajs. Humpál, který zrovna chytal fialkovou barvu, vyskočil z křesla, roztrhal nahám cáry drahou kordofánskou kůži a všecko to letělo z okna. Rumcajs se hnal humpál dveřmi. Na prahu se Rumcajs zastavil. Proč se mnou, starosto, strkáte? Pro urážku starostenský nohy, povídá humpál důstojně, jako by přitiskl městskou pečeť. Já. Dole před radnicí Rumcajs sebral, co zůstalo z kordofánské kůže a říkal si, no, zbylo aspoň na dětský capátka. Ale ta lítost a zlost už v něm zůstala. Když došel ke svému krámku pod věží, našel dveře zavřené a visel na nich zámek, jako by to tak mělo zůstat na věky. Po každé straně stál jeden richtářův pacholek.
1: Co tu děláte, povídá Rumcajs. Já si svou poctivost ohlídám sám. Pacholci hodili rukou ke dveřím a na nich byla přibita cedule. Pro urážku starostenský nohy na do smrti zavříno. Tohle už hnulo Rumcajsovi žlučí. Já jsem prudina švec, povídá richtářovým pacholkům. Nedám si něco jen tak líbit. Pacholci udělali krůček a napřáhli na Rumcajse flinty. No, že jste si rovnou nepřivezli kanón, povídá Rumcajs, ale ještě se uvidí. Pacholci nečekali, hned links, rechts a bajonet auf a už ho vedou mezi sebou. Dovedli ho přes město a přes pole až k prvním stromům lesa Žáholce. Tam Rumcajsovi řekli, koukej mazat do lesa a do Jičína už nikdy ani krok. A kdo to poroučí? Starosta! Rumcajs vešel mezi stromy a za chvíli to z lesa Žáholce houklo. Jestli si starosta myslí, že od něho všecko vydržím jako podrážka ze hřbetovice, tak to ne. Ono se stejně nakonec uvidí.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch?
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.
2: Prampouch.
3: Co to tetka pletete? Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
4: Děkuji, velice.
3: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
6: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
1: A teď si ji zopakujeme.
5: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
6: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
7: A jestli se vám básnička líbí,
1: běžte na www.piggy.cz
8: a tam ji najdete.

0: věří, že je v šatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, rač teda látky je dost, rač teda.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního Posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků. Naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: chřipky.
1: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá. Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.

0: neděli.
1: Co by tam dělali?
0: To bylo v pondělí.
2: Aha, jedeme dál.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanic autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beberky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radimane.

netopíří kouzlení. Mezami, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel s křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte, například papírovou utěrkou, a zkuste to znovu a rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Bylo by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat

0: ven? Je,
1: posilnici jezdí samá auta a tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu nebo dvě nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Jsme láhev otevřeli.
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuli a poslali ho ještě prudšej naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: My se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přes ten dým nevidím.
3: Ježek se zajícem se krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali?
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se

0: a velikosti.
1: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu uctávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: No auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si taky třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motoru rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni. Pojďte honem za mnou.
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
3: Poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.
1: Tady nás

0: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.

0: Kapitola 8. Proč musí být diamant diamantem?
1: Profesor Kurama vyšel z laboratoře s knihou v ruce. Chtěl si sednout na lavičku do parku a knihu si v klidu přečíst.
0: V parku však seděla jeho známá holčička a zle se mračila.
2: Dobrý den,
1: pozdravil ji pan profesor.
0: Ale holčička ani neodpověděla, jenom se zamračila ještě víc.
2: Co pak se ti stalo?
3: Dospělí lidé jsou zlí,
0: řekla zlostně.
2: A co ti kdo udělal?
1: Zeptal se pan profesor starostlivě. Uvědomil si, že i on je dospělý.
3: Víte, co se mi stalo?
0: Začala holčička vyprávět svůj příběh.
1: Když seděla prve v parku na lavičce, přistoupil k ní nějaký pán se zachmuřeným obličejem a upřeně si ji prohlížel.
0: Když už chtěla holčička utéci, pán vytáhl z kapsy nafukovací balónek a pravil: Na, holčičko, ten ti dám.
1: Položil holčičce balónek do ruky a spěšně odešel. Ani neměla čas poděkovat.
0: Nafoukla tedy balónek. Měl podobu panenky, byl celý červený a velmi se jí líbil.
1: Tu přišel do parku jiný pán a posadil se na lavičku vedle holčičky.
0: Z kapsy vyndal cigaretu a zapálil si ji. Ty máš pěkný balónek, holčičko, pravil jí a zasmál se na ní.
1: Teď jsem ho dostala, mám z něho velkou radost.
0: Skutečně hezký balónek, usmíval se pán a dotkl se ho zapálenou cigaretou.
1: Prásk! Balónek praskl.
0: Dal jsem mu ochutnat cigaretu. Zachechtal se pán, ani se neomluvil a byl ten tam.
3: Pán, který měl takovou přísnou a nepřátelskou tvář, mi dal krásný balónek. A jiný pán, který se na mne usmíval, mi ho zničil.
0: Dodala holčička strápeně.
2: Lidem se opravdu nedá věřit.
1: Pravil profesor Kurama a zahleděl se do dálky.
0: O něčem přemýšlel.
2: Už to mám. Vyrobím takový přístroj.
3: Jaký přístroj zase?
0: Ptala se holčička.
1: Ale to už vedle ní pan profesor neseděl. Pospíchal do své laboratoře. Opět začal jeho obvyklý pracovní postup.
0: Ponocoval a teprve za několik dní byl hotov s tím, co si vzal do hlavy.
1: Uchopil přístroj a odešel do parku.
0: Holčička seděla na lavičce jako vždycky.
2: Podívej se, přístroj už je na světě.
3: Jaký přístroj?
2: No, nic ti nebudu vysvětlovat, raději ti to hned prakticky předvedu.
1: Řekl pan profesor a vložil do přístroje baterii. Rozsvítila se malá červená lampička. Pan profesor vyjmul z přístroje mikrofon.
2: Je tu na blízku někdo dospělý?
1: Zeptal se.
0: Spozoroval, že se k ním blíží nějaká žena.
1: Pan profesor jí vyšel v ústrety a pravil.
2: Promiňte laskavě, jsem profesor Kurama z vysoké školy. Chtěl bych vyzkoušet svůj vynález. Mohla byste mi prosím povědět, na co jste právě myslela?
0: Žena se usmála a začala mluvit do mikrofonu.
4: Zrovna jsem přemýšlela o tom, jaká krásná je modrá obloha nade mnou. Modrá a hluboká a plují po ní bílé obláčky. Také jsem uvažovala, jaké je dnes nádherné počasí.
2: Děkuji vám,
1: řekl profesor Kurama a otočil knoflíkem na přístroji.
0: Z toho zvláštního magnetofonu se ozval hlas ženy.
4: Mne vlastně ani zamák nezajímá, jaká je obloha, jen jsem se tak koukala kolem. Bílé obláčky? No kdyby aspoň byly k jídlu. A místo sluníčka bych radši před sebou viděla mísu rajských jablíček s majonézou. To bych si pošmákla. Jaký já mám hlad?
0: Žena vytřeštila překvapeně oči.
1: Přístroj opakoval přesně to, co si myslela.
2: Ano, ten přístroj říká, co si lidé opravdu myslí.
1: Pravil spokojeně profesor Kurama.
4: Ale jděte!
0: Podivila se žena a spěchala raději pryč.
2: Pomocí tohoto přístroje poznáš, kterému člověku můžeš věřit a kterému nikoli.
1: Řekl pan profesor a podíval se na holčičku.
0: Ta se mračila víc než před několika dny, kdy jí neznámý muž propálil balónek.
2: Co pak ti zase přelétlo přes nos?
3: Pane profesore, ta paní byla moje maminka. To je zvláštní. Vždycky vypadá taková vážná a zatím je úplně jiná.
1: Pan profesor se zasmál.
3: Pojďme s tím přístrojem někam do ulic, pane profesore.
2: Tak dobře, jdeme.
0: Oba vyšli z parku.
1: Jen se dostali do města, spatřili zástup lidí.
3: Co se tam asi stalo?
0: Přistoupili blíž
1: a viděli, že se tam hádá jakýsi muž s cizí ženou.
5: Dobře si ho všichni prohlédněte. Tenhle muž mi ukradl diamant,
1: křičela žena.
6: Ty lhářko prolhaná, nic takového jsem neudělal,
0: křičel muž.
5: Nevěřte mu ani slovo. Myla jsem si tuhle ostudny ruce a položila jsem si na roubení prsten s diamantem a on mi ho chtěl vzít.
6: To není pravda. Myslel jsem, že ho tam někdo zapomněl, tak jsem ho chtěl odevzdat policii. V tom se dala tahle ženská do křiku. Chtěl jsem tam prsten dát zpátky, když tu z něho vypadl diamant a někam se zakutálel. Přiběhl pes a diamant spolkl.
5: Jak můžete plácat takové nesmysly? Kdo to jak těživ slyšel, aby psi žrali diamanty?
0: Muž ani žena nebyli k utišení.
3: Pane profesore, teď můžete vyzkoušet svůj přístroj,
0: řekla holčička.
2: Ano, zkusím to.
1: Profesor Kurama se postavil mezi lidi, kteří obklopovali dvojici, a nastavil hádajícím se mikrofon.
0: Muž a žena se ještě chvíli přeli a pak náhle zmlkli.
2: Už jste domluvili?
1: Zeptal se pan profesor.
5: Já trvám na svém. Tenhle muž mi ukradl diamant. Velký diamant,
0: pravila žena.
6: To není pravda. Sežral ho pes.
2: Dobrá, dobrá, to už jsme slyšeli.
1: Zarazil je profesor Kurama.
0: Otočil knoflíkem a z přístroje se ozval nejprve hlas muže.
6: Abych pravdu řekl. Chtěl jsem ten prsten s diamantem sebrat a vzít do Zaječích. Jenže pak mě žena uviděla a tak jsem prstem honem dal na místo, ale diamant z něho vypadl a pes ho sežral. To jsem v životě neviděl, aby pes žral s takovou chutí diamanty.
1: Muž stál jako zařezaný, když se slyšel.
0: A žena se hned dala do křiku.
5: Je to zloděj! Je to zloděj! Ať mi vrátí můj diamant!
1: V té chvíli se z přístroje ozval hlas ženy.
5: Vždycky jsem toužila mít diamant, ale nikdy jsem neměla tolik peněz, abych si ho mohla koupit. Tak jsem si vypálila z cukru diamant umělý a počítala jsem s tím, že mi ho jednou někdo bude chtít ukrást. A vymyslela jsem si, že pak budu tvrdit, že mi vzali pravý diamant. Domnívala jsem se, že se zloděj poleká, koupí opravdový diamant a dá mi ho. Ani ve snu mě nenapadlo, že by ho mohl spolknout pes.
1: Lidé, kteří stáli kolem, se smáli.
7: To je hlupák, když nerozezná cukr od diamantu.
8: Ona je taky pěkná podvodnice, když požaduje diamant za cukr.
0: Mluvili jeden přes druhého, až je to přestalo bavit a rozešli se.
1: Zůstal tam pouze profesor Kurama, holčička, zloděj a podvodnice.
0: Muž a žena se teď osopili na pana profesora.
5: Tenhle dědek nás tak zostudil!
6: Udělal ze mne hloupého zlodějíčka.
1: Pan profesor chtěl utéci,
0: ale ve spěchu přístroj upustil
1: a ten se rozbil.
2: Takový krásný přístroj a já ho rozbil.
1: Bědoval, když se vrátili s holčičkou do laboratoře. Ale holčička měla opačné mínění.
3: To je dobře, že se rozbil. Já nemám takové přístroje ráda.
2: A proč pak?
3: Kdyby ho dostala do rukou moje maminka, to bych dostala. Já si někdy přeju takové věci.
2: Aha.
0: Pomyslel si profesor Kurama a na přístroj zapomněl.

0: křídu. My jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam.
1: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
0: To byla meluzina.
1: Běž.
0: To se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
1: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle!
2: Kluci, počkejte na mě!
1: Bez přískoků!
0: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, já se tam bojím.
0: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
0: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.
3: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
4: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že jsem na to jdu.
3: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
1: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
3: Co je zase?
2: Modráčí v oko.
3: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
0: Už to zruš, už jsem po všem.
5: Tak to byla první výstraha.

0: Igi básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Božena Němcová, Kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak, Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala, Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
1: Figi hádanka.
2: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
1: Co to je?
3: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
1: Ještě jednou. Kulatý
4: dům bez dveří. Bílý jako pápěří.
1: Pápěří jsou peříčka, víš?
2: Peříčka, no. Aha.
1: Klepneš na něj,
2: maličko. Počkej, a kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka. No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
1: Sluníčko to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
2: Aha, vajíčko.
1: Je to vajíčko.
2: No, to já mám rád.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co to je?
2: To je váš kluk, pane Lotrančo.
1: Morce z Hadry, to jsou událostě. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
3: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
1: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
3: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkové knížky. No co jste ukrad tomu kupci z Vimperka?
1: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
4: Správně.
1: Protože na to má.
4: Správně.
5: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
1: Nešetříme na chlapci,

0: francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky.
1: Když bude mluvit plynně, může

0: Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak? Jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko. Půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Zastavit! Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ano, všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte, lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta velikanananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do kroku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
1: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt toho, že mi zaplatili předem. Lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
0: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
1: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
0: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád Ferda Mravenec všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
0: Jestli je tady šéfe líbo, že ano, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
0: Ty první mališkost. Pozor!

0: Pardon, šéfiku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pohov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetelová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divizová, pryskyřenková.
2: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, kmotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splná hrdla, vlastně splná sosáku.
3: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
2: A šéf se bude zlobit.
3: A dítě jenom maličko a tichoulince.
1: Co to bručí? Medvěd. Kde bručí medvěd? 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. 2x5 je 9. Kde bručí je čmelák? Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávinky.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, ne, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masoráta, to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: Proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek hluchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulím.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpu uši.
0: Tak střílej, střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou náboju.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu. A tedy i lovit, příkladně slony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli,
3: neznám.
1: Zelený, jelený.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou zvěř. Bíratý žbroukový, který se opozdil a po setmění spěchá do svého ukrytu. Číhám-li někde za kamínkem načekané, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: Když ono to jaksi samo.
3: Kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesvěřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť, ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekání.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
2: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem. Třeba takový...
2: Jako jsem já.
3: Jako ty? No,
1: jenomže druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: Tak běž.
1: To se ví, čeve, to se ví. Já se budu přímo vznášet. Hopsa, hejsa, dobranica, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen.
2: Ani jen tak.
3: Ale já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Uteč.

0: pytlíku, jsi tu? Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
1: Netrefil? A kam se nás hrabě nějaký takový střevlík masorát?

0: nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch? Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník straš rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: To se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem. Pumpovat, to je pro nás malič.
0: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... Co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo, tak? Pumpujeme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost. Slyšíš? Teď. Konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferdo.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferdo, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky, až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupeny, smravené.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si nová taky něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Housata, housata, jde na vás. To, no, netopír. No, co, proč se nebojíte?
3: Protože si popleta, papuče, pleskali písk.
2: Se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
3: Tati, pumpa letí.
0: Ty jsi tomu zase dal, pytlíku.
2: Kde je ta pumpa?
1: Zničená.
2: Pardon.
1: Jen na kusy.
2: To samo, šéfe.
1: Ničemníku.
3: Ničemníku, to bude máze.
0: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka straše rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapečka.

0: Kapitola druhá,
1: která vypráví o zlém mlynáři, o Filipkovi a Dorotce, o létajícím mlýně, o krávě Kunegundě i o šedivé myši.
2: Daleko, daleko nad hlubokým jezerem stál malý zelený domek. Žila v něm velmi šťastná rodina. Stará babička se šedivými copy a malí sirotkové Filipek a Dorotka. V zahradě za domkem v červené boudě bydlela početná psí rodina a pod schody se usídlil starý šedivý kocour Baziliš. Děti si hrály se zvířátky, měli spoustu barevných hraček a celé dny trávili v bezstarostných hrách s kocourem. Babička si večer česala šedivé copy a vyprávěla dětem prapodivné zkazky. Děti měly babičku rády a byly velmi, velmi šťastné. Až se jednoho dne stalo něco hrozného. Nevíme, co to bylo a jak se to stalo. Prostě jednoho dne děti najednou zůstaly doma úplně sami. Sousedé říkali, že babička odcestovala do nebe. Děti neměly co jíst a proto se vydali do světa hledat nový domov. Na světě tehdy panovala bílá ledová zima a jedna vánice střídala druhou. Nebýt pomoci hodných zajíců, kteří Filipkovi a Dorotce půjčili své staré kožíšky, kdo ví, jestli by děti nebyly cestou zmrzly.
1: Šli.
0: Šli.
1: Šli.
0: A šli.
2: Když na bílé pláni spatřili veliký černý mlýn. Jako paňác rozhazoval dlouhýma rukama a sýpavě skřípěl. Bylo na něm vidět, že už je velmi starý, utrmácený a vysloužilý. Děti měli dobrá srdéčka a proto se rozhodli, že mu pomohou. Šli tedy až k němu. Když byli docela blízko, mlýn se náhle zastavil a až docela nahoře v podkroví se s rachotem otevřelo malé okénko. Opatrně z něho vykoukla hlava podivného staříka na dlouhém zarudlém krku. Hlava svým tvarem připomínala vejce, byla úplně lysá, za to však z ní čněl dlouhý šedivý plnovous, který byl na konci špičatý a ostrý jako rampouch. Spod šedivých brv na ně hleděla dvě malá pichlavá očka. Jedno bylo černé a druhé červené. Po chvíli hlava zmizela a okénko se s rachotem zavřelo. V zápětí se dole se skřípěním otevřela malá dvířka a vyschlá kostnatá ruka vtáhla Filipka a Dorotku dovnitř. Dýchavičný mlýn se stěžka znovu dal do lopotného pohybu. Mlýn byl černý nejen zvenčí, ale také zevnitř. V jeho útrobách byla spousta všelijakých kol a koleček, háků a háčků, kladiv a kladívek, spirál a spirálek, šroubků a šroubečků, závitů a závitků, kivadel a kivadélek, klik a kliček, zubatic, hřebíků a pružin. Takový složitý mechanismus byste mohli vidět snad jedině, kdybyste vlezli do útrob starého orloje. Všechno se tam kroutilo, kroužilo a otáčelo se, třáslo se, houpalo a poskakovalo, rachotilo a bzučelo, prostě vydávalo nepopsatelný rámus. Hluboko ve sklepě byl obrovský kámen a pod ním druhý, ještě větší. Bylo to srdce mlýna. Všechny stěny byly doslova obsypány různě velkými klíckami na ptáky, ve kterých seděly smutní holuby. Většina z nich měla vytrhaná péra. Mlynář bez dlouhých caviků dětem přikázal, aby se pustili do práce. Od té doby byl život Filipka a Dorotky tuze těžký a krušný. Děti spali v temné komůrce společně s krávou Kunegundou, která, i když měla dobré srdce, byla tak zaneprázdněna žvýkáním trávy, že jí na děti nezbylo ani trochu času.
3: Kromě toho musela každý den ze sebe vydat 3 litry mléka. A to přece není jen tak.
4: Dorotka každé ráno vodila Kunegundu na louku,
3: kde se kráva napěchovala bezpočtem snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří.
4: Celý den se prostě cpala trávou.
2: Čas od času Kunegunda truchlivým hlasem zpívala staré holandské balady. Vzpomínala na dávno zašlý čas mládí, na svého snoubence, fešáckého bíčka Fernanda, a slzy jako hrachy,
3: ale kdeže jako švestky,
2: se koulely do trávy jedna za druhou. Kunegunda si často takhle poplakala a louka byla stále vlhčí a nakonec se podobala močálu. Dorotčina bosá chodidla mrzla od chladivé rosy. Když se večer obě vrátili do mlýna, Kunegunda se uložila k spánku, zatímco Dorotka musela ještě uklidit celý mlýn a uvařit večeři pro zlého mlynáře. Filipek zase celý den pomáhal při výrobě mouky.
1: Byla to hrozná práce.
2: Mlynář nejdříve nachytal spoustu bílých holubů a zavřel je do klícek. Pak jim vytrhal bílá pírka, která naházel do stroje a uvedl mlýn do chodu. Všechno se začalo hýbat, kroutit a skřípět a z bílého ptačího peří vznikala nejprapodivnější mouka na světě. Když byla mouka hotová, mlynář ji sypal do pytlů a každý z nich opatřil nápisem nejlepší bílá mouka na pečení chleba. Tu pak prodával lidem. Jestliže někdo snědl třeba jen krajíček chleba upečeného z této mouky, jeho srdce se pokrylo smutkem a od té chvíle se už nedovedl smát. Mlynář to dělal proto, že byl zlý člověk a chtěl, aby všichni lidé byli zasmušilí, zarputilí a aby se nikdy nesmáli. Lidé nakupovali u mlynáře mouku, pekli z ní chléb, jedli jej a byli čím dál tím více smutní a mrzutí a pořád měli pláč na krajíčku. Zlý mlynář byl radostí celý bez sebe. Z gruntu poctivý starý mlýn, který před lety mlel jen z gruntu poctivou

0: stěny i střecha se roztřásly a všechno ve mlýně se začalo hýbat. Mlýn totiž stoupal do povětří. Nejdříve zvolna, jako by se nerad loučil se zemí, nadnášel se líně a těžkopádně, jenom jeho ramena vířila rychlostí blesku. Mlýn se vznesl nad vysoké stromy, byl pořád výš a pohupoval se ve vzduchu jako loď na klidném jezeře. Kolem dokola se prostírala noc. Tma byla tak hluboká, že nikdo z městečka by nikdy nemohl odhalit tajemství mlýna a jeho nebeských výletů. Když se někdo tou dobou čirou náhodou dostal do blízkého okolí mlýna, říkal pak jenom, byla taková tma, že ani ten zatracený mlýn nebylo vidět. Nikomu ale ani na mysl nepřišlo, že mlýn nebylo vidět, protože odletěl. A mlýn letěl jako veliký černý pták. Jeho obyvatelé spali a ani nepozorovali, že se vznášejí. Jenom mlynář otevíral okénko v podkroví a vystrkoval ven svoji lysou hlavu na tenkém krku. Jeho šedivý plnovous se třepotal ve větru, když začínal svůj ďábelský zátah. Nejdříve vyhodil okénkem dlouhou udici, svábnou návnadou již bylo zrnko hrachu. Za chvíli se kolem mlýna slétlo hejno vrkajících bílých holubů. Ty právě mlynář lovil. Když se některý holoubek chytil na návnadu, zákeřný lovec vtáhl udici dovnitř a se zlověstným chechotem vsadil oběť do jedné z klícek. Mlýn vzlétl výš a potom zase níž, otáčel se a kroužil, vzdaloval se a zase se vracel, až se v dáli objevil růžový svit rozbřesku. V tom okamžiku mlynář blesku rychle svinul návnadu, zabouchl okénko a mlýn, jak jen mohl nejrychleji, pádil zpět ke kakabusům. Jako vrtulník se spustil rovnou dolů a přistál právě na místě, kde jej před 100 lety postavili. Když se na obzoru objevilo slunce, bylo všechno zase v nejlepším pořádku. Starý mlynář spokojeně chrápal pod kostkovanou peřinou a jeho tvář se šklebila zlým úsměvem. Děti by se asi nikdy nedověděli nic o tajemství mlýna, kdyby jim jedné noci rouška toho tajemství docela náhodou nebyla odhalena. Byl večer jako každý jiný a děti po úmorné práci ve své komůrce uléhali k spánku. Leželi k sobě přitulené a tiše si povídali, jak se mají na světě špatně a jaký je smutný život v kakabusech. Jak toužili po radosti a štěstí, jak by rádi změnili krušný úděl kakabusanů. Sněli o veselých ulicích, na kterých by nebyly plačící děti, ani zarputilí, nerudní a ustaraní dospělí. Nevěděli ale, co mají dělat. Horečně se svých myšlenek ptali na radu, ale odpověď nepřicházela. Přesto však věřili, že jednoho dne se jejich osud změní a že všichni budou nakonec šťastní. Unavené leželi a spřádali své plány a sny, když tu náhle něco u jejich lůžka slabě zahrašilo. Na polštáři hned u dorotčiny hlavy se objevila malá myška.
1: Dobrý večer, milé děti, pravila a rozšafně přitom pokyvovala hlavičkou.
0: Děti si všimly, že myš je už v pokročilém věku. Její tváře byly šedivé a vůbec nevypadala zrovna nejlépe. Přední tlapky si hřála v malém rukávníčku, který měla pověšený na provázku kolem krku.
1: Bydlím v noře pod vaším pelíškem, pokračovala myš. Poslouchala jsem vás, jak se bavíte, a vím, jaké máte trampoty. Jsem stará a zkušená myš a snad bych vám mohla pomoci.
2: Ach, myško, zašeptal Filipek, poraď nám, co máme dělat, aby lidé ve městě neplakali

0: A aby všude vládla jenom radost.
1: A aby ve mlýně nám ani ptáčkům nikdo neubližoval, rychle dodala Dorotka.
2: Myš přicupitala ještě blíže k dětem, párkrát zakroutila kníry a začala vyprávět. Co vyprávěla myš?
0: Milé děti, určitě by vás ani ve snu nenapadlo, že mlýn, který všichni společně obýváme, je začarovaný. Může létat ve vzduchu jako pták. Ve sklepě jsou dva obrovské kameny. Jeden je černý a druhý bílý. Jestli někdo třikrát zaťuká na bílý kámen, mlýn vzlétne do povětří. Aby se mohl vrátit zpátky na zem, musí někdo třikrát zaťukat na černý kámen. Když jsem byla ještě docela malá myška, bába mi často vyprávěla, že daleko odtud jsou přenádherné kraje, kde jsou lidé pořád veselí. Tam určitě mají lék na nekonečný smutek, který trápí naše město. Musíte se s tímto začarovaným mlýnem rozletět do světa a ty šťastné kraje najít. Ale pozor, zlý mlynář dnem i nocí mlýn střeží. Přece však je jeden den v roce, kdy odchází do města na nákup. Nikdo nikdy předem neví, který den to bude. Dá se to vyčíst jenom z mlynářových očí. Jak víte, má levé oko černé a pravé oko červené. V den, kdy odchází nakupovat, červené oko na několik hodin zčerná. Dívejte se tedy bedlivě do mlynářových očí. Až uvidíte, že má obě oči černé, nesmíte promeškat okamžik, kdy budete ve mlýně úplně sami. Potom zaťukejte na bílý kámen, jak jsem vám poradila. Vzlétnete do světa a jestli budete vytrvalé a odvážné, určitě naleznete zemi, o které sníte, zemi štěstí a radosti. Dobrou noc, milé děti. Zapamatujte si má slova a klidně spěte. Řekla myš, zakroutila kníry, usmála se na děti a rychle zmizela ve skulině pod postelí.

0: včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
1: No tak máme zase jeden rok za sebou.
2: A je, je.
1: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
2: To vím taky.
1: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
2: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
2: Že zase máme jeden rok za sebou?
1: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
2: Tak proč si to říkáš, když to víš?
1: A můžu si něco říkat, když to nevím?
2: To sotva.
1: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
2: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
1: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
2: A že musíme koupit nový kalendář.
1: Tak vidíš.
2: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
1: Protože to je samozřejmý.
2: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
1: No je samozřejmě.
2: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
1: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
2: Není?
1: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
2: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
1: No a učil ses?
2: Tedy samozřejmě.
1: Aha.
2: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
1: Co si tu tam bubláš?
2: Já jsem se toho moc nenaučil.
1: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
2: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
2: Co nevím?
1: Že jsi se toho moc nenaučil?
2: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
1: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
2: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
1: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
2: A proč, tati?
1: To se ptáš, nebo co?
2: Jo, jsem už tak smělý.
1: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
2: To by samozřejmě bylo špatný.
1: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
2: A k čemu, prosím tě?
1: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
2: Není?
1: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
2: Je.
3: Digi hádanka.
4: Křídla má a není pták. Kožich má a není myš. Večer vstane, v noci loví, ráno letí do podkroví, pověsí se hlavou dolů, do večera spí a spí. Kdo je to?
3: Kdo pak ví? Není pták, není myš.
5: Tak je to ryba.
3: Co pak ryba léta? Vstane večer a loví v noci.
5: Myš, co léta?

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, nesnad, že by si ji pokrájil na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní niti nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
2: Božinku, to je to celé, divil se pytlík, to tedy svedu jedna, dvě?
1: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
3: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
2: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
1: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
2: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo, jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počali sršet jiskry jako ohňostroj a potom už pytlík ztratil vůbec vědomí, byl docela bez sebe.

Ahoj holky a kluci, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Šmejdím a šmejdím kolem klávesnice a hledám pro vás zajímavosti a neobvyklosti a odpovědi na vaše otázky. Dnes vám budu povídat, s čím mě překvapil Piggy. Přines si od kachny Justýny katalog cestovní kanceláře a ukazoval mi, kam bych chtěl všude jet, když máme na obzoru ty prázdniny. Tak jsem mu začala hledat na internetu obrázky z různých koutů světa. Znáte ho, divil se úplně všemu, chtěl jet okamžitě úplně všude a pak se najednou zasek na jedné fotce a od ní jsme se už nehnuli. Do mý internetový prázdninový cesty mi totiž přišel obrázek pouště. A uprostřed té pouště byl kaktus. Piggy, protože je hrozně zvědavej, se hned začal vyptávat, jak to vlastně s tím kaktusem je. Jak to, že takhle roste na poušti v suchu a bez vody. Že jemu by takhle všechno uschlo, kdyby nezalejval, a že kachna Justýna by měla záchvat, kdyby to měla na zahrádce takhle vyprahlý, a že ten kaktus to sucho zvládnout nemůže a tak, a co o tom jako vím. Tak jsem se zahryzla do sítě, zašmejdila jsem si, a co myslíte? Haha, tady je odpověď. Není to tak, že by kaktus vodu nepotřeboval. Jako všechno, co je živý, i on potřebuje vodu k přežití. Ale všichni víme, že voda v poušti může být docela problém. Kaktusy si kvůli nedostatku vody vyvinuli speciální schopnost, díky který můžou uchovávat vodu, která se k ním dostane, a čerpat ji postupně a hodně dlouhou dobu, takže to zase vydrží až do dalšího deště. Většina kaktusů má kořeny celkem nehluboko, skoro až nahoře u země. Je to kvůli tomu, aby dokázali nasát všechnu vodu i z maličkých deštičků. Různý druhy kaktusů se poušti různě přizpůsobily. Třeba takový ty pichlavý kaktusy. Ty trny kdysi bývaly vlastně listy. Vývojem se za tisíce let přeměnily na trny. A ty trny vlastně chrání kaktus. A jak? No přece díky trnům nemůžou kaktusy oždibávat žádný zvířata a ubírat mu tím tak vzácnou vláhu. Kaktusy jsou v poušti vlastně takový malý zázraky. Ví se o nich, že jsou schopní nacucnout hodně vody najednou a pak s ní hezky hospodařit. A tak kaktusy tou vodou, která se v nich schovává, už nejednou zachránili žíznící ztracený cestovatele. Ty jo, tyhle velký rozvětvený kaktusy, co jsou skoro velký jako stromy, ty zásobárny životodárný vody, ty bych teda někdy chtěla vidět. Nedivím se, že z nich byl Piggy tak vyvalený. No letím šmejdit dál. Mějte se, pískla.

0: Ráno nad pavoučí les připlul černý mrak. Dalo se do deště. Pavoučci se rychle schovávali pod kůru stromů. I pája si našel suché místečko a chtěl si ještě trochu pospat. Ale probudilo ho volání a křik do les mokré trávy. Hehe, polez ven, kamaráde, to se nám udělalo počasíčko. Pojď se mnou na výlet. Byl to pájův starý známý slimák chechtavý zvaný Chechtoun, anebo také slimák truchlivý, čili Truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z Truchlouna stal Chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane Chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavouček se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zachletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a mořskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní. Vůbec se po nich netloustne. To já tloustnu rád. Podívejte, jak jsem pěkně růžovoučky a měkoučky a masiťoučky, volal Chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane Chechtoune, řekla rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře. Ano, ano, chlapče, řekla rosnička. Já jsem vyhozená. Vyhozená ze svého skleněného domu, spokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí, zalkala rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal slimák, nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, slimáčkovi veselé je, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je slimáček. Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval do domu. V baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale Pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala Rosnička dramaticky. Tomu Pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček Sekáč povídal, chudák pejsek, ten je určitě z města, někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené Rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval ji. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si Rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se Pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu? Mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl Pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle, úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručil Pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhali.
1: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzý kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano. Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak jsi malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala svrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla bys jsi mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem, tak si nic nenamlouvej, milá zebro, uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. Proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno? Šikovná barva, tak se jmenuje. Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima. Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná. Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva

0: sedla na zebru a poťouchle dodala. Za to ty v dešti celá promokneš do posledního troušku. Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit. Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču. Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho. Tak já vyzkouším, která je na tom líp. A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře.
1: Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou?
0: Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil. Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se. Proč nedržíte slovo? Proč, proč, proč?
1: Kvůli nějaké mrňavé přehánce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo?
2: To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš.
1: Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách.
0: Vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek.
1: Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme.
0: Smála se zebra.
1: Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl. Plakal mráček, a to jenom kvůli vám, vy lhářky.
2: Nech si ty drzosti,
0: napomenula ho želva. Ale mrak plakal dál.
1: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč, proč, proč?
0: Opakoval to pořád do kolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
1: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč? Proč? Proč?
0: Zaplakal nešťastný, hloupý, malý mráček a toho stálo poslední kapku. Pak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.

0: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v petrželi. Tu má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
1: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
0: Pekáči, to přece není žádná ukolébavka, namítl smyčec.
1: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
2: Já bych prosila ukolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
3: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
0: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
4: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
0: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
4: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
0: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
4: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
0: urazil se kolíček a táhl.
3: Ouvej, přestaň, to bolí,
0: naříkala struna E.
4: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch,
0: na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
4: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
0: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
1: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
3: Jak to, že není? Tady jsem, tady,
2: ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
5: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
6: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
7: Jak se rákosníček nepostaral o teplo. Zahrází rybníka brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
8: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
7: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila rosnička Anička s povětrnostní předpovědí. Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
8: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj kůži místo ještěrčí. No jo, a co já? Přidal se Skřítek. Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
7: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
8: Takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude být sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost. Ale nezoufejte, mladá paní, konejšil jí Rákosníček. Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
7: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň čtyři, aby tak bylo čtyřikrát větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit, kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou, a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem Brčálníkem opravdu oteplilo. No výborně, pane Rákosničku, výborně, volala nadšeně ještěrka Terka. Vy jste skutečně učinění vládce přírody. Jenomže skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
8: Jejejej, nějak se to pokazilo, jáno,
7: obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
8: No jo, no, asi mělo být těch zrcadel ještě víc,
7: uvažoval skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
8: No jo, no, takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
7: Povzdechla si smutně Terka.
8: Ne, nic není ztraceno,
7: ohradil se Rákosníček.
8: Zdůrazňuji, prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
7: Skřítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postavil se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem.
8: Oteplení!
7: Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
8: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
7: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
8: oteplení, oteplení.
7: Sotva se skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
8: Tak to jsem vás, Rákosničku, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte. Jen se čkejte,
7: protestoval skřítek.
8: Ještě se neví, co tomu řekne Rosnička.
7: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
8: Já vím, skočil jí do řeči skřítek, aby na přírodu nespěchali. No, to teď ví i Rákosníček.
7: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: Liška obhájcem. Jednou se lev rozhněval na všechna zvířata pro jejich neposlušnost a ta ve svém strachu hledala někoho, kdo by je se lvem smířil. Nikdo nechtěl být přímluvcem, jen liška horlivě nabízela své služby. Pojďte se mnou, vyzývala ostatní zvířata. Znám 300 bajek a ty našeho krále udobří. Zvířata poslechla a společně se vydala ke lvovi. Když ušla kus cesty, liška se zastavila. Co se stalo? Ptala se zvířata znepokojeně. Právě jsem zapomněla 100 bajek, odpověděla liška. To nevadí, řekla zvířata. 200 bajek lvovi postačí. Zvířata pokračovala v cestě, ale po krátké době se liška znovu zastavila. Představte si, řekla na oko zkroušeně, že jsem zase zapomněla 100 bajek. Co se dá dělat? Odvětila zvířata. Zbývá ti ještě 100 bajek. Jen pojďme dál, ať se na nás lev nehněvá. Zakrátko zvířata stanula před lvovým doupětem. Zevnitř se ozývalo hrozivé mručení. Zvířata se roztřásla strachem. Stalo se neštěstí, zašeptala liška. Nepamatuji si už ani jednu bajku. Musíte si poradit beze mě. Ať se každý zodpovídá za svou vinu a mluví sám, jak umí.
1: Je tomu už předlouhá řádka dobrých tisíc, možná o nějakou stovku let víc od doby, kdy se v lese Svákově objevilo strašidlo. Vlastně ono to ani strašidlo nebylo, spíš vyděšené strašidílko. Hlavu jako meloun, na ní tři trčící vlásky v barvě vymlácené slámy, nos malinko nahoru zvaný pršák, darmo mluvit. První zmínka o strašidílku pochází z doby, kdy do míst na jihu Čech přišli doudlebové. Doudlebové se moc pěkně jmenovali a svými jmény nazvali osady, které na návrších podél řeky Lužnice založili. Dodnes se tak vesnice v okolí Soběslavy jmenují. Klenovice, Kvasejovice, Nedvědice, Zvěrotice, Vlastibor. Jenže na strašidílko jim žádné pěkné jméno nezbylo a tak mu říkali docela obyčejně doudlo. Nevím, jak přicházejí strašidla na svět, řekl bych, že si je lidé vymýšlejí. Někdo si vymyslí strašidlo jenom pro sebe, jiný i pro druhé. Strašidla jsou pro strach a pro legraci, ale tohle strašidílko se doudlebům nepovedlo. Strašení mu nešlo a dělat něco jiného také neumělo. Vzalo si příklad z ptáka lelka a lelkovalo. V jednom kuse okounělo zavěšené na větvi jedle nad studánkou. Ale jaký to byl život? Z nic nedělání není přece žádná radost. Tak to šlo léta a strašidílko se nezměnilo, jen se víc a víc zakulacovalo. Přešly roky, přišla i staletí, ale doudlo bylo čím dál smutnější. Nemělo s kým kamarádit. V tu dobu bylo v Jihočeském kraji málo strašidel. A ta, co byla, strašila na hradech a zámcích daleko od lesa Svákova. Běžet za nimi doudlo nemohlo, protože nemá nohy. Dole je zakončeno třásněmi. Může se vznášet, ale musí přitom mávat rukama jako pták křídly. Někdy se strašidlem prohodili pár slov srna, nebo láň jen tak, aby řeč nestála. Zajíci, kterých byla hojnost, se ho však báli, protože mělo netopíří uši. Zajíci jsou bázlivci. Netopíři se s ním nebavili, protože se jim ušima podobalo. Na foukanci. Sovy na něho koukali a hukali, nic víc. Jenom vír velký, zvaný Bubo Bubo, ho občas vzal pod křídlo. Dával mu dobré rady, jenže doudlo rad nedbalo. Obyvatelé lesa Svákova se báli kruté zimy, ohně, hromů a blesků, ale nejvíce ze všeho jakéhosi Karase z Nedvědic. Karas byl pytlák a ras. Kladl nástrahy do mlází a houštin a zabíjel všechno živé. Dobré žilky v něm nebylo. Toho snad čert upletl na vrbě, když měl dlouhou chvíli. Kdykoliv přišel do lesa, nastala pohroma. Jednou se vír velký, zvaný Bubo Bubo, na doudlo rozčepejřil. Podívalo se na sebe, jak vypadá, z toho nic nedělání je jako soudek. Ani pod křídlo se mi už nevejde, dělalo něco nebo pukne. Třeba hlídalo studánku pod stromem jedlovým, aby ji nikdo neskalil. Nejsem na hlídání, jsem na strašení, odpovědělo doudlo. A vzneslo se na větev nad studánkou. Pak se dalo do přemýšlení. Ono se řekne hlídat. Když uhlídám, že někdo kalí vodu ve studánce, co potom? Musím ho postrašit. Ale jak? Přemýšlelo a přemýšlelo, až to vymyslelo. Když ke studánce přišel unavený poutník, napil se a odpočíval, doudlo nerušilo. Bylo ve střehu, ale jakmile si chtěl ve studánce schladit nohy nebo jinak skalit vodu, spustilo varovně. Dlo, dlo, dlo, dlo. Teď se ví, ze začátku se kde kdo jen tak nevylekal. Ale časem si doudlo dodávalo stále větší odvahy, až se stalo, že jeden takový se strachy roztřásl jako chmírko na bodláku. Po každém úspěšném zahnání zlovolníka přiletěl vír velký a nešetřil pochvalou. Doudlo bylo srdnatější a kdo to nemyslel se studánkou dobře, mazal z lesa teratata. A když ne, sneslo se doudlo z větve dolů a pláclo uličníka packou. Takové plácnutí nebylo žádným pohlazením. I když je doudlo malé, packy má jako bramborové placky. Jednou k večeru ohlašoval z remísku čížek de cizí, cizí. A datel vyťukával poplašnou zprávu, že do lesa přichází nepřítel. Byl to Karas, pytlák a ras z Nedvědic. Zvířata se schovala do svých doupad, ptáci do dutin stromů i hadi zalezli, jako by v lese živáčka nebylo. Karas kladl pytlácká oka do mlází a houštin. Když je nakladl, zamířil si to rovnou ke studánce. Doudlo bylo ve střehu. Tenhle zpropadaný člověk se u studánky posadil a chtěl si po zlotřilé práci zapálit fajfku v lese. A zapálit fajfku. Vždyť už drahnou dobu nepršelo. Kdyby jediná jiskřička odlétla do suchého chrastí, les by chytil plamenem. Doudlo mělo nutkání začít pouštět strašáky. I packa ho svědila. Ale odvaha scházela. Byl to přece jenom ras Karas. A jak ten zlotřílec škrtl sírkou obotu, doudlo se leklo a šups, spadlo do studánky jen to pláclo. Voda vystříkla na všechny strany. Karas vyskočil jako hadem uštknutý, neohlížel se napravo ani nalevo, vzal nohy na ramena a splašeně utíkal cestou necestou, div si jazyk nepřekousl. Zastavil se až v Nedvědicích na návsi. Zvířata vyběhla z doupat, ptáci vylétli z dutin stromů a všichni i ten nejposlednější mraveneček provolávali doudlu slávu. To se ještě nikomu nepodařilo, postrašit karase a vyhnat ho z lesa. Doudlo zatím políkalo andělíčky ve studánce. Co mohlo dělat jiného, když plavat neumělo? Neskočit za ním tři skokani zelení a nepomoci mu, kdo ví, jestli by se při té slávě neutopilo. S pomocí skokanů se vyškrábalo na břeh, otřepalo jako štěně po koupeli, vzneslo se a zavěsilo na větev jedle, aby oschlo. Tak dobře doudlu ještě nikdy nebylo. Konečně se stalo opravdickým strašidlem. A navíc mělo zčista jasna plný les kamarádů.
2: Síkorky jsou pořád veselé, i když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc ptáků se zimy bojí a letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítala. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k ním ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch, nebo co, Koňadra najednou vyhrkl, velice se mi líbíš. Snad, že roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl Koňadr. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadr. Věděl bych například o pěkném bytě postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. A jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla síkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla síkorka. Budeme mít přece rodinu a jak bychom se tam všichni vešli. Hledali dál a koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v rošti. Hned pro svůj objev zahořel. Ba ne, v rouře táhne, řekla Sýkorka. A zase bylo odbyto. Marně koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a Sýkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček, červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. A jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale koňadra byl už netrpělivý a řekl, šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se schválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichounce schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi, ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No, to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny, největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco, tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Pindí. Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
0: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáku. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule, jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo ptáč... mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne, tohle.
0: Bohužel,
1: to,
0: Piggy, a přece... nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslím na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž... typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, to posla.

0: obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpi houp, houpi houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpi houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil. A jak pak? Já jsem spadl z postele. Tak jsi měl dávat pozor. Ale když ono mě to přece bolí. Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. I jen pojď. Dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla. Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Potom říkal Brouček svou modlitbičku. Požehnej nám, pane Bože, prosíme tě pokorně. A pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel, však oni měli zelnou polívčičku a Brouček, třeba že všecky polívčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polívčiček i raději. Snědlí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno

0: lodi a pěkně se uč lítat. A Brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru?
1: Broučku, bodeď bychom nebyli.
0: A Beruška také? Bodej bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš? Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic, že bys to nedovedla.
1: I však já jsem Beruška a nejsem žádný Brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí. Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele.
0: A to skřičel, viď?
1: A jak pak to víš?
0: Co pak si to slyšela?
1: I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun.
0: Že já jsem křikloun? Ty, Berouši.
1: A už zas Brouček letěl. Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila.
0: Kde pak jsi byl tak dlouho, Broučku?
1: Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem.
0: A co pak jsi tam dělal?
1: Nic. Já jsem tam byl jen tak u okna.
0: A co pak ti dali?
1: Nic. Já jsem nic nechtěl.
0: Oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš, oni něco mají.
1: No, to by byla kmotřička nepovídala. Ať si to nechají.
0: No, však ty si tam proto půjdeš.
1: No, nepůjdu.
0: Půjdeš. A jak pak si daleko tatínka vyprovodil?
1: Daleko, až k těm třem olším.
0: To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit.
1: A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami.
0: Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí. A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí? I holečku, to tak musí být. To už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat. To se Broučkovi líbilo a už zas lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na střížku. Ale dál se mu jaksi nechtěl. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně. Maminko, co pak se vám na ohništi chytá?
1: I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku.
0: A že vám to, maminko, zafouknu? Ne, já nechci, necháš toho.
1: Ale Brouček přece foukal.
0: A už by to byl málem zhasil,

0: kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kous a brouček počne křičet. A křičí a křičí a leze ze střížky dolů. Maminko, maminko, maminko. A co pak zas, broučku? Maminko, když mě ten kous vlezl do očí. Vidíš, ty škaredý broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat. Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme? Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal, i to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný brouček. Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mi to zhasit. A věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by z tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce. Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, ne, ne, ne, to já musím říci. Ale když brouček moc prosil a prosil, maminko, maminko, a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor. To by tě neměl nikdo rád. Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá. Tatínek, koho pak on poslouchá? I pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi, jdi. Však ona věděla, že se jí brouček neutopí. A brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hup do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hup do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
1: Co pak bych se, broučku, zlobila?
0: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
1: Ne, kde pak bych já uměla?
0: Pane, já umím plavat.
1: Nech, broučku,
0: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
1: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A brouček se šel podívat.
1: A co pak nám neseš, broučku?
0: I nic, kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?
1: Mám, pane, něco dobrého.
0: Ale já nevím, jestli ti dám. Když jsi Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl, ona plakala. plakala, však já ji už tak nebudu říkat.
1: No, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky, pak ti něco dám. Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
0: K motřičce se to zdálo být až moc, ale Broučku, Broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale Brouček, že to unese, a nosil.
1: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla. Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo. O, nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně? Neděláš. Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat. Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně. A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný.
0: Jiné, kmotřičko.
1: Ale když ona se pořád se mnou vadí. Jino, když ty jsi takový divný, Brouček, co pak jsi už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré?
0: I to si myslím,
1: jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos. A Brouček honem ještě nosil.
0: Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala.
1: A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špalku. A tak, pojďte, děti. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen otočila a už bylo otevřeno. Ale teď, co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No, tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. A Brouček... O, já vím. Kmotřičko, to jsou jahody. Ale Beruška se smála. A kmotřička, o, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ale Beruška se stále smála. Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. A Beruška se mu teprv smála. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. Ale Brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. Ale ty hloupý, Broučku, vždyť je to med. A Brouček, tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat.
0: Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem.
1: A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký. A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat?
2: Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví.
1: Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a...
2: Co pak, tatínku, že dnes tak brzy? Já ještě nemám večeři hotovou.
1: Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka a Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi hou, houpi hou. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel.
0: I tatínku skoro pokoušel, ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak jsem mu slíbila, že to na něj nepovím.
2: A potom byl skoro pořád u kmotřičky.
1: No, tak dobře, maminko. Ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Ta nepokouší.
2: Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala. Nic? Ani nemáš co vyřídit?
1: Ne, ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat.
2: I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji.
1: Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Kapitola 9. Ředitelna. Když ke mně přišla šedozelená, utěšovala mě, jak mohla. A na mou prosbu slíbila, že dovolí sametušce kvést v mé zahrádce. Potom mě zavedla k mramorovému schodišti, které vedlo k ředitelčinu pavilonu. Veliká vlaštovka na nás čekala na schodech před pavilonem. Na prsou jí zářil řád královny Flóry, vyznamenání, po kterém v království květin kdekdo toužil. Omlouvala se nám, že teď musí osobně učit odolnosti proti větru a prosila nás, abychom na ní počkali v ředitelně. Ale šedozelená poznamenala, že to cvičení by jistě i mne nesmírně zajímalo a tak jsme zůstali stát vedle ní. Z hořejšího schodiště byl nyní na dvůr kouzelný pohled. Všechny květiny se seskupily podle druhů a utvořily obrovský vějíř živých barev, k němuž mramorové schodiště bylo jakoby rukojetí. Všechny čekali v naprostém tichu na začátek cvičení. Vlaštovka začala mávat křídly a jejich rychlý pohyb brzy prudce rozvířil vzduch. Dolů pod schodiště zavál prudký vichr a květiny se zoufale bránily proti tomuto dravému nepříteli, který jim šlehal do tváří, rozplétal jim vlasy a snažil se je zlomit. Divila jsem se a žába mi vysvětlovala.
1: Je to nejužitečnější zdejší cvičení. Kdyby si květiny nezvykly bojovat proti větru, první bouře na zemi by je smrtelně zranila.
0: Vlaštovka teď už mávala křídly pomaleji. Bouřlivý vichr se proměnil v něžný vánek, v němž se zesláblé květiny blaženě kolébaly.
2: A nyní jsem vám k službám,
0: prohlásila ředitelka. Čekala jsem, že mě zavedou do přísně zařízené ředitelny plné zeměpisných map a statistických záznamů. A zatím jsem se octla v širokém hnízdě, vystlaném hedvábím. Křesla z vaječných skořápek byla pěkně vyřezávaná a spočívala na čtyřech stříbrných želvách. Na zdech visela různá nádherná křídla a nebyla jsem ani překvapena, když jsem viděla, jak vlaštovka si svá křídla odepjala, pověsila je na zeď a hned si připjala jiná.
2: Tak, nyní jsem v pracovním obleku,
0: řekla se smíchem a když viděla, že nemohu odtrhnout oči od obrovských červeně obroubených křídel posázených safíry, dodala.
2: Vidím, že obdivuješ má křídla pro slavnostní příležitosti. Chtěla bys si je zkusit?
3: Moc ráda,
0: řekla jsem a začervenala jsem se nad svou smělostí. Ještě mi je ani docela nepřipjala a už jsem se cítila strašně lehoučká. Z radosti jsem zatleskala rukama, ale křídla mě zvedla do výšky tak rychle, že jsem narazila hlavou na strop. Byl naštěstí vyložen hedvábím a tak jsem se jen odrazila zpět k zemi.
2: Hleďme, co se stane, když se někdo chce stát ptákem.
0: Mínila ředitelka a sněla mi křídla, s kterými jsem tak neobratně zamávala. A já jsem si třela čelo, aby se mi neudělala boule.
1: Pamatuj si, Aničko,
0: dodala šedozelená,
1: že je na nejvýš moudré spokojit se s vlastním životním údělem. I z nejhezčí holčičky na světě by byl jen ošklivý ptáček a z nejbarevnějšího ptáka by byla jen ubohá květina. Je dobré, že na světě jsou holčičky, květiny a ptáci, ale hlavně je třeba, aby se všichni měli rádi. Co by to bylo za jaro, kdyby tam nebyly holčičky, květiny a ptáci?
0: Vlaštovka zatím už odhrnula závěs a ukázala mi třídu čtyřlístků čestných odměn. Učitelka Dlouhá, Lasička, je tam právě učila různým roztomilostem a něžnostem. Když jeden čtyřlístek byl na mne zvlášť milý, bylo mě, jako kdyby se mi v ústech rozplývala čokoládová pralinka.
3: Na mou duši, paní ředitelko,
0: řekla jsem jí.
3: Než dostat odměnou dobré vysvědčení, raději bych chtěla, aby byl někdo na mne hodně milý.
0: Na neštěstí Vlaštovka nevěděla, co to je dobré vysvědčení. A když jsem jí vykládala o zkouškách, čtyřlístky z toho měly jen ohromnou švandu.
3: A vůbec, květiny jsou rozhodně šťastnější než holčičky,
0: tvrdila jsem.
2: Ale co se to vlastně učíte ve škole, že z toho musíte skládat zkoušky?
0: Ptala se paní ředitelka.
3: Musíme umět větný rozbor, vypočítat plochu lichoběžníku, pamatovat si historická data, kreslit mapy, rozeznat plaza od obojživelníka.
0: Musela jsem přestat, protože v bouřlivém smíchu čtyřlístků mě nebylo slyšet.
1: A k čemu to všechno?
0: Ptala se mě šedozelená.
1: Je vám to později v životě nějak užitečné?
3: To ještě nevím,
0: odpověděla jsem jí.
3: Ale kdybychom neznali tohle všechno a ještě moc dalších věcí, které bych mohla vyjmenovávat celé hodiny, neudělali bychom zkoušku. Byli bychom hloupé a zůstali 2 roky v jedné třídě.
2: To je zvláštní. Domnívala jsem se, že lidé jsou rozumnější.
0: Pobroukávala si Vlaštovka, když se s námi loučila. Odcházela jsem s Žábou a myslela jsem si, že květinky jsou mnohem šťastnější než holčičky, protože nemusí skládat zkoušky.

0: Ptačí nevěsta. Byl jeden princ, jezdil světem a hledal si nevěstu. Princezen viděl dost a všelijakých, ale žádná v jeho srdci ohýnek lásky nezažehla. Tak si zoufal, že snad do smrti sám zůstane. A možná by lepší smrt byla, než takové smutné živobytí, říkal si. A už jej ta myšlenka neopustila. Na tomto světě štěstí najít nemohu, snad mě čeká na onom. Vystoupil tedy na vysokou horu, že se z ní vrhne dolů do propasti. Život si ukrátí a do nebe se rovnou cestou vydá. Jak se ale nad propast naklonil, někdo na něj volá.
1: Nečiň toho, mládenče. Pro jiné můžeš mnoho vykonat.
0: Princ se zarazil. Kdo pak to mluví? Otočí se a vidí. Stařec velebný za ním stojí. Vousy mu až po pás sahají.
2: Co bych pro koho mohl udělat? Snad někoho zlatem podarovat, ale to je vše.
1: Mohl bys mnoho životů zachránit a ještě nevěstu si vysloužit, nad kterou na světě není.
2: Je-li tomu tak, pověz, co mám učinit. Poslechnu tě jako otce.
1: Podívej se na vedlejší horu. Desítky mramorových sloupů na ní stojí. To ale nejsou sloupy, jsou to skamenělí lidé. Čarodějka Dlouhý vlas je zaklela a v zajetí drží i nejkrásnější dívku světa. Ty všechny můžeš vysvobodit.
2: Ale jakým způsobem těm nebohým mohu pomoci?
1: Musíš čarodějku překvapit, za vlasy ji uchopit, v těch je její síla. Jen do očí jí pohlédnout nesmíš, to bys skameněl jako ostatní. Až tě bude prosit, abys jí pustil, požádej o jednoho z ptáčků, co jí na klíně sedí.
2: A který to má být?
1: To ti povědět nesmím, ale jestli dobře vybereš, mnoho lidí vysvobodíš a získáš panu, že jí na světě rovno není.
0: Princ byl se vším srozuměn a hned se vydal na vedlejší horu. Šel opatrně úžlabinami, aby jej zlá žena nezahlédla. A když došel mezi mramorové sloupy, schovával se za nimi. A tu vidí krásný dům. Před domem černá žena sedí, tvář má jako noc. Kadeře jí až na zem splývají a na klíně jí hejno ptáčků zpívá. Čarodějka Dlouhý vlas. Princ se k ní opatrně zezadu připlížil a než se zlá žena nadála, za vlasy jí uchopil.
3: Kdo jsi? A čeho žádáš?
2: Jsem princ z daleké země. A žádám tě o nevěstu, co jí na světě rovno není.
3: Mezi ptáčky se to děvče zatoulalo. Poznáš lidi? Je tvá.
0: Dívá se princ. Ptáčků je zde všelijakých, jako duha barevných. Jen jeden je šedý, obyčejný, to zakletá princezna nebude. Tu ale šedý ptáček, jako by mu myšlenky četl, tak smutně zaspíval, že se princi srdce sevřelo.
2: Tohoto ptáčka chci.
0: Čarodějka vykřikla nevolí, kroutí se jako had, ale princ ji za vlasy pevně drží, kolem ruky si vrkoče ovinul.
3: Dobrá, ptačí nevěsta je tvá.
0: Souhlasila nakonec čarodějka. A jak to řekla, proměnil se šedý ptáček v krásnou dívku. Takové na světě rovno není. Dívá se na ní princ, dívá, srdce mu plamenem hoří a ani si nepovšiml, že se také mramorové sloupy proměnily, teprve až když mu lidé začali děkovat, že je osvobodil. Mračí se čarodějka, dlouhé vlasy zlatým hřebenem češe, ale nad těmi, co už jednou osvobozeni byli, moci nemá. To leda, že by jí princ do očí pohlédl, pak by aspoň on skameněl. Ale proč by to dělal? Do tváře nevěsty se dívá, pro nic jiného pohled nemá. Vede dívku dolů z hory, za ním zástup lidí následuje. Vítá je moudrý stařec.
1: Za osvobození poděkujte, nadále dobře žijte.
0: A bylo tomu tak. Princ přivedl svou nevěstu na zámek, slavila se svatba. A pak už jen dobře žili, spravedlivě vládli a děti na svět přiváděli. Na ukrácení života naštěstí v nebi princ už nepomyslel. Říkal si, že ráj je na zemi, po boku milované a milující ženy.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor. Tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že bude štrbce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Václav Cibula.
4: Španělské pohádky.
3: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: nedělej si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o Katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál. Když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal: přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

o hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počase poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na 3 kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo pokotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat.
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla: víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: než je černý kříž u mrtvého luhu? Dnes je na tom místě nádraží a donedávna to bylo nejsmutnější nádraží na Šumavě. I pan výpravčí ve Volarech z něj měl těžkou hlavu.
1: Každá mašinka, která přijede z Černého kříže, je smutná. Co s nimi mám dělat?
0: Ale ještě horší bylo, že začínaly být smutné i mašinky, které na Černý kříž teprve mířily.
1: Vidíš to?
0: Říkal pan výpravčí Kozák svému kolegovi.
1: Podívej se na ten červený motoráček, jak je veselý. Ten jede do Vimperka a pak do Strakonic. A ten s pruhem si dokonce pohvizduje. Jede do Prachatice, do Číčenic. Ale támhle ta velká mašina, co míří přes Černý kříž do Budějc, ta má slzy na krajičku.
0: Kolegu nikdy nenapadlo, že jsou mašinky smutné a mašinky veselé. Ale to bylo tím, že je ve Volarech teprve krátce a z města není zvyklý povídat si s mašinkami. A tak nevěděl, co má říct.
1: Asi se podívám do Černého kříže a zkusím nějak rozveselit nádraží.
0: Rozhodl se výpravčí Kozák a posledním vlakem skutečně do Černého kříže jel. Vláček drkotal mezi rozkvetlými loukami a pan výpravčí pozoroval, jak sluníčko zachází za rozlehlé šumavské hřbety. Na loukách byly jak hříbky, v lese rozesety malé smrčky a jedličky.
1: Vždyť je to ten nejkrásnější kout světa.
0: Začal se z výletu radovat výpravčí Kozák. Jenže v tom se rozestoupil les a mašinka dorazila k opuštěnému smutnému nádraží. Počkala, až pan výpravčí vystoupí, pak ještě zahoukala na pozdrav a už pelášila směrem k Budějovicům. Pan výpravčí se na rozveselování najednou moc necítil. Stál na kolejích uprostřed temného lesa a sledoval, jak se k němu valí oblak mlhy ze slatí. Rychle zaběhl do kanceláře.
1: Tady je to opravdu strašidelné, ale nádraží pomoci musím.
0: A protože byl zkušený železničář, věděl, že nádraží uděláte největší radost, když v něm přespíte. Začal se schánět po dece a stlát si v kanceláři.
2: Ahoj, Romane.
0: Ozvalo se kolem něho.
1: Ahoj, nádraží. Přijel jsem se na tebe podívat. Prý jsi poslední dobou nějaké smutné.
2: Vždyť to vidíš. Ani jedna mašinka tu se mnou nezůstane díl, než musí.
0: Plačtivě hleslo nádraží.
1: Ale za to přece nemůžou, musí dodržovat jízdní řád.
2: Ani ptáček v těchto temných lesích nezaspívá.
0: Pokračovalo smutné nádraží.
2: A mlhy z mrtvého luhu jsou tak strašidelné, že se bojím i já.
1: Tak víš co, dneska už se neboj. Já tu budu s tebou a hned zítra zajedu na ředitelství a něco s tím uděláme.
0: A jak pan výpravčí slíbil, taky učinil. Prvním vlakem odjel do Českých Budějovic a rovnou za panem ředitelem. Přece si nemyslíte, že dám výpravčího na stanici jenom proto, že nádraží je smutné? Rozčílil se pan ředitel.
1: Jenže, pane řediteli, oni tudy jezdí i rychlíky, dokonce jeden z Volar až do Prahy.
0: Vložil se do řeči pan náměstek.
1: A zrovna včera volali z Prahy, že jedna mašinka nabrala zpoždění, protože vyjela ze Šumavy smutná.
0: Tak to nemůže být, zarazil se pan ředitel. Jízdní řád se dodržovat musí. Já tedy na ten Černý kříž někoho pošlu. A od té doby slouží na Černém kříži mladý výpravčí a nádraží je šťastné.
2: Já jsem taky nevěděla, že mohou být mašinky smutné nebo šťastné.
0: Nejen to. Mašinky mohou být i chytré, nafoukané, milé, hloupé, prostě stejné jako ryby nebo lidi. A taky upovídané. Jako mašinky v depu v Jindřichově Hradci. Venku už bývá tma, když pan strojník ještě kontroluje, jestli mašinkám něco nechybí. Dnes jich tu bude spát 5. 2 veliké elektrické, Lívie a Žofie, pak 2 normální motorové, Stáňa a Božka a nakonec 1 malinká, úzkorozchodná Maruška. Tu má pan strojník nejradši a taky je

0: ještě na noc namaže závity olejem a pomalu se rozloučí. Jakmile za ním zaklapnou vrata, mašinky ožijí.
1: Dnes jsem byla opět ve Vídni,
0: oznámila Žofie důležitým hlasem.
1: Už mě to začíná nudit. Ale co vám budu povídat? Vy si velký svět vůbec nedokážete představit.
2: Ach, Vídeň.
0: Vzdychla obdivně Stáňa a Božka se k ní přidala.
2: Já jedu zítra do Budějovic, ale Vídeň, to musí být.
1: Mně se nejvíc líbí Praha,
0: prohlásila zahořklé Lívie. Byla stejně velká, krásná a elektrická jako Žofie, ale ve Vídni ještě nebyla.
1: Praha je prý nejkrásnější město v Evropě. Ano, jistě,
0: přitakala Žofie.
1: Jenže Vídeň má trochu jinou atmosféru. Je daleko větší a výstavnější, ale to bys nepochopila.
2: Ano, ano,
0: zavzdychala zasněně Božka a zaškemrala.
2: Vyprávějte, prosím. Slečno Žofie, vyprávějte nám o Vídni.
1: Pokud máte zájem, ráda vás poučím, jak svět vypadá. Tak hlavně, ve Vídni je spousta kolejí. Ne troje nebo pater jako tady, ale desítky a desítky kolejí na všechny strany. Všude je spousta kouře a oleje a každou minutu přijíždí a odjíždí vlaky tak dlouhé, že konce nedohlédneš. A některé ty vlaky táhnou mašinky tak veliké, že by se ani nevešly do našeho depa. A strojvůdci ani strojníci tam nemluví česky. Všichni jen německy. Což mě samozřejmě nečiní problémy. Je to zkrátka velký svět.
0: Ozve se od Stáni a Božky, ale z druhé strany depa je slyšet zvonivý, Žofie by řekla drzý, smích.
1: To se směješ ty?
0: Zeptala se Žofie, která dávno zapomněla Maruščino jméno.
3: Ano, já.
1: A proč?
3: Protože si myslíte, že znáte svět. Ale svět, jak ho znám já, je mnohem krásnější. Poslouchejte. Ráno přijde ještě za tmy strojvůdce, pohladí mě po řídící desce a vyrážíme do hor. Z Hradce jede jenom paní Konopíková. Na loukách kolem trati se povalují mlhy a za nimi pomalu prosvítá sluníčko. Na návěstidle u Blažejova na mě čeká veverka Zrska, aby mi zamávala, a pak už spěcháme mezi rybníky do lomů, aby na nás pan Pávek s panem Bauerem dlouho nečekali. Jedou do práce, do Bystřice. Jakmile se ponoříme do lesů, připadám si jako dobyvatel divočiny. Tak jsou hvozdy kolem kolejí temné a hluboké. U Senotína se k nám připojí Sojka Lída a než dojedeme do Bystřice, stačí mi sdělit všechny novinky. V Bystřici mě pan Němec umyje a připraví na cestu zpátky. A takhle si celý den jezdím po té nejkrásnější trati uprostřed lesů, luk a rybníků. Znám všechny železničáře, pasažéry i zvířátka v okolí a je nám všem spolu dobře. To je můj svět. A já bych ho nevyměnila za nic na světě.
2: Ah, to je krásné.
0: Ozvalo se z koutku Božky a Stáni. Protože některé mašinky umí totiž jenom vzdychat.
4: Když mě

0: Jednou se Víla Amálka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje. Amálko, asi se stalo neštěstí. Snad ne, lekla se Amálka. Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila. Žaluje pěnkaváček. A to já se po ní podívám, řekla Amálka, sebrala do ruky cípí závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech sedmi ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli. Až tu pěnkavičku našla v houští červených proutků. Tady jsi, vydýchla Víla Amálka, pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání. Já bych ráda, jenže já jsem chycená, řekla na to smutně pěnkavička. Víla Amálka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek. To ptáčník Sklopeček tu nalíčil lep, stěžuje si. Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka. Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál a všechno to uvázlo v lepu. Teď jsme chycené obě, vzdychla si Amálka. Za chvilku v červeném houští zapraskalo a zahrála tam píšťala, co vábí ptáky. To jde ptáčník Sklopeček, špitla pěnkavička. Amálka rychle řekla slovo livivililivili a přeptáčkovala se z Víly v ptáčka. Byl z ní ptáček pěkný a nevídaný. Hele, povídá ptáčník Sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva? Ten první je pěnkavička, ale ten druhý? Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky. A ten hlásek až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese tarara na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá, to jsem ráda, Sklopečku, že tě vidím. Co pak si to chytil? To je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval. Druhý den přinesl Sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice. Necháme je v kleci spolu, poručila královna. Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček, ať mi pěkně zaspívá. Jenže ani pěnkavičce, ani Víle Amálce v ptačím peří nebylo do hopsa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc. Teď poručíš Sklopečku po ptáčnicku, křikla. A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte. Sklopeček poroučel po ptáčnicku i na píšťalku předříkával. Ale jak měla Amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to Víly neumějí?
1: Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a Sklopeček taky.
0: A hráli smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na do smrti do vězení. Hlídal je jeden z píků, ale pěnkavička přece stačila špitnout Amálce. Udělej nějaké Vílí čarování a utečeme, a bude to.
1: Já nemůžu, špitla Amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím. A pak jeli lesem. Tak teď, naváděla pěnkavička Amálku. Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek, řekla Amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiško. Ale v tom se tam nese pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá, vítr mi donesl všechno, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, Amálko, lamželískový kořínek. A jak dopověděl, pustil kořínek na kles. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo, koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho víla Amálka. Sklopečku povídá, já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš, řekla víla Amálka.

0: o Vlčkovi. Jednou ráno lilo jako skon. Vlk, promoklý až na kůži, běžel lesem a uvažoval, že by si už konečně měl koupit nějaký pořádný deštník. Mokrá záda ho studila a tak vlk spěchal. Nekoukal napravo, nalevo, ale ani dopředu, když bum! Narazil hlavou do borovice, až mu v očích zajiskřilo. Strom se celý zatřásl.
1: Co to děláš, nešiko?
0: Ozvalo se zhora.
1: Málem si mě schodil z postele.
0: Promiň, vráno, je mi to opravdu líto, nevěděl jsem, že ještě spíš, omlouval se vlk.
1: Jsem havrán, už si to konečně zapamatuj. A nespím, jenom si hovím, protože máme dneska svátek. Kam tak pospícháš?
0: Já? Zarazil se vlk a najednou nevěděl.
1: No neměl jsi něco nakoupit, obstarat, přinést? No vzpomeň si. A já bych ti třeba i poradil. Vy vlci jste takový popletové. Nebo je to tím, že se spráštil do hlavy?
0: V tu chvíli vlkovi svitlo. Jak mohl na tak důležitou věc zapomenout? Už vím, ale ty bys mě asi stejně nepomohl. Já totiž scháním jména. Máme doma už tolik malých vlčat, že jsme si je začali plést. A to hlavně proto, že ještě žádné z našich dětí nemá jméno. Jenže já a moje paní nedokážeme pro ně žádné jméno vymyslet.
1: A kolik jmen byste tak potřebovali?
0: Vlk přesně nevěděl, dětí měl doma moc a uměl počítat jen do tří.
1: Třeba ti přece pomůžu. Něco ti dám. Našel jsem to a nepotřebuji to. Tu máš.
0: Co je to? Chtěl vědět vlk.
1: Kalendář, poučil ho havran. To je přece kalendář. Máš v něm jmén na celý rok?
0: Vlk havranovi moc děkoval, ale ten jen mávnul křídlem.
1: Není zač. Mě potěší, když si budeš pamatovat, že nejsem vrána.
0: Přestalo pršet, vlk uháněl s kalendářem domů a havran si šel ještě na chvíli lehnout, když byl ten svátek. Vstával až odpoledne, protože ho pozvali k vlkům na slavnost, při které rozdávali jména z kalendáře. Jmen bylo dost a zdálo se, že zbyde i na příště. Ale nezbylo. Na slavnost u vlků se přišli podívat veverky i lišky, několik myších a zaječích rodin, také medvědi, jeleni a kromě dalších vlků z příbuzenstva i hodně známých ptáků. Každý si pak odnesl domů jako výslužku nějaké to jméno. Vlk byl moc spokojený a paní vlková také. Vždyť všechny jejich děti teď dostali krásné jméno přímo z kalendáře.
2: Já nic nedostal, plakal nejmenší vlček. Mně jste nedali.
0: Byl tak malý, že ještě chodil po obědě spát a tak se stalo, že celou slavnost zaspal.
2: Nebrač, my ti jméno půjčíme,
0: smáli se mu bráškové. Ale tenhle malý vlček se nenechal jen tak odbít. Už tenkrát věděl, co chce. Chtěl mít své vlastní jméno. Vlk vzal znovu kalendář, ale jméno už v něm nezbylo ani jedno. Zbývali tam jen tři králové. Žádný vlk se nemůže jmenovat tři králové, řekla maminka. Měj rozum, jak by to vypadalo.
2: A co král? Nemůžu se jmenovat aspoň král,
0: vzlikal vlček.
3: Král, to by snad šlo, uvažoval tatínek.
0: I maminka byla pro a vlček hned přestal plakat. Tak tedy měli doma u vlků malého krále. A že se jmenoval král, měl i všelijaké královské nápady a způsoby. Zatímco jeho bráškové s obyčejnými jmény si hráli, učili se, jedli, spali, zkrátka vyrůstali stejně jako ostatní obyčejní vlci euroazijští, tenhle vlček král jako první vlk znal naspaměť všechny pohádky, i tu o červené karkulce, a jako jediný vlk dokonce jezdil v létě na prázdniny. Naučil se všechno možné, ale co si nikdy zapamatovat nemohl, bylo, že havran není vrána. Ale havran to malému králi nakonec vždycky odpustil. Vždyť měl tenhle roztomilý vlček nejkrásnější jméno z jeho kalendáře. Jenom když se král vracel z prázdnin, nezapomněl ho havran poškádlit a pokaždé se zeptal.
1: Tak co? Jaká byla karkulka?
0: Jenže tenhle vlček si s havranem věděl rady. Inu, jmenoval se král, znal všechny pohádky a bez dlouhého rozmýšlení odpověděl.
1: Jako vždycky, milá vráno,
0: přece červená.

nejvyšší čest, že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že vyzná

0: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky. Ty klikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
1: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
2: Skákal pes přes obvez, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
3: Ano?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
3: To teda nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku.
3: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
2: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
3: To byly časy.
2: Jaké? Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
3: A někdy i vrčí, co?
2: No právě, právě, no.
3: Je, to já chodím do školy ráda.
2: No jo, šprtka.
3: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
2: Vážně?
3: Jistě. No, schválně, co ses dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Je?
2: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
3: To je hrůza.
2: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
3: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo.
3: Jo.
2: Jsem rychle unavený.
3: To má být vtip?
2: Co?
3: Co? Máš nad problémy s ušima?
2: Jo, to mám, no. Vždycky, když si svlíkám rolák. Jo, a Máničko?
3: No?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: To těžko.
2: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
3: Jak to?
2: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.
4: Ha, ha. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Dále.
6: Dobrý den,
3: pane Spejble.
5: Dobrý den, kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, Žano, a vy nikde.
6: My jsme byli, pane Spejble, u nás a už jsme po obědě.
5: Jak to po obědě?
6: No, už jsme.
5: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
6: Ano.
7: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat,
6: ano.
7: A já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo, ano. Ta slepice.
6: Ano.
5: Jaká slepice?
7: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala. Hm. A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
5: Hm. Jo. A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
6: Když mi radši kuře, pane Spejble, kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
5: Kuře?
6: No?
5: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
6: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, viďte?
5: Samozřejmě. My jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
6: Horvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
5: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
7: Já?
5: Ovšem, že ty, koho se ptám?
7: Já o slepici vím, že například slepice... Když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
5: Nemůžeš si vzpomenout, protože nemáš v myšlení systém.
7: Mám, tati, jenom že...
5: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
7: Když já myslel, tati, že...
5: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
6: Asi kokodák, pane Spejble, že?
5: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
6: Ano, protože hrabé, vidíte?
5: Ovšem.
6: No, podle toho se pozná, vidíte?
5: Velice správně, Máničko. No, no. Jenomže se podle toho nepozná, jelikož slepice není co, Hurvínku?
7: Jelikož slepice není hrabavec, víš, tati?
5: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
6: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
5: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno, slepice prostě hrabe, že ano? A chyba, přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
7: Jak si hrabe noru, viď?
5: No právě. Naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
7: Protože kdáka.
5: Ale kdáka, ne kdáka.
7: Kdáka, o což je kdáka?
5: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
6: Kdo, pane Spejble?
5: Slepice. Aha. Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
6: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
5: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
7: Jelikož má přední nohy, tatí, tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
6: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
7: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, víš, tatí.
5: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem?
6: Co,
5: supa
6: no?
5: Pozná snadno,
6: ano,
5: že ano?
6: Ano?
5: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
6: Jak to krouží?
5: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano? Mají je natažená, takhle, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no? Supy je mají natažená, když to slepice s nimi třepotají.
7: Asi takhle, tatí, viď?
5: To víc, kde pak takhle.
7: Takhle, tatí, viď?
5: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
6: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
5: Samozřejmě.
6: Ano.
5: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
7: Od čeho chcípnul, tatí?
5: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
6: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
5: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona pořád?
6: Pod těmi supami, pane Spejble.
5: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
7: Nahoru si říkal, že to skřivánek, tatí.
5: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
6: No, když my už jsme po obědě.
5: Jo, jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
7: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
5: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
7: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
5: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
6: Vy máte taky slepici, pane Spejble.
5: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
8: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
9: Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích. Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nasbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha, já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatními letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: Česká pohádka o kocouru, kohoutu a kose. Jeden otec měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli již odrostlí, když se jim otec roztonal a pomalu chystal se k smrti. Když viděl, že se přiblížila jeho poslední hodinka, zavolal si své chlapce k loži a pravil. Víte, děti moje, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni a Pán Bůh vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože ji uměl dobře sekat. Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale, milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem pomřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte. Já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi. A co chtěl jeden, to chtěl také druhý. Proto nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé tůze hloupí. Když přichází k městu, potká člověka a ten se ho ptá, co nese. No co, co? Kosu nesu, odpověděl Martin. A co to je? A nač? Tím se tráva požíná. Jakže? Tím se tráva podžírá? Žasl zvědavec, jenž poslední slovo nějak přeslechl. I toť výborná věc. My tady v naší zemi rukama trávu musíme trhati, což stojí nás veliké namáhání. Kdybys chtěl jít k našemu králi, ten by ti toho podžírače jistě dobře zaplatil. Když myslíš, rád to udělám, odpověděl Martin a šel s oním člověkem ke králi, který se tomu nástroji velmi podivil. A hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel. A s ním množství diváků. Ale Martin nebyl hloupý. Vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, a pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte, jděte a nechte nás o samotě. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Tak dělal den co den, až všecky louky posekal. Když dosekal, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameni. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. A zdali pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých? No, stojí ovšem za víc, ale dávám ho za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a vzal peníze, šel domů. Král dal kosu postavit do pokoje, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho uprostřed do země a odešli pryč soudce v domění, že to nemá podžírač rád, když se někdo na něho při práci dívá. Poledne se přihnali s obědem, dychtiví spatřiti, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili. To jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť loni bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel, Proč asi nechce dělat? Myslel si král a vrtil hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že kosa se louky ani oběda netkla. To je asi očarovaná, řekl král. Dej ty vysázet 20 ran a neudělá-li ještě nic, zakopáme ji. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byzici vysázel 20. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, ale z kterého všetečku švihla přes nos. On ji očaroval, křičeli všichni. Zakopejte ji! To také učinili. Zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama, jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otci, že jim zanechal tak výnosné dědictví. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jindí, ale jdi hodně daleko, kde jsou hloupí lidé. V Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takových ptáků zde nemáme. K čemu je dobrý? Ten pták přivolává den. I to tě div divoucí. My musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám dělá veliké nepohodlí. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci. Vždyť se můžeme přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát. I to by bylo penězi k nezaplacení, jeli tomu tak, jak povídáš. Milostivý králi, můžeme se brzy přesvědčit, řekl Matěj. Dali tedy kohoutovi zlatou posadu a kohout spokojen novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho byl kdokoliv vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, kohout zakokrál. Všichni se rozděsili, jaký to divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase kokrál a tak pořád až do 4 hodin, kde se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu ten přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5 000 zlatých a vším, aby ho uctili. Matěj schrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkoulali se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, Michal řekl, nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlédnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste dostali vy. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, že v Čechách by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to nese v pytli. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. I to je divné zvíře. A k čemu je dobré? Chytá myši. Ať jich je cokoliv v domě, všecky je zlapá. I strč honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po posteli neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu podařilo ze zámku je vypudit. Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal. Strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, pán řekl, milostivý králi, Ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které lapá myši. A kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal. Je-li to pravda, rád ho koupím. Milostivý králi, jen mi povězte, kde je jich nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je můj kocour umí škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde jich bylo nejvíce, takže se pod nohama jen hemžili. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možné jedné utéci. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi vyplatilo 10 000 zlatých. Michal si poskočil, když měl tolik peněz, a s veselou se vracel domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát, až nebude myší. To nikdo nevěděl a Michal byl ten tam. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím spokojeně cestou, kudy do města přišel. 4. den slyší najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zastaví se tedy, jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát. Ale Michal mu nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Was? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen. A jde s pánem Bohem dál. Všecek uřícen, uprášen, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina. Až kocuru zlapá myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? Ptal se ulekaný král. Ten člověk, co nám prodal kocoura. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá. A on mi řekl, vás. Hned zvolal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. 2. noc však bylo ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslil si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlédl do komory. Ale běda. Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. 2. muž zaslechl křik. I běží se podívat a tu vidí vojáka ležeti bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je, milostivý králi! Ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co stál u okna. Bůh ví, kde běhá a co již lidí zadávil. O, to je neštěstí, to je neštěstí. Hned se všechny domy spozavírali, kde kdo byl, schoval se a král poručil, aby se pluk nejsednatějších vojáků v těžkém brnění přistrojil a na kocoura vytáhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo ani památky. Bratři zatím svorně žili pospolu a poněvadž věděli, že už nemají nač se spoléhati, lépe hospodařili nežli předtím, často říkajíce, zaplať pánbů, že jsme se v mládí něčemu naučili, neboť nyní vidíme, kterak hloupý člověk každou hloupost draze platí, že v mládí moudrosti se nepřiučil a tak vhodnou dobu zanedbal.
1: Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to Jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou. Až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na Jedličce. Když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla Jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel Hajný a volal na něj, na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí

i srnky, i veverka a všichni ji litovali. Dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo jí to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak. Podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla křivka a vytvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní. Stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla, nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel křivku, schovanou v jejich větvích. Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl, krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal, maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla, táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici, máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček,

0: Mach a Šebestová byli žáky 3B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micínkou a když se všichni čtyři potkali na schodech, byl z toho pěkný cirkus. Micínka prskala jako křeček, Jonatán řádil jako tygr, paní Cibulková pištěla strachy, paní Kadrnošková křičela: Jonatáne, ticho! A nájemníci vybíhali z bytů, co se to pro boha děje. A tak se nedivte, že se Šebestová Jonatánovi tu a tam posmívala. Halo, halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale jinak byl s Machem a Šebestovou kamarád a občas ráno paní Kadrnoškové utekl, aby je do školy doprovodil. Paní Kadrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Vyběhla pokaždé za ním a volala: Jonatáne domů, Jonatáne domů. Jenomže chytit Jonatána nebylo tak lehké. Jonatán byl pes a pes běhá rychleji než nějaká paní Kadrnošková. Ale tak úplně zbytečné to běhání zase nebylo. Mach a Šebestová byli aspoň včas ve škole a paní Kadrnošková se proběhla na čerstvém vzduchu, což je velice zdravé. Jednou, když se Mach a Šebestová rozloučili před školou s Jonatánem a sedli si do své lavice, vešla do třídy soudružka učitelka a řekla: Milí žáci, dnes si vás vyzkouším z přírodopisu. A vyvolala Macha, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo. Znal akorát zajíce na smetaně a tak stál a říkal pořád dokola: Zajíc obecný žije v lese, žije v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla: Poslouchej, Machu, to ví každé malé dítě, že zajíc obecný nežije na poště nebo v cukrárně. Radí nám, řekni, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Ale Mach neměl o zajíčích zubech ani ponětí a soudružka učitelka řekla: Tak dost, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těš. A když potom v poledne škola skončila a všichni šli domů, řekl Mach Šebestové: Člověče, Šebestová, ty se máš. Odpoledne si můžeš hrát s Jonatánem a já, abych seděl doma a učil se o zajících. No řekni, nemám já smůlu. Ale sotva to řekl, uviděl takového zvláštního pána, který lezl v trávě po čtyřech a Šebestová povídá: Hele, Machu, ten pán si hraje na psa, koukej, co dělá. Ale Mach zavrtěl hlavou: Šebestová, ty seš přece trdlo, co by si hrál na psa, takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten pán ztratil brejle v sadce. A měl pravdu. Ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Jenže Mach naštěstí brejle měl a tak ty brejle našel a starý pán měl radost a řekl: Tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, něco vám dám. A pak se pěkně na oba usmál, vytáhl z kapsy utržené telefonní sluchátko a podal je Šebestové. A Šebestová z toho byla trochu vedle a řekla: No jo, to je od vás moc hezké, že nám to dáváte, ale k čemu nám to bude? S tím se přece nikam nedovoláme. A chtěla to sluchátko vrátit. Jenomže neměla komu, protože ten starý pán byl pryč. To jsem blázen, divil se Mach. Kde ten člověk je? Ale Šebestová řekla: Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím sluchátkem budeme dělat. Můžeš do toho volat: Halo, halo, halo, proč je koček málo? Zasmál se Mach a Šebestová se zasmála taky a z legrace řekla: A tak štěkám jako hrom, a ti koček milion. A jen to řekla, ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? Prosím, jak si račte přát. A Mach a Šebestová koukali jako uvěvení, protože všude kolem byla najednou strašlivá spousta koček, kocourů a koťat, bílých, černých a mourovatých. Kocouři seděli na cestě, kočky na stromech a koťata na střechách a všechno to mňoukalo, až uši zaléhaly. První se vzpamatovala Šebestová a řekla: poslouchej, Machu, to není možný, tolik koček, že to má na svědomí to sluchátko. A Mach řekl: no jo, ale co teď s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. Víš, co to je milion koček? A Šebestová se tukla do čela a řekla do sluchátka: halo, prosím vás, my si s těma kočkama nevíme rady. Mohl byste je dát zase pryč? A ze sluchátka se ozvalo: ale prosím, jak si přejete? A v tu ránu nebyla široko daleko ani jedna kočka, ani jeden kocour a ani jedno koťátko. A Mach řekl: člověče Šebestová, ono to vážně funguje, to je úplně fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fantastický to teda je. A oba kroutili hlavami až domů. Jonatán seděl na okně v prvním patře, už z dálky jim štěkal na pozdrav a Šebestová řekla: chudinka malej, ta Kadrnošková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál: haha, jestli chceš, bude na to tata dole. A vzal sluchátko a řekl: prosím vás, nemohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo: proč ne? Když si přejete, aby byl ptákem, tak bude ptákem. A to už měl Jonatán v okně křídla a Mach dole křičel: no tak poleď, na co čekáš? A Jonatán zamával křídly a snášel se níž a níž, až přistál přímo před Šebestovou. Vypadal divně, moc mu to s těmi křídly neslušelo a Mach pokrčil nosem: poslouchej, Šebestová, s takovou příšernou obludou si přece nebudeme hrát, no řekni. Jenomže Šebestová řekla: já myslím, že si děláš zbytečné starosti. Stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zítra jsi zkoušený ze zajíců. Ale v tom se Machtal znovu do smíchu: haha, já mám nápad, proč bychom si nemohli hrát rovnou se zajícema? A hned řekl do sluchátka: prosím, my bychom hrozně potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo: ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci. A než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu. Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy a když mu řekli, co jsou zač, přivedli jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne nahoněnou a přitom si vyprávěli o zajíčím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže když příští den soudružka učitelka Macha vyvolala, Mach mluvil skoro celou hodinu a soudružka učitelka nechtěla věřit svým uším a říkala si: no ne, je to vůbec možné, aby žák 3. B věděl o zajících víc než já? A dala Machovi velikánskou jedničku a Mach si sedl, usmíval se a Šebestová mu šeptala: Machu, člověče, to sluchátko je úplná senzace, to ti teda řeknu. A Mach kývl hlavou: to je fakt, něco tak ohromného jsem ještě neviděl, s tím zažijeme věcí, to budeš teprv koukat.
1: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a Machová panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla: nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby jí vyvedl z lesa, aby jí tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek.
2: Má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu rád.
1: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
2: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
3: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
2: I to je jedno,
1: mávla šlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal a volal. Jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
2: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
1: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
2: Jen račte, vítá tě, Emanueli.
1: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
2: Líp si to ani nemohl říct,
1: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
3: To je můj cylindr, řekl Emanuel.
2: Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
1: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7 chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť a Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora z borovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka Karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: veliká událost.
1: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modro očko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře. A řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: Energie má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
2: No jo, no jo, no jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
1: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, č mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
0: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
1: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
0: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
2: Jeden, dva, tři, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda.
1: Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
0: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
1: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
0: Stát, stát, hloupí vlci.
2: Co zas? Zavrčeli vlci.
0: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
1: rozhodl beránek.
2: No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
0: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
1: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
0: Ale vlci mě honili.
1: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
0: Kde pak je beránek?
1: Ptali se vlci.
0: Tady je,
1: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu, vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhů a cestičku z vidřích stop. A když vidřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška. Kapře Stříbrňáku, podívej! A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
2: Jednou do roka přijdou Vánoce a zazvoní nám u dveří. A kdybyste se nás zeptali, jak doopravdy vypadají, řekli bychom, jako šťastná a veselá tetka s nůší na zádech, ve které má kapříka a sníh.
3: A rolničky a zelený stromek.
2: Ano, a taky vánoční ozdoby. Ty jsou velice důležité, protože zelený stromek bez vánočních ozdob je jenom docela obyčejnou borovičkou, jedličkou nebo smrčkem.
3: Ano, ale ozdobami nazdobený zelený stromeček, ten už je opravdovým vánočním stromkem.
2: Teď vám prozradíme jedno velké tajemství vánočních ozdob.
3: Ozdoby na stromku se nejenom třpití, oni umí ještě něco. Umí vyprávět pohádky.
2: Když hodiny o štědrovečerní noci ukazují, že za 12 minut bude půlnoc, ozdoby se 12krát zhoupnou. A rozesmátý šašek, parádní ozdoba z červených a modrých korálků, zvolá.
3: Na Vánoce dlouhé noce pro nejdelší povídání a že jsou jen jednou v roce, rychle spuste dámy páni.
2: A kdo začne?
3: Začne ten, na koho já, aleluja, myslím celý štědrý den.
2: To je ale napínavé, vzdychnou ozdoby, na koho pak asi myslel. A hned se to dozví. Šašek totiž ukáže prstem dolů nebo nahoru, vpravo nebo vlevo a jako na lesy vykřikne na celý vánoční stromek, která ozdoba to je.
3: Každý rok myslí na ozdobu jinou. A my vám teď prozradíme, na koho myslel v loni. Na hvězdu betlémskou se myslel, vykřikl a ozdoby zacinkaly. Ach jo.
2: A hvězda betlémská, která zdobila samou špičku stromku, začala vyprávět svou pohádku. A jakou?
3: No přece vánoční a hezkou.

0: hvězdy betlémské. Byly bílé Vánoce a na staroměstském náměstí ve stoježaté Praze zářil vysokánský vánoční strom a ze stánku vonila skořice a klobásky a čokoláda.
1: Kote, byly Vánoce a na ty klobásky a čokoládu přišlo každý den 5000 dědečků a 4205 babiček a 20,5 tisíce vnoučat. A když šel pan primátor na magistrát, divil se, co má Pražanům.
0: Ale na staroměstském náměstí nebyly o Vánocích jenom Pražané.
1: Proti domu u kamenného zvonu stála ohrádka, vysypaná pilinami, a v té se z Vánoc radovali tři vesničánci. Černý poník, modrý kozlík a běloučká ovečka. Byli tam kvůli dětem. Poník je vozil, kozlík ho zesmával a ovečka se dávala hladit a kudrnkami hřála jejich zmrzlé prstíky.
0: No a tak to šlo celých 14 dní a než se kdo nadál, bylo tu štědré odpoledne, štědrého dne a Pražané pospíchali domů, aby našli pod stromečky všechno to, co jim Vánoce nadělili.
1: Ovečka se za Pražany dívala a mávala jim a kozlík na ně volal mek, mek, mek, pěkné svátky a poník povídá: jak jsem tak chodil pořád do kolečka, mám hlavu celou zamotanou. Nešli byste se mnou chviličku rovně?
0: Ale proč ne, povídá ovečka. A víte co? My bychom mohli jít rovně celou Prahou, abychom ji trochu poznali. Až se nás ve vesnici zeptají, co je v Praze nového, budeme samá novinka a nebudeme koukat jako bulíci. Tak jdeme, jo.
1: A tři vesničánci vyšli z ohrady, řekli ošetřovateli Pepínkovi, že jdou a do hodinky budou zpátky a vydali se rovně za nosem. Šli kolem radnice a ulicí Karlovou a kolem domu u Modré štiky, až došli na Karlův most.
0: A najednou uviděli nad Prahou hvězdu s dlouhým zlatým chvostem, čili ocáskem. Ovečka zvolala: Černoušku, modrásku, to je přece hvězda betlémská a zvěstuje nám, že se narodilo Jezulátko.
1: V Betlémě, zamekal modrý kozlík, který si pamatoval, že se o tom narození zpívá v koledách. V Betlémě na seně, přikývl černý poník.
0: Ale kde pak? Zavrtěla hlavou ovečka. V Betlémě se kdysi narodil Ježíšek. Tohle Jezulátko se narodilo právě teď a tady, v Praze. A hvězda betlémská pražská za ním posílá, abychom se Jezulátku poklonili, abychom ho oslavovali a ve všem mu posloužili.
1: No jo, ale kde se budeme klanět? Zarazil se kozlík. Nevíme, kde se Jezulátko narodilo. No, přece v jesličkách na seně, zařechtal poník.
0: No to se ví, že na seně a v jesličkách Jezulátka se ani nikde jinde nerodí. Kozlík myslí, že neznáme tu adresu, povídá ovečka.
1: Hvězda s ocáskem musí zvěstovat ulici i číslo jesliček a taky jméno na zvonku. Bez jména na zvonku v Praze nikoho nenajdeme, rozčepířil se kozlík. A malé Jezulátko už vůbec ne.
0: Tak na hvězdu zavoláme. Hej, hvězdo, hvězdičko, my hned za Jezulátkem pospíšíme, ale nevíme kam. Zvěstuj adresu a taky pověst, jestli si to zvěstovala i oslíkovi a kravičce, poněvadž ti dva musí na Jezulátko dýchat, aby ho zahřáli.
1: Hvězda betlémská se zhoupla a cink, sedla si na hlavu kamenného svatého Jana Nepomuckého. Oslíka a krabičku a tři krále a tak dále budete muset najít vy, jen vám jsem zvěstovala.
0: A co ta adresa? Řekla tak trochu přísně ovečka. Tu vám zvěstovat můžu. Kopec Vyšehrad, číslo 2/3.
1: Aha.
0: A na zvonku je jméno Josef Tesař.
1: A jak se na Vyšehrad jede? Zeptal se Kozlík.
0: Metrem A a pak metrem C a jste tam. Já na vás počkám u domu.
1: A hvězda se vznesla a putovala nebem rovnou nad Vyšehrad.
0: Zvěstovala nám a teď si frnkne, zlobila se ovečka. To mi teda pověst, kde my teď najdeme ve velkoměstě oslíka a kravičku a tři krále.
1: Já vím kde, já to vím, vykřikl Kozlík. V zoologické zahradě.
0: A opravdu, v zoologické zahradě v Troji totiž taky slavili Vánoce. A když ovečka řekla panu řediteli, proč přišli, pan ředitel povídá...
1: Oslíkovi dáme červená pouzdříčka na uši a kravičce zvonek na krk, když je posíláme na takovou slávu. Jen nám musí hvězda betlémská prominout, že to nebude česká kravička stračena, ale kravička tibetská, která se jmenuje jak? S tvrdým i na začátku. Kde ale najdete tři krále, to nevím. Můžu vám půjčit akorát velblouda, ten, jak jistě víte, vezl Ježíškovi královské dary.
0: Je, dary, řekla ovečka nešťastně. My žádné královské dary pro Jezulátko nemáme.
1: Ale máme, pohladil jí pan ředitel a vzal z knihovny slabikář, ze kterého se Jezulátka učí číst, a ze šuplíku vyndal flétničku, na kterou se Jezulátka učí hrát, a pak ještě přidal kladívko. Jezulátko je kluk a klukům se kladívko hodí vždycky.
0: Děkujeme moc pěkně, řekla ovečka. A nakonečné před zoologickou zahradou nastoupili do autobusu oslík a kravička jak a velbloud, který měl mezi hrby truhličku se slabikářem, flétničkou a kladívkem, a za nimi pak nastoupili kozlík a poník s ovečkou. Pan řidič se na ně vánočně usmál a povídá: vy mi připomínáte můj Betlém. Oslík s kravičkou, velbloud s truhličkou a vy tři jste jako tři králové.
1: Opravdu? Opravdu, zaradoval se Kozlík. Myslíte, že bychom mohli dělat Jezulátku tři krále? No, to mohli, přikývl pan řidič a vytáhl z tašky zlatý řetěz na stromeček. Spletu vám z něj královské koruny, co říkáte? A zastavil autobus a pletl a pletl a pak nasadil ovečce, poníkovi a kozlíkovi takové koruny, že by jim je i praví králové záviděli.
0: Když vystoupili tři králové s velbloudem, oslíkem a kravičkou z metra C na Vyšehradě, trošinku sněžilo. A nad vyšehradskými hradbami svítila hvězda betlémská a volala: tady to je, tady.
1: Kozlíček zazvonil a když Josef Tesař otevřel, řekla mu ovečka:
0: my se prosím jdeme poklonit vašemu Jezulátku, pane Josefe Tesaři.
1: Je s maminkou Marií v ložnici a spinká, řekl potichu Josef a otevřel dveře do kořán. Nejdřív vešli oslík s kravičkou a postavili se k posteli a dýchali na Jezulátko teploučko, A pak vešel velbloud s truhlicí a nakonec i tři králové se zlatými korunami. Hluboce se poklonili a předali dary a slavnostně zaspívali.

0: Tatínku Josefe, a jak se to vaše jezulátko jmenuje?
1: Optala se ovečka.
2: Matěj, Matěj, usmál se Josef.
1: A maminka Marie špitla Matějíček.
2: A jak se tak všichni na Matěje pobožně dívali, tatínek Josef povídá, jsme jako jesličky. Vyfotografuje si nás na památku samospouští.
1: Fotografický aparát postavil na stojánek a rychle utíkal k posteli, aby z něj nebyla na fotografii jenom půlka. Sklonil se nad Matěje a Marii a ještě než se ozvalo cvak, cinklo slavnostní cink. A nad jesličky se na lustr posadila hvězda betlémská. A pak už si aparát cvaknul a vyšehradské jesličky byly vyfotografovány, a to jedno.

0: Pánové se těšili, jak za rok přijde Matěj za nimi na náměstí, poník ho povozí, kozlík rozesměje a ovečka mu zahřeje prstíky.
1: Bylo nebylo, žil byl jednou jeden šedivý osel. Co potřeboval jeho pán odvést, odvezl. Co potřeboval jeho pán odnést, to na hřbetě odnesl. Takhle sloužil dlouhé roky, až jednoho dne, když mu pán přivázal na hřbet pytel husího peří, ouvej, oslíkovi se podlomila kolena.
2: A tak už ani peří neuneseš, povídá pán. Tak to se nedá nic dělat. Prodám tě do města Brém a mistr bubnář napne tvou kůži na bubny.
1: Jo, to ne, polekal se oslík a večer pánovi utekl. A když doběhl na rozcestí, viděl u cedule s nápisem tudy na Brémy sedět starého psa.
3: Pan mě chtěl vyhnat do lesa, protože už neběhám tak rychle jako dřív a zajíci mají ze mě legraci.
1: Jajho, musíme do města Brém. Tam rádi tancujou a muzikantů je málo. Já budu hrát na housličky a ty na čineli.
4: A já bych mohla zpívat solo.
2: Kočka, která vyskočila z křoví, měla na krku mašly a stejnou starost jako ti dva.
4: Jsem už postarší a pomalá a lína a myší je plný dům a tak mě chtěli prodat babce kořenářce na kočičí sádlo.
1: Budete zpívat solo, slečno Mňoukavá, souhlasil osel kapelník a vyrazili na Brémy.
2: Jenže Brémy byly za lesem a ten les byl hluboký. A toho večera strašil.
1: Když zakokrhá kohout na dvoře, nelekne se nikdo. Když ale zakokrhá v noci v lese, přeběhne vám mráz po zádech. Polekal si nás, kokrháči, zvolal kapelník osel. Co tu děláš?
2: Uletěl jsem hospodyni, která mě chtěla upéct na bazalce a tymiánu a na pekáči. A teď vyhlížím světýlko. Kde je světýlko, je okýnko a za tím okýnkem třeba najdu hospodyni hodnější.
1: Hospodyni nehledej. Budeš s námi hrát na trumpetu a celé Brémy tě budou oslavovat.
2: A to by se mi líbilo. Zakokrhal kohout. A jak zvedl hlavu na to kokrhání, uviděl si světýlko a hned za prvním paloukem.
5: Palouk byl samá rosa, ale ta muzikantům nevadila. Za chvilenku už nakoukli do okýnka domečku. A uviděli čtyři bousáče a plný stůl jídla.
1: Jo, mají hostinu, jíkl oslík. Zahrajeme jim a dostaneme výslušku.
2: A spustili svůj první koncert.
1: A najednou prásk a rup, sklo okýnka prasklo a muzikanti bác vpadli oknem do světnice.
2: Pomoc, strašidlo, vykřikli vousáči a hr ke dveřím a hup a skok do lesa.
1: Co pak muzikanti jsou strašidla? Jo, vy nevychovanci, zahýkal za nimi oslík.
4: Ale krapítek vychování mají, když nám tu nechali výslušku, mňoukla kočka. A muzikanti z Brém se pustili do hodování a pak zhasli svíčku a šli spát.

0: jen usnuli, povídá Vousáč Zrzek. Nechali jsme v domečku pistolky a jí trnice. Někdo musí pro ně.
1: A že pro všechno a vždycky chodil Vousáč Piha, Vousáč nejmladší, šel právě on.
2: Piha vešel do domečku, našmátral na stole svíčku a tam, co stála kamna, uviděl dva řežavé uhlíky. Rozsvítím si, zaradoval se a přiložil knot svíčky k uhlíkům. Jenže ty uhlíky byly kočičí oči. A kočičí drápky se zasekly Pihovi za košily a kočka se mu podepsala na pihovatá prsíčka. Vousáč Piha zaječel a leknutím poskočil tak nešikovně, že šlápl psovi na ocas. A ten ho kousl do kalhot a Piha poskočil podruhé a zakopl o oslíka kapelníka. A oslíkovi zadní nohy ho tak nakoply, že proletěl dveřmi na zápraží a tam mu skočil na záda kohout. Poškrábaný, pokousaný, nakopnutý Piha přiběhl k vousáčům a křičel.
3: Je, vemte nohy na ramena, kamarádi. V domečku je čert a škrábe, kouše, kope a hlavně ví, co jsme zač. Křičel za mnou, kikiriki, chyťte loupežníky.
2: A jen tuhle větu dořekl. Vousáči loupežníci vyskočili a prokličkovali mezi buky a duby a za Modřínem si to namířili k Severnímu moři a odpluli do Anglie.
1: A brémští muzikanti našli v domečku loupežnické pistolky a ty jim nebyly k ničemu. A našli jitrnice a na těch si pochutnali. A našli taky zlaťáky. Pes koupil oslíkovi opravdové housličky.
0: A kohout psovi činely.
1: A oslík kohoutovi trumpetu.
0: A všichni tři kavalíři a virtuózové nakoupili pro kočku vajíčka, aby měla krásný hlas.
2: A pak už si v domečku muzicírovali a muzicírovali od rána do večera a jen tak pro radost.

0: Tak tuhle pohádku vyprávěl pod lípou na dvoře náš pes Azor. A pohádku o pasáčkovi vepřů tu vyprávělo prasátko.
1: Bylo to v sobotu večer, když venku mrholilo a moc hezky se poslouchalo.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jsem září, první měsíc podzimu a doufám, že jste se na mě těšili. Otevírám vám dveře škol a školiček, nechávám uzrát jablka, hrušky a také kaštany. Tedy, abychom si rozuměli, ten krásný strom, na kterém každé jaro rozkvetou bílé květy podobné svíčkám, se správně jmenuje jírovec, ale říká se mu kaštan podle jeho hnědých lesklých plodů kaštánků. Takže pohádka, kterou vám budu vyprávět, by se mohla jmenovat Jak kaštan svými kaštánky zachránil hadího krále. Tak pěkně poslouchejte.

0: Žil v jedné vesnici chasník, líný až běda. Od jara do podzimu se povaloval pod starým kaštanem a od rána do večera si představoval, jak by to bylo krásné mít hodně peněz, zámek plný sloužících a nic, ale vůbec nic nedělat. Jednou šel kolem kaštanu stařík, s nůší větší než on sám, a prosil mládence, aby mu ji odnesl k chalupě. Když mi pomůžeš s nůší, pomohu ti já k bohatství. A proč si k němu nepomůžeš sám? Zavrčel chasník. Rád bych, ale jsem starý a staré ruce poklad nevykopou. Poklad? Byl hoch rázem na nohou. Kde je? Ale stařík si vedl svou. Pomůžeš mi? Povím. Nepomůžeš? Nepovím. Chasník popadl nůši a hnal se, jako by ho čerti honili. Před chalupou nůši schodil a teď dětku mluv. Počkej, počkej, počkej. Pod tím tvým kaštanem, začal stařík, sotva se vydýchal, bydlí hadí král. V jeskyni plné drahých kamenů tam celou zimu spí na zlatém loži pod stříbrnou pokrývkou. Mládenec už dál neposlouchal. Tak motiku a sekiru, honem! Počkej, počkej, počkej. Jen žádný spěch, chlácholil ho stařík. Musíš počkat, až léto předá vládu podzimu.
1: A kdy to bude?
0: Vyptával se chasník. Byl nejen líný, ale taky hloupý. Až den bude stejně dlouhý jako noc. Pak se u paty kaštanu objeví hadí král. Hadím slovem otevře vchod do jeskyně a uloží se ke spánku. Když vyjde první hvězda, bude už spát a ty si můžeš prokopat cestu dovnitř.
1: Říkal jsi, že had otevře slovem. Stačí, když mi ho prozradíš a nemusím nic kopat.
0: Musíš se trochu namáhat. Takový poklad přece za to stojí, usmál se stařík a zmizel v chalupě.
1: Jestli mě balamutíš, tak si mě, dědo, nepřej,
0: křikl za ním chasník místo poděkování, obrátil se a šel zpátky ke svému kaštanu. A už se od něho nehnul, aby snad nepropásl hadího krále.
2: Bylo to krušné čekání. Brzy vyzbíral všechny maliny i ostružiny, které měl na dohled, snědl poslední planou hrušku a nebýt hodných pocestných, kteří se s ním rozdělili o krajíček chleba, umřel by hlady. Nikdy se mu čas tolik nevlekl. Až jednou. Právě dohasl poslední červánek, ve spadaném listí to zašustilo, jak se jím prosmíkl bílý had se zlatou korunkou a zmizel pod kořeny kaštanu jako tichý stín. Mládenec se štípl do tváře. Zdá se mu to? Nezdá? Pak ale nahmatal mezi kořeny úzký otvor a věděl, že přišla jeho chvíle. Měl se co držet, aby nezačal kopat dřív, než vyjde první hvězda. Sotva se ukázala, popadl motiku, jenomže kořeny starého kaštanu byly jako kámen. Motika od nich jen odskakovala a sekera se co chvíli stupila. Ale chasník nepovolil. Otvor, kterým vklouzl do podzemí hadí král, se pomalu zvětšoval. A už by jím mohlo prolézt i dítě, už i hubený výrostek. Zbývá poslední kořen, tlustý jako mužská ruka. Ještě tebe rozsekám a cesta je volná, křikl, rozpřáhl se a vší silou ťal. tuto v koruně stromu zahučelo, zadunělo a tisíce kaštanů se začaly sypat dolů jako nemilosrdné krupobytí. Mládenec uskakoval, chránil si hlavu rukama, ale krupobytí bylo čím dál hustší. Dal se na útěk a utíkal, jako by mu za patami hořelo, jako by ho ty strašlivé kaštany mohly snad dostihnout na míle daleko. Kdo ví, kam až doběhl? Jisté je, že zpátky se už nevrátil. A tak to má být.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na její chloučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho, dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.
1: Jeskyňka je bezvadná.
0: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
1: Tady se asi nezvyknu.
0: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: už to mám. A v zápětí zmizel v oblacích.

0: člověk zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, Krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, Krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel, právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, Krtku, naučím lítat.

0: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
1: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
2: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
1: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
2: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
0: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
2: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
0: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
2: Co to znamená obdivovat?
1: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
2: Ale vždyť jste na planetě sám.
1: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
2: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
0: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rada zní.
2: Pozdrav bývá nezřídka, tvoje první vizitka.
3: Moje první vizitka?
4: No to se ví, už podle pozdravu poznám, co jsi zač.
3: Ty to nevíš?
4: Samozřejmě, že to vím, jsi můj syn.
3: A podle pozdravu poznáš, že jsem tvůj syn?
2: Ne, pan Spibl chce říct, že i kdyby nebyl tvůj otec,
3: tak já bych byl jeho syn.
2: Jej, tatánky, ne, ale podle pozdravu by poznal...
4: No samozřejmě.
2: ...že nejsi jeho syn.
4: Šmankote, jak je vychovaný, bych poznal.
1: Ano, protože pozdrav je jedním ze základů abecedy slušného chování.
4: Samo sebou, takže nestačí něco... zažbrblát, ale hezky zřetelně vyslovit.
2: Dobrý den!
4: Ano, nebo taky můžeš zdravit.
2: Dobré ráno, dobrý večer, dobré poledne.
1: Ovšem, zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
4: A ještě můžeš zdravit jinak, že ano, Horvínku.
3: Ještě dobrou půlnoc!
4: Ale ne, smeknutím a úklonou přece.
1: Ale cizím dospělým nikdy neříkáš ahoj nebo nazdar. Tak kamarádsky můžeš zdravit pouze... No, koho?
3: Koho? Kohouta?
1: Ale ne, drůbež,
2: no ano, slepici, kůře, krůtu.
1: Ale děti, druhé děti přece.
4: A co když přijdeš na návštěvu, Horvínko, je tam víc lidí, no? Přece nespustíš, dobrý den, dobrý den, dobrý den.
3: Jasně, že ne, tati, fofrem si je přepočítám a řeknu třeba 9 dobrých dnů.
4: Hloupost, jak to vyřešíš ty, Máničko?
2: Prosím, nějak.
4: No pozdravit přece musíš, ne?
2: Kdo pak? Na tu návštěvu přišel Hurvínek, já tam vůbec nejsem, tak co bych si lámala hlavu s pozdravem?
1: A přitom je to tak jednoduché. Pozdravíte prostě všechny najednou, dobrý den.
3: A řeknu, najednou, dobrý den.
4: Ale houbeles.
3: Co houbeles?
4: Pozdravíte všechny najednou, dobrý den, bambulové.
2: Už tomu rozumím, Horvínku. Řekneš všem najednou. Dobrý den, bambulové.
4: Šmankote.
1: Ne, jenom dobrý den.
4: Jenom dobrý den.
1: No, nebo se mlčky ukloníte.
4: Ukloníte.
1: No. A pamatujte si, že pozdravit je slušnost,
4: ano.
1: Ale odpovědět na pozdrav je povinnost.
4: A i zdravení má určitá pravidla. Víš, o co jde, Hurvajs?
3: Jasně, tatí. Osoba.
2: O žádného soba. O slušnost. Se sobem se nezdravíš.
3: Ty jsi popleta, Máni. Osoba mladší zdraví napřed osobu starší. Muž zdraví napřed ženu.
1: Správně, ano.
4: Správně.
1: Ovšem, při podání ruky je to naopak. Tu podává starší mladšímu a žena muži.
4: Ano, podanou ruku mírně stiskneš a hned ji zase pustíš, Hurvajs.
3: No jo, to je jasný. Přece si ji nebudu brát domů na památku.
2: No jen se neposmívej. Tobě ji nikdo nemačkal ze všech sil a nepřestal, dokud si nezaouvejoval. A? No tak vidíš.
1: No a protože jsi dívka, Máničko, necháš si při podávání ruky rukavici na ruce, že ano? Když to Hurvínek, rukavice nenosí.
3: No to ne.
1: Ale kdyby je měl, tak na rozdíl od tebe...
2: Není dívka.
3: No to nejsem.
1: Si ji sundá přece.
4: Ale povězme si taky, jak to vypadá při představování.
2: Sým, řeknou se jména.
3: No jo, určitě se budou zpívat Koleda, Koleda, Štěpáne.
2: Kolik lidí se jmenuje Štěpán? S tím při představování moc nepochodíš, Hurvínku.
3: Ješkoj zraky, to se ví, že se řeknou jména.
4: Řeknou se. Mančko, máš představit dva lidi?
2: Kteří se neznají.
4: No, kdyby se znali, nemusíš je představovat, tu dá rozum.
2: No,
4: poněvadž se neznají.
2: Jsou si cizí.
4: Chceš je představit přece. Ale koho představíš komu?
1: Já mám nápad. Ukážeme si to na příkladu, Hurvínku. Přivedeš ke mně pana Cicvárka, který tě učí na housle. Koho komu představíš?
3: Mně žádný pan Cicvárek naučí na housle.
1: Ale například?
3: Například mě naučí taky. Já ani nevím, že se například hraje.
1: Ach jo. Tedy, jak se jmenuje ten pán, co tě učí na housle?
3: Ten pán se jmenuje Nováková, je to paní.
4: Tak dost, dost. S tím příkladem to radši nebudeme zkoušet, paní Kateřino. Prostě vždycky představuje mladšího staršímu a muže ženě, že ano? A
1: ano, ale vraťme se ještě ke zdravení. Když máte na ulici pozdravit úplně neznámého člověka, když půjde s někým...
2: Jiným.
1: Koho znáte, že ano?
2: Aha, když s panem Spejblem půjde cizí pán, pozdravím oba.
4: Neznámé lidi oslovuješ
2: slušně.
4: No samozřejmě, že slušně, ale pane nebo paní.
1: A při odchodu se obyčejně říká...
2: Nashledanou.
5: O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

Pohádky z Valašského království. Hloupý Jan. Byl jeden bohatý člověk, měl hromadu peněz a 3 syny. Nejstaršího poslal do světa. Za 3 roky se syn vrátil v nových šatech. Otec měl radost, vystrojil hostinu, pozval na ní přátele, aby se synem pochlubil. Když snědli všechno do posledního drobečku a vypili všechno do poslední kapky, poprosil prostřední syn otce, aby mu taky dovolil rozhlédnout se po světě. Otce potěšil, že se chlapec nebojí, vypravil ho na cestu. Řekl mu, jestli se budeš venku řádně chovat a vrátíš se domů v nových šatech, vystrojím na tvoji počest hostinu ještě bohatší, než jsem vystrojil tvému bratru. Po 3 letech se prostřední syn vrátil v nových šatech a otec vystrojil hostinu a sezval na ní známé z širokého okolí. Nejmladší syn se jmenoval Pan. Lidé ho považovali za hlupáka, protože se pořád popelil na peci. I on naléhal na otce, aby jej pustil na 3 roky do světa. Otec kroutil hlavou, myslel si, co pak ten ve světě dokáže, když rozumu moc nepobral, popelí se pořád na peci. Jan naléhal a otec nakonec povolil. Byl rád, že se hlupáka na 3 roky zbaví. Jan se toulal světem a přišel do jedné dědiny, zrovna když tam na trávě za humny kravaři zabíjeli malého psíka. No Janovi bylo psa líto, vyprosil si od těch kravařů, dali mu ho. Teď už šli do světa 2, Jan a pes. Za druhou dědinou zabíjeli kravaři kočku. Jan o tu kočku poprosil a kravaři mu ji dali. Teď už šli do světa 3, Jan, pes a kočka. Za třetí dědinou zabíjeli kravaři na cestě hada. Třeba to byl had. Jan prosil tak dlouho, až mu kravaři hada dali. Teď už šli do světa pohromadě 4. Jan, pes, kočka a had. Pes běžel Janovi po boku, kočka šla za nimi. Vpředu se plazil had. Had řekl Janovi, kam půjdu já, tam jděte i vy. Šli dlouho a zastihli je podzim. Pršelo a oni se schovali v jeskyni. Had povídá Janovi, tady v té jeskyni bydlí hadí král, který králuje nade všemi hady. Bude mne kárat, kde jsem se tak dlouho toulal. Já mu řeknu, že jsi mi zachránil život. Král se ti bude chtít za dobrý skutek odměnit. Bude ti dávat zlato, stříbro, drahé kamení. Toho si nevšímej. Žádej staré hodinky, co visí na stěně. Ty hodinky jsou kouzelné. A když je pohladíš, budeš mít, nač si vzpomeneš. Jan hada poslechl a hadí král mu ty hodinky dal. Když vyšli z jeskyně, chtěl Jan hodinky vyzkoušet. Měli už všichni pořádný hlad. Jan pohladil hodinky a pomyslel si, že by nebylo na škodu, kdyby tu v trávě na palouku ležel pecinek chleba, pořádný kus masa a láhev vína. A opravdu, rázem všechno na palouku bylo. Najedli se a šli dál. Když se setmělo, Jan pohladil kouzelné hodinky a myslel si, aby tu byl dům, v domě světnice, ve světnici postel a na posteli bílé peřiny. A aby u postele stál stůl a prohýbal se pod bohatou večeří. Rázem to tu všechno bylo. Povečeřili, Jan ulel do postele, pes a kočka zalezli pod postel a spali beze snů až do rána, jak se na pořádné lidi sluší. Druhého dne
Zamířil Jan domů a těšil se, že mu otec vystrojí hostinu stejně bohatou jako starším bratrům. Ale otec žádnou hostinu neudělal, protože Jan se domů vrátil ve starých šatech a ty byly celé potrhané, jak v nich lezl do jeskyně za hadím králem. A tak nezbylo Janovi nic jiného, než vylézt na pec a popelit se tam jako předtím, než se vydal do světa. Ležel na té peci 3 dny, ale potom ho to omrzlo, slezl z pece, šel na dvůr, pohladil hodinky a pomyslel si, aby tu stál dům o 3 patrech, v tom domě, aby byly dubové stoly, na dubových stolech stříbrem vyšívané ubrusy a na stříbrem vyšitých ubrusech zlaté talíře plné jídla. A když tu všechno rázem bylo, šel Jan za otcem a řekl mu, tato, pozvěte příbuzné, přátelé, já jim vypravím jinačí hostinu, než jste vystrojil bratrom. Otec šel a všechny pozval. Dostavila se i přízeň, i přátelé a jedli, pili. Jenom se velice divili, odkud se vzal nový dům a tolik nevídaných jídel. A Jan povídal, tato, jeďte pro krála, aby měl také něco z hostiny a nezapomeňte mu říct, ať přiveze aj princeznu. Pohladil v kapse hodinky, aby nikdo neviděl a pomyslel si, že by nebylo špatné, kdyby stál na dvoře kočár kovaný zlatem a stříbrem a do něho bylo zapřaženo 6 koní a ty koně měly na sobě stříbrné a zlaté trapce. Janův otec se ostýchal posadit do kočáru vhodného jenom pro krále a utíkal celou cestu za kočárem po svých. Když kočár předjel před královský zámek, dívali se král s princeznou zrovna z okna a nemohli se vynadivit takové nádeře. Otec požádal o tu čest, král s princeznou se posadili do kočáru a jeli k hloupému Janovi na hostinu. Jak je Jan uviděl přijíždět, pohladil hodinky a pomyslel si, že by se hodilo, aby posledních 6 mil cesty k jeho domu bylo vydlážděno bílým mramorem. Král s princeznou se nestačili té bílé cestě divit, ale to ještě nic nebylo, neboť Jan znovu pohladil v kapse hodinky a pomyslel si, aby se dům zbořil a na jeho místě stál nový a ještě nádhernější a na 4 patra vysoký. A kolem domu si pomyslel, ploty ze stříbra, zlata a damašku a v domě vzácný nábytek, ubrousky vyšívané zlatem a stříbrem a na stolech jídla, jakých ani král neokusil. Král s princeznou přijeli k domu a divili se. No, když bylo po hostině, poprosil král Janova otce, aby dal hloupého Jana jeho princezně za muže, že mu dá celé království a všechno, co k němu patří. Hned byla svatba a po svatbě se král vrátil na královský hrad a princeznu nechal s Janem v jeho krásném domě. Za nějaký čas se princezna začala nudit. Jan jí připadal nějaký a obyčejný. Popadla jí zvědavost a začala na něm vyzvídat, s čí pomocí vystavěl dům. Opatřil nábytek, odkud vzal kočár a koně. A to všechno na jediné pomyšlení. No Jan byl dobrák a pověděl jí o kouzelných hodinkách. Princezna přemýšlela, jak by mu hodinky vzala. Počkala, až Jan usne. Hodinky mu vytáhla z kapsy. Pohladila je a pomyslela si, aby stál na dvoře kočár se 4 přežím. Princezna sedla do kočáru a uháněla ke královskému otci. Doma na hradě se moc neukazovala, pobrala služky, práskla do koní a ujela k
velikému moři. Když k tomu velikému moři přijela, pohladila hodinky a pomyslela si, aby byl přes veliké moře most, uprostřed velikého moře ostrov a na ostrově zámek, jak ještě nikdo nikdy nespatřil. Stalo se. A princezna vyjela po mostě na ostrov. Když přijela k zámku, pohladila znovu hodinky s pomyšlením, aby se most za nimi zbořil. Jan zatím doma naříkal, jak ho princezna podvedla. Ale nikdo ho nelitoval, všichni se mu smáli. Měli ho za hloupého, jako dřív. Jana výsměch pálil. Vzal psa a kočku a znovu se vydal do světa. Šli pořád za nosem, až se dostali do velikých pustin. Ptáci se tam slétali na jednu horu a chystali se na zimu do teplých krajin. Už byli všichni pohromadě, jeden malý ptáček chyběl. Konečně přiletěl také a ostatní ptáci mu vyčítali, kde tak dlouho zůstal, když zima je už přede dveřmi. Ptáček vyprávěl, že letěl přes veliké moře. Uviděl ostrov, který v tom moři nikdy nebýval, a na ostrově zámek, který tam nikdy nestál. A ten zámek je nad jiné krásný. Jan seděl pod stromem, poslouchal, co ptáček vypravuje, rozhodl se, že se k tomu moři podívá. Přišli na mořský břeh, Jan povídá psovi, ty umíš plavat, vezmeš kočku na záda a poplavete na ostrov, co o něm zpíval ptáček. Schováš se za vrata, kočka vleze tajně do zámku a pohledne se po hodinkách. Udělali, jak Jan jim nařídil, přeplavali moře, pes se schoval za vrata, kočka se vplížila do zámku, hodinky visely ve světnici na hřebíku, kočka vzala hodinky do huby, vyklouzla ze zámku a za vraty řekla psovi, honem zpátky, ale až budeš plavat přes moře, nemluv na mě, mňau, nemluv na mě. Pes se podle té rady choval, když se však už blížili k břehu, přemohla ho zvědavost, zeptal se, máš hodinky? Kočka neodpovídala. Bála se, aby jí hodinky, kdyby otevřela hubu, nespadly do vody. Když se však ptal pes po druhé, zapomněla a odpověděla, mám. A v tu chvíli spadly hodinky do moře. Litovali tak dlouho, až dostali veliký hlad. Seděli na břehu moře, dívali se smutně do vody, ale nedohledli na dno. K břehu připlula ryba. Kočka ji chytla a radovali se, že mají něco k snědku. Ryba je prosila, aby ji pustili na svobodu, že má doma 9 rybiček, dětiček a ty, že by bez ní zahynuli. Darovali tedy rybě život pod podmínkou, že jim přiveze z mořského dna hodinky. Ryba hodinky přinesla a pes s kočkou pospíchali za Janem. Jan pohladil hodinky a velice si pomyslel, aby se ostrov ztratil v moři a s ním i princezna. A to se také stalo. No a potom se všichni tři vrátili domů a v dobrém spolu žili a spokojení byli.

Vítek Frančíků dostal od tetičky koloběžku, ale ta byla určitě začarovaná. Kdykoliv chtěl zahnout doleva nebo doprava, vždycky, ale vždy Cinky ho schodila do příkopu. A jednou jen tak, že neskončil přímo v sádkách, kde se sice už dávno nepěstují rybí plůtky, ale kde ženské máchají prádlo. Co to jen může být, vrtalo Vítkovi hlavou. Jedu si, nikde nic, cesta rovná a jen chci zahnout, šup z ho, už ležím na zemi. Vítek nebyl žádný padavka, nějaký ten šrám přece patří ke správnému klukovi. Pořádný kluk má mít aspoň jedno koleno odřené, říkával tatínek. A Vítek

0: kdo to a co to. A ona to taková nějaká slečna, celá průsvitná a jakoby měňavá. Dělají se mi mžitky před očima, řekl si. To bude asi tím pádem. Pak třikrát zamrkal a když ta slečna nezmizela, zeptal se ustrašeně, ty jsi mě viděla? A vy ne? Jsem přece u všech tvých pádů. Nelži, nikdy jsem si tě nevšiml, vzpamatoval se pomalu Vítek. Však já se taky pokaždé neukazuju. Ale s tou tvou nešikovností to už dál nejde. Já, že jsem nešikovnej? To bys mě měla vidět jinde. To jen tahle koloběžka je začarovaná. Kde pak není, zavrtěla hlavou slečna. Ty jsi nešika a padavka k tomu. Nejsem, trucoval Vítek. A když budu chtít, tak tě přeperu. Víly se s klukama neperou, prohlásila rázně slečna a otočila se. Ty že jsi víla, vykulil Vítek oči. Od středivá, přikývla průsvitná slečna a pootočila se zpátky. A co tu děláš?
1: Strkám do tebe a ty pak padáš. Jenže to není žádná legrace porážet usmrkanýho nešikovnýho kluka.
0: Tak proč to děláš?
1: To už je moje práce. Já musím každého, kdo jede do zatáčky, ať na koloběžce nebo v autě, vždycky trochu strčit. Kdo je šikovný, tomu to nevadí a je dokonce rád. Ale kdo je padavka jako ty, zvýraznila víla, natáhne se jak široký, tak dlouhý.
0: Já nejsem žádný padavka a vůbec ani jsem nezabrečel.
1: No jo, ale natáhl ses už 57krát.
0: Ty to počítáš? Vítek si honem duchu promítl všechny své pády, jestli jich snad nebylo víc. A co mám tedy dělat? Rovně už jezdit umím, ale v zatáčkách mě koloběžka zkazuje.
1: Koloběžka za nic nemůže, řekla víla a přisedla si k Vítkovi do trávy. Kdybys chtěl, já bych tě naučila jezdit do zatáčky, aby sis neodřel kolena. Chceš?
0: Já se to naučím sám, zdoroval Vítek.
1: Naučíš, ale se mnou by to bylo rychlejší, jenže to nebude zadarmo.
0: A co by to stálo, lekl se Vítek, kdyby řekla, že rohlík, no ten by snad z domova dostal, ale nic jiného si jako odměnu nedovedl představit.
1: Musíš uhodnout jednu těžkou hádanku, řekla víla a dávala si záležet na každém slově. Kolik kol má vlastně koloběžka?
0: Je, to přece nic není, to ví každý, zajásal Vítek. Už chtěl vyrknout, že přece dvě, ale pak se zarazil, že to bude nějaký chyták. Hádanky už jsou takové. Rozmysli si to, Vítku. Vítek se skutečně zamyslel a řekl si v duchu ještě jednou koloběžka. A už to měl. Tři. Koloběžka má tři kola, hlásil radostně. To třetí je na začátku jejího názvu. Sláva, uhodcem, uhodl.
1: Dobrá, uhodl, řekla víla. Tak pojď sem, já ti to zatáčkové tajemství prozradím.
0: Sesedli se ještě blíž a víla začala.
1: Víš, ono je to uděláno náramně důmyslně. Podívej. Když se v zatáčce trochu nakloníš na tu stranu, kam zahýbáš a já tě z té samé strany popostrčím a to já udělám vždycky, to se neboj, že bych někdy zapomněla, tak je to, jako bych tě vlastně podepřela nebo podržela, abys neupadl a ty tu zatáčku projedeš raz, dva bez pádu. Vážně, Vítku, je to tak? Musíš se v zatáčce trochu naklonit.
0: No, co myslel si, Vítek? Je to strašně složité, ale zkusím to. A když se to nepovede, spadnu po 58. No bože.
1: Vstal, rozjel koloběžku, za hasičskou zbrojnicí se trochu drobátko nesměle

0: nahnul na levou stranu a zatočil řídítky taky vlevo. A hele, zatáčku projel a nic se nestalo. Ono to jde, pomyslel si, ale nahlas řekl, jel jsem pomalu. Tak jeď rychleji a taky se víc nakloň, poradila víla. I po druhé a po třetí se to povedlo. Pak ještě Vítek zkusil odbočit doprava a už hrdě vykřikoval, hurá, už umím zatáčet, už to umím. Takže já mohu zmizet, řekla víla odstředivá, rozplynula se a byla ta tam. Vítek ani nestačil poděkovat za prozrazené tajemství. Od toho dne už Vítek Frantíků z koloběžky nepadal a kolena se mu zahojila. Sjel bez nehody i Lášův kopec, naučil se řídit jen jednou rukou a když se chtěl před kluky jo vytáhnout, dával nohu na řídítka. Čepici k šiltovku si otočil štítkem dozadu, aby mu jí v té rychlosti vítr neschodil, tak rychle dovedl jezdit. Na vílu odstředivou vzpomínal často, ale neprozradil nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi Jarkovi Prčků, že se s ní zná. Však si o ní mnohé přečetl v učebnicích, ale tam vždycky psali nikoli o víle, ale o síle odstředivé. Jenomže Vítkovi to nikdo nikdy nevymluvil. Zřejmě to byla chyba tisku.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Šajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
3: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta brána bude dělat na každého špatný dojem. A nebo... Někomu prostě spadne na hlavu, víš, škodibíko?
4: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
3: Jo, tak si na to plácneme.
4: Plác.
3: Plác.
2: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Vleže, pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Mezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad? Natáhat sem ty klacky, zasyčela, díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táli s tebou, upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, abys letěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
3: Už jsou v sobě, škodibyku, no a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
4: Dáme, ale chřebíky jim při zatloukání ohýbat budem. Aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
2: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabrdl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Karkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel. Na to škudibík čekal. Nazvil špičku klády, ochloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo Karkulku po prstek. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do karkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudivík to zpozoroval a pošpital tesaříkovi do ucha.
4: Karkulka ti to vrátí?
2: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý karkulka určitě něco provede. Veverky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i Mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je. Kývl hlavou hejkal a karkulka dodal: já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veverky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Karkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík, požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo karkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Zavil tesařík a hopsal po jedné noze. To si mi udělal, schválně ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi karkulku na žebříku. Co šílíš ty cvoku, já nerád, ječel na něho karkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Karkulka slezl ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to karkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl karkulkovi. Ten mu odpověděl: ty jsi erc nosorožec, tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
3: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
4: Když dává, tak dává. Ale ty, Mezuláne, dnes ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Karkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

obědu. Byl jednou jeden kluk a ten se ze všeho nejvíc bál bouřky. Ale zároveň se mu bouřka strašně líbila. Nakonec se mu líbil i ten strach. Někdy se nemohl bouřky dočkat. Přihrnula se v noci a kluk bosky běží k oknu. A za oknem blesky. Žách, žách. Koukal, nemohl se vynadívat. A pak se snažil bouřce domluvit. Malým bleskům říkal, co z toho máš? Nebo dáš pokoj? Ale když zaburácel dospělejší blesk, nebo takový ten hrozitánský, domlouval mu uctivě, prosím vás, buďte tak laskav. Někdy to pomohlo, někdy ne. Ale to ten kluk ještě netušil, že nejhorší ze všeho jsou kulové blesky. Může se totiž stát, že se vám takový blesk zakutálí pod nohy a je celý namodralý, s ohnivým okrajem, zapálený a nadurděný. A zrovna se zastaví před vámi. Zrovna. A pak si ten blesk z ničeho nic vyskočí na noční stolek. Nebo se skutálí pod peřinu a tam si pod peřinou chvilku zůstane. Klidně. A ve vedlejší posteli třeba leží dědeček. A vy toho dědečka máte strašně rádi. Dědeček spí a kulový blesk se pod peřinou tak jako provaluje. Strašidelně. A vy teď nevíte, co máte dělat, jestli dědečka probudit nebo ho nechat spát. A jak projít kolem peřiny a co vůbec dělat. A v tom se dědeček sám probudí a řekne, Jaroušku, drahý chlapče, namasíruj mě trošku záda, jsem z té bouřky celý polámaný. A co teď? Můžete třeba říct, jakože hned dědečku, jen co donesete králíkům jetel a jdete ke dveřím a v tom se kulový blesk pomalu vykutálí spod peřiny a zastaví se právě před dveřmi. A před vámi. A tohle všechno, co jsem vám vyprávěl i s tím bleskem pod peřinou a pak před dveřmi, to se stalo právě tomu klukovi. V Kozolupech. A událo se to takhle. Dědeček uviděl blesk a povídá, Jaroušku, drahý vnuku, prosím tě, ten blesk nepřeskakuj, ať pod tebou nebouchne a nerozrazí tě vejpůl. A kdyby se chtěl vykutálet, tak ho nech, ne abys ho chytal nebo zdržoval. A nestrkej do něho, to ti povídám, nerozčiluj mě. Ale blesk se nehýbal, zůstal jako do země vrostlý, jen se tetelil, žhavil do běla a sršel. Uvnitř, jako by se v něm něco vařilo. Ale spíš tak nějak po domácku, jako bramboračka s majoránkou, tak dobrotivě, což je u kulových blesků neslýchané a nevídané. Dědeček si toho domáckého sršení a té dobrotivosti všiml a povídá, to nebude jen tak. Tenhle blesk něco chce? On si s námi povídá, slyšíš to, Jaroušku? Jestli on nemá nějaké přání nebo poslání. A vysokým hlasem se zeptal, čeho si žádáš, blesku? A blesk najednou začal tak sympaticky sršet a najednou mu bylo rozumět, a že už ten výstřední život nesnese, že být kulovým bleskem je nesmyslný osud a že by se chtěl zachovat jako svítivá koule a dost. Jaroušek, že je moc milé dítě a dědeček ohromný dobrák a že on je vlastně jako ten kulový blesk, obyčejná elektřina, že v zimě bude topit a svítit a že prostě nebouchne, nebouchne a nebouchne. Od dveří se nehýbal, jen se ještě trochu víc rozzářil. A to sršení uvnitř bylo tak lítostivé a jímavé, že dědeček byl z toho celý smutný. Jenom Jaroušek se zeptal, v zimě budeš topit, dobře. Mít kulový blesk jako kamna to není náhodou tak špatné, ale co budeš dělat v létě? A blesk, že se přizpůsobí, jen aby ho u sebe nechali a zase, že toho marného života má dost. Aby se jim ještě víc zalíbil, začal měnit barvy.
tu zlatou trochu postříbřil, takže vypadal jako stará, docela moudrá hlava, příjemně šedivá. Pak zfialověl a zčervenal a svítil jako svazek jarních řetkviček. Tím dojal i dědečka, takže se ho přestali bát. Jaroušku, řekl dědeček, když někdo vypadá jako řetkvička a voní jako bramboračka, tak bude slušný, i když je to kulový blesk. Nakonec Jarouška napadlo, že by se s kulovým bleskem v létě dal krásně hrát volejbal a že snad ani není tak žhavý, jak se zdá. A blesk řekl, že není, že se začne vnitřně schlazovat, to prý blesk umí. A tak Jaroušek s dědečkem natáhli síť na dvoře a dědeček, že si taky zahraje. Moc do toho blesku, Jaroušku, nebouchej, řekl. Ať není kraťas. A prosím tě, nesmečuj, ať se nám neuzemní. Přidal se k ním ještě nějaký komenda a žák Pacovský. Byl to krásný zápas, i když ne mistrovský. Ten blesk, která mají v Kozolupech v zimě jako kamna, a v létě jako myčudu, spí pod peřinou a bublá lahodně, spokojeně, přímo přede. A od té doby nebyla v Kozolupech bouřka. Příští rok budou mít vlastní elektrárnu, tak asi volejbal odpadne. Ale hlavně, že jim zůstane to topení, to svícení a ten ozon, který voní jako bramboračka s majoránkou.

0: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo Sládek Kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajc neměl Sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
1: Proč mi, Kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajc.
0: A Kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl Sládek Kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
1: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajc.
0: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
2: Povíme ti za to pohádku.
0: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
2: Jen se podívej.
0: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
2: Ne, ona přestala.
0: No proč přestala?
2: To nikdo neví.
0: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou.
3: Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala.
0: Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha.
4: Vstávej!
0: Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
1: A co bych stával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
4: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
0: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
4: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
1: Jach!
0: Udělal Sládek Kule a spal dál.
4: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
1: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
0: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
1: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
0: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
1: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
0: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
1: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
0: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
1: Přece si nenarazím nos,
0: zaprskal tchoř Šuperka, který sehnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril? Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám Levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterými se každý Levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl se k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kde pak? Také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorlých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ? Maki, vzlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Zhang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
2: Václav Cibula.
3: Španělské pohádky.
2: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan, ale nikdo mu neřekl jinak než dvakrát jed. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva. Sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za tři nebo za čtyři. A ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat raz dva. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
3: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jed? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek, a v tom zámku sídlí duch, nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že jsi tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký pecen.
2: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla... Dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal. Nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala, kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl, to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla, ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
3: Brzy došel do malé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna, a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl: kováři, ukovej mi kleště, ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář, přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan, já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě 2 veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za 15 minut byly kleště hotové. Poslouchej, řekl kovář, když se vzpamatoval, nechceš zůstat se mnou takového pomocníka, abych pohledal? To nejde, odpověděl rázně Juan. Mám před sebou moc dalekou cestu. Žij si tady dobře.
2: Hodil si kleště přes rameno a vyšel z kovárny. Na návsi se zastavil, otočil prstenem na malíčku a řekl pěkně nahlas: ať jsem v zemi arménské, na zámku nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
3: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl: ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
2: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se: kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za 15 minut v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
3: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistěnký a veselý, zeširoka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl: odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas: všichni holubi, okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
2: Král právě seděl na trůně a měl radost, jak se Juana zbavil. Náhle uslyšel na schodech pleskot tisíců křídel a vyskočil. Do královské síně vplul obrovský mrak holubů. Co se to děje? Vykřikl zděšeně. Uprostřed vířícího hejna se ozval Juanův rázný hlas. Pane králi, tady máš své holuby. Nechybí ani jeden, můžeš si je spočítat. Honem je pust zpátky, vykřikl král. Už je nechci. Juan otočil prstenem a řekl tiše: holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka, a usmíval se od ucha k uchu.
3: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal veselé: to ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle: zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
2: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas: už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal: princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

0: Nebojte se pučmelouda. Kdo to ještě neví, tak ať teď dobře poslouchá. Pučmelout je čmeláčí strašidlo, kterého se už nikdo nebojí. I když pravda je, že Čmelda a Brumda, dva malí čmeláci, si na něho radši dávají pozor. Jenže pučmelout jim stejně pokaždé provede nějakou lumpárnu. Něco vezme, rozbije, ztratí, nebo je aspoň malinko napálí, když už se mu nepodaří je postrašit. Pučmelout je zkrátka pučmelout. Pučmelout je totiž jediný na světě. Co se jenom naběhal, než si k sobě našel paní Pučmeloudovou? Přivedl si ji až z dalekých krajů, ale nakonec si vybral dobře. Pučmeloutka je úžasně exotická. Má na práci množství šikovných ruček a v hlavě spoustu báječných nápadů. Každé ráno si Pučmelout pochvaluje, jak se jeho žena k němu hodí.
1: Tuhle sedím a nestačím koukat. Ona pořád pracuje. A pak zase tuhle ležím. A co myslíte? Nestačím koukat. Z těch jejich ruček mě až oči přecházejí.
0: A nebo se ti spíš zavírají. Nespí, Pučmeloude, smáli se mu Brumda a Čmelda.
2: Pučmeloutku, vstavej, můj Pučmeloutku,
0: strkala do něho paní Pučmeloudová.
2: Já mám nápad.
1: Zase nápad.
0: Nápady Pučmeloud každému vždycky záviděl a nejvíc své nejmilejší Pučmeloudce. Jeho nenapadlo nikdy nic. Tedy nic pořádného. Za to Pučmeloutka přišla každý den s nějakou novinkou. A dneska jí napadlo, že otevřou školu pro malé píďalky, broučky a ostatní mrňata.
3: Hurá, budeme se učit!
0: Radovali se žížalky, mušky a berušky. Čmelda a Brumda se přihlásili, že si v té škole vezmou na starost hodiny zpěvu. Pučmeloutka všechny ostatní předměty, jako poletování, skákání, počty. A Pučmeloud? Pučmeloud by se nejlíp hodil na školníka. Tak tenhle nápad se Pučmeloudovi vůbec nelíbil. Škola už slavnostně začala, ve třídě se hraje a zpívá a on dostal zvonek. To, aby zazvonil na začátku a na konci vyučování.
1: Nechci jenom zvonit, chci být taky pan učitel.
0: Zlobil se.
4: Proč se tak ošklivě mračíš, Pučmeloude? Zakopl jsem, jen co jsem se na tebe podíval a teď už ani nevím, kam spěchám.
0: Povídal kvapník, který běžel kolem a teď si oprašoval kolena.
1: Určitě máš namířeno taky do té jejich školy,
0: bručel naštvaný Pučmeloud.
4: O škole zatím nic nevím, ale koukám, že ty vypadáš jako opravdový školník.
0: Prohlížel si kvapník Pučmelouda ze všech stran.
4: Sluší ti to?

0: mu opakovat.
1: Tak mi aspoň poraď, co mám udělat, abych všechno věděl,
2: prosil Pučmeloud.
0: Pořiď si encyklopedii, řekl Kvapník a než stačil Pučmeloud poděkovat, byl pryč.

0: encyklopedie. To mě teda ještě nikdy nenapadlo. Tak encyklopedii, říkal kvapník, to slovo zní vznešeně. Encyklopedie. Takové slovo se ke mně hodí. Budu jediný půjčmelout na světě, co má encyklopedii.
1: A půjčmelout zahodil svůj školnický zvonek a vypravil se na louku poohlédnout se po nějaké encyklopedii. Zatím ve škole u půjčmeloutky se malí žáci naučili poletovat i poskakovat, dozvěděli se, kolik je jedna a jedna, a přespívali všechny písničky.
2: My už chceme domů,
1: volali.
2: Někdo by měl zazvonit, že je konec vyučování.
3: To je pravda, proč ten můj půjčmelout nezvoní? Aby se mu tak něco zlého přihodilo, polekala se paní půjčmeloudová.
1: Čmelda s Brundou se vypravili půjčmelouda hledat. Nejdřív našli zvonek a kousek dál objevili půjčmelouda, jak sedí na velké knize. Proč tu sedíš a nezvoníš? Škola už skončila.
0: Sedím na encyklopedii, abyste věděli,
1: usmíval se půjčmelout.
0: A už brzy vás budu všechny poučovat. Zvonit, to pro mě není. Jsem totiž jediný půjčmelout, který má encyklopedii.
1: Čmelda a Brunda se rozesmáli.
3: Moc se tady nevytahuj, vždyť si ještě tu svoji encyklopedii ani neotevřel.
0: Jak bych mohl, když na ní sedím,
1: bránil se půjčmelout.
3: Jenže vědomosti si nevysedíš, musíš se je z té knihy naučit.
1: Půjčmelout se polekal.
0: Učit se? Já, že se mám učit a z téhle tlusté, těžké a velikánské encyklopedie? Tak to mi kvapník neřekl, to mi neprozradil, vždyť na to já ani nemám hlavu. Já jsem jediný nešťastný půjčmelout na světě. Kvapník mě s tou encyklopedii pěkně doběhl, poučovat nemůžu, zvonit nechci, co si teď počnu.
1: Lamentoval půjčmelout tak dlouho, až ho začalo být čmelákům líto. A tak dostali nápad.
3: Hele, půjčmeloude, ale pořád si z nás ze všech největší a nejsilnější. Nechtěl bys dělat školní autobus?
1: Půjčmelout se zamyslel.
0: Autobus? To zní taky docela vznešeně. Autobus.
1: Jenže pak ho napadlo, že bude muset mít třeba řidičák.
3: Ale řidičáku se bát nemusíš, vysvětlovali mu trpělivě čmeláci. Nebudeš přece řidič, který řídí vůz, ty budeš řídit sám sebe. Dopravíš žáky do školy a ze školy jako opravdový autobus.
1: Chvíli trvalo, než si to půjčmelout všechno srovnal v hlavě, ale nakonec spokojeně přikývl.
0: A když se mě ti malí škola

0: asi nebudou bát. Jak víte, já jsem vlastně strašidlo. Tak jo, tak si můžeme plácnout. Plác. A musím vás pochválit, Brundibáři. Ten váš nápad s autobusem je tak dobrý, že by ho nevymyslela ani moje pučmeloutka.
1: Od té doby dělal pučmelout školní autobus. Moc se mu to líbilo. A občas i zatroubil. A nikdy nikdo se ho nebál. Ani trošičku. Jen zvonit místo něho museli Čmelda a Brumda.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Je, taťulinku, to je dobře, že už jsi doma. Viď, Máni?
2: Ano, pane Spejble, to jste nám udělal radost.
3: No to mám radost, že jsi vám udělal radost.
2: No.
3: A čemu vděčím za ty projevy přízně?
2: No.
1: My jsme totiž tedy Mánička a já dostali za úkol zpracovat nějakou pohádku dle vlastního výběru svými slovy. Tak bychom...
2: byli rádi,
1: ano,
2: kdybyste...
3: Já už vím.
2: No.
3: Já už vím, já vám rozumím.
2: Ano.
3: Takový jednoduchý úkol a vy na to koukáte jako pejsek s kočičkou, když jim zapadala chalupa sněhem. Žáno.
1: Můj milý, moudrý tatínku, nedělej si z nás legraci a poskytni pomoc ze své bohaté pohádkové zásobárny.
2: Ano, pane Spejble, no.
3: Poskytnout pomoc, to já můžu.
2: Jo.
1: Buď tak laskav.
3: A chcete jednu pohádku nebo osm?
1: Mám stačí jedna, ale řádácká, tak
2: ano, ano.
3: No dobře, tak když jedna, tak jedna.
2: Jedna, ano.
3: O té koze kůzlátkách a vlku znáte?
2: To neznáme.
1: Známe. Tak linku do toho.
3: No tak dobře, tak hezky poslouchejte. No.
2: Ano.
3: Posloucháš, Urvínku?
1: Jsem jedno ucho.
3: No tak dobře, tak. Kterou jsem to chtěl?
2: O té koze a kůzlátkách.
3: Ano. Jenom jednu.
1: Jenom jednu, ano.
3: Tak. Byla jedna koza, nebo to byly dvě kozy? Ne, jedna. Byla to jedna koza a ta měla, jestli si dobře vzpomínám, ano, 7 kůzlátek.
2: Tedy, pane Spejble, vy máte paměť?
3: To koukáš, co?
2: No,
3: no a tak ta koza s těmi kůzláty bydlela v jedné malé vesničce. Ano, ve vesničce.
1: Ano, to dá rozum, že nebudou bydlet ve dvou vesničkách.
2: Jo.
3: Hele, Hurvínku, nechceš si to vyprávět sám?
1: Ty se moc dobře posloucháš.
2: Ty se tak dobře posloucháte, pane Spejble.
3: Co to zase motáte, děti? Proč bych se já poslouchal? Snad vy máte poslouchat, ne?
2: No, tak.
3: Kde jsem to přestal?
2: No, jak bydleli v jedné malé vesničce.
3: Ano, Máničko, správně. A jednoho dne vzali kozy nákupní...
2: Jedna.
3: Vzala koza nákupní tašku
2: jednu
3: nákupní, ano, správně, tak ještě jednu. A jednoho dne vzala koza nákupní tašku a šla.
2: Teď je to dobře.
1: A kam šla? Nakoupit?
3: No to dá rozum, že když vzala nákupní tašku, takže šla nakoupit. Kdyby vzala hrábě, tak by šla hrabat seno, ne?
2: No
1: jo, a kdyby vzala píšťalku, tak by šla pískat.
2: No.
3: Nech si ty svoje legrácky, já si se tomu nesmím. Tak mám vyprávět nebo nemám?
2: No tak vypravujte, pane Spejble, já jsem strašně zvědavá.
3: No tak, dobře. Tak,
2: hezky to
3: tak ta koza vzala píšťalku.
1: Snad nákupní tašku, ne?
3: Totiž povídám.
2: Vzala nákupní
3: tašku. No celýho mě popletete. Tak,
2: promiňte.
3: Vzala nákupní tašku, kůzlatům řekla, aby nikomu neotvírala. Tak kůzlata, hezky si hrála.
2: Tak kůzlata
3: a nezlobila.
2: A na co si hrála, tak kůzlata?
3: No co já vím.
2: No.
3: Na co si hrála?
2: Nebo
3: co si hrála? Mohla hrát všelicost, třeba,
2: no, třeba
3: kuličky, že ano?
1: V bytě kuličky?
2: To je nesmysl.
3: Koza nebydlí v bytě, ale v chlívku.
2: A tak to jo.
3: Ono jim tam zatékalo a voda jim udělala Důlek do podlahy,
2: ano,
3: a jak ta koza odešla, jo, kde se vzal?
2: Ano.
3: Tu se vzal?
1: Důlek.
3: Ne, ale u dveří vlka povídá,
1: Důlko,
3: povídá, kůzlata, otevřete, já jsem...
1: Váš Důlek.
3: Já jsem vaše maminka.
2: Hurvínku, ale to přece musela kůzlátka poznat.
1: Že to není Důlek.
2: Že to není maminka.
3: Maminka. No, taky to poznala.
2: Ano.
3: A hned tomu vlkovi kůzlátka řekla, že jejich maminka má slabý hlásek a že na to nenaletí.
2: No, tak je tak.
3: Vlk honem běžel na nejbližší OPBH.
2: Ano.
3: A tam, protože je to pohádka, žano,
2: aha,
3: bylo hned několik řemeslníků.
2: Je to pohádka.
3: Tím dal na limonádu, no a oni mu za to trochu upilovali jazyk.
2: Jo,
1: to měl ale štěstí, že je to pohádka.
3: No, štěstí sice měl, ale bylo mu to čočku platné, protože mu ten jazyk upilovali málo.
2: Málo? A podle čeho to poznal, že málo?
1: No to dá rozumání. Asi mu ta kůzlátka zase neotevřela.
2: Tak to musel určitě znovu na ano. to OPB.
3: Ano, musel. Oni sice chvíli remcali, že to mohl říct rovno, ale pak mu ten jazyk za tři žvejkandy připilovali o něco víc.
1: Aha. Tedy tati, ten vlk musel mít hlad jako vlk, když mu to stálo za tu bolest.
3: No to víš, Hurvínku, a také kde by jinde scháněl 7 kůzlátek pohromadě. Aha. Jenže kůzlátka mu
1: zase nevěřila.
3: Zase nevěřila správně. Tak vlk tradá zpátky, jenže tam už byl jen učedník. A ten učedník mu připiloval jazyk tak, že měl hlásek jako koní pásek.
1: Neříkej.
3: No fakt. A honem ke kůzlatu, mati mu koní páskovým hlasem na ně. Kůzlatko, děťátko, otevřete, já jsem vaše maminka.
2: Krásně to děláte.
1: Jejda, to je nerva.
2: To je nerva.
1: A co kůzlátka, otevřela mu?
3: A samozřejmě, že neotevřela. Zaprvé věděla, že si nemá nikdo pouštět někoho cizího do bytu.
2: To je pravda.
1: Jo, to nám říkáš pořád.
3: No, teď vám to říkám. A za druhé, kůzlátka věděla moc dobře, že to asi maminka nebude.
2: A proč, jak to, jak to?
3: No, protože ta má klíče, mamičko.
2: Jistě. No, to je pravda. Já jsem tak ráda, pane Spíble, že to tak dobře dopadlo.
1: Já taky mám.
2: No, a co ten vlk?
1: Co ten vlk?
2: No, co ten vlk?
3: No, ten vlk, no jo.
2: No, ten vlk.
3: Děti.
2: No, co ten vlk?
3: Ten vlk, no jo.
1: To už jsi říkal.
3: No, ale co on?
2: Jak dopad?
1: To se ptáme.
3: No, jak dopad, aha. No, ten dopad moc špatně.
2: Já jsem si to hned myslela, pane Spíble.
1: Já taky.
3: No, pro ten svůj hlásek byl ostatním vlkům to...
1: Co? Odpornej.
3: Ale ne k smíchu.
2: To jo.
3: K smíchu, no. A když jednou vykřikl tím svým konipáskovým hlasem na Karkulku...
2: Jak vykřikl?
3: Asi takhle. Já tě seděru. No tak ta se málem popukala smíchy.
1: Musím ti, taťuli.
2: Se vám povedlo.
1: Ty fakt,
2: to
1: byla moc hezká pohádka. Já jsem si to hned myslel.
3: Už zase začínáš?
2: Ano.
3: Co jsi myslel?
1: No já jsem si to hned myslel, že mě nesklameš.
2: Že nás nesklamete, pane Spejble.
3: Jo, takhle, no.
1: To by bylo, aby takový moudrý a sečtělý otec nedal dohromady jednu pohádku. Vidíš, že jo?
4: Že se krejčí oběsil na pavučině, nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech krejčí, jmenoval se Drobínek. Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu. Od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz. Vidíš, ženo, nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, Dušínko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý, tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, no, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z dolejška, však víme. Inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte mistře dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek jí popad jako vykoupení, poklonil se k zemi a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem čina ubrudná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nedal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle. Inu, na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablísklo, milý Drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraje. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Abys věděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho taky jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek, murka zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Z Drobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste sousede taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou, čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr a do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu. Jářku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu. A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku, táborský, takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní Nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
5: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
4: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
5: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
4: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
5: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
4: A Drobínek jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
5: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypij všecko.
4: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a Rosolka byla v něm.
5: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
4: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. Krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a potihličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim. Ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní. Natož jediný Sirkuš. Ten by byl po Rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u Krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát.
5: Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám seslalo nebe.
4: A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal vše mistrům vale a začal svůj vlastní závod. Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za Drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U Drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat.
5: Ale má ten Drobínek z pekla štěstí, jen si považme.
4: Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou.
5: No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic.
4: Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost.
5: V tom výl zevrazlatý kočár a pan Drobínek v něm, inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo.
4: Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový Sirkuš.
5: Myslím, že jsi mi ty něco družen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla? Nikdy za nechtem?
4: Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo.
5: Jakáže jehla?
4: Jen se nedělej, však víme, v té boudě.
5: Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá?
4: Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na Drobínka šli až závratě. V tom Sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěla buchvíkam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A Drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk!
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to vostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve melo. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a za týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, tenže vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrovna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kde pak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj zlípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnil.
1: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Ivankovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spěvankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spěvankovo.
2: Yeah!
3: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodního muže jakmele takmele a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už strkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: levá, pravá, pravá, levá. Ať se na někdo chce hněvá. Ferda všechno snese jako chlap. A jako turista. A jako pracant. Hej, je tu někdo, kdo by mě potřeboval? Komu bych sloužil, posloužil, něco přidržel? Pomohl, udělal, postavil, uvařil nebo zavařil? Povídám. Je tu někdo?
1: Já.
0: A kdo pak jste, vašnosti?
1: Mravkolev. Nevíňátko jméno mé, ale dám mravného hocha do učení. Jsi mravný.
0: Mram, mram. A jak? To byste koukal.
1: Dobrá, vezmu tě do služby, plácnem si.
0: Plácnem. A co račte dělat, pane šéfe? Máte pěkná křídla. Trochu jako motýl, trochu jako šídlo. A vůbec jste fešák.
2: Ale no.
0: Počítám, že jste asi od pošty? Nebo od železnice?
1: Ne, já jsem takový od přírody. Jsem takový, co jsem dospěl. Mravkolev. Prosím tě, pro mě se to jméno ani nehodí, no. Řekni, vypadám já jako lev?
0: Vůbec ne.
1: Já se tak vlastně jmenuji jenom kvůli synovi. To je totiž lev. Opravdový mravenčí lev.
0: Mravenčí?
1: No, žere mravence. Ale jak? No to budeš koukat.
3: To je on. Nádherně řve, co?
0: Žere mravence? Pro pána?
1: Neboj se, bude se ti líbit.
3: Tuhle snědy 20 mravenců na posezení nezbeda jeden.
1: Je hlas, co? To má po mně. Mě prorokovali, že půjdu k opeře, ale já na to nebyl, já radši lítám.
3: Už má jistě hlad.
0: Já tam nejdu.
3: Neboj se. Už je tady.
4: Je to Josta, milej bijouce tmajej.
5: No.
3: Tiutinku, podívej se, co ti tatínek přivedl.
5: Chlámst.
0: Ne.
5: Hlad, tiutínek, papu.
0: Ne.
5: Hled.
0: Ne.
1: Počkej, drobečku. No. Nepapej tohohle mravenečka.
5: Nehám.
1: Ale jo, hám. On se ti bude přeci starat o jídlo. Bude ti nadhánět samé dobré papáníčko, klusté, prorostlé mravence. No jak ty to máš rád? Aha.
5: Aha, hám.
3: No jaký je tatínek?
5: Hodnej. Papat, tiutínek. Hned, moc, hodně, chamst.
1: Jo, Ferdo, tady u té jamky v písku budeš stát a zahánět pro tiutínka do ní mravence. Je to služba lehká, ale zodpovědná, protože jestli se nebudeš tužit, spapá tiutínek nakonec tebe. Rozuměl jsi?
0: Ano, prosím.
5: Tiutínek, chamst. Mňam. Hled, papu.
1: A tak se čiň. Papa.
5: Papu.
0: Pro Pietran do tykadla, kam jsem se to dostal. Nejlepší bude potichu se odplížit.
5: Nadháníš?
0: Jo.
5: Už?
0: Jo.
5: Tutínek hládám hned.
0: Jo, nadháním. Celý divej. Jen co se dostanu z toho písku, nohy se v něm boří, ještě kousek teď jsem spadl rovnou do jámy. Tiutínkovi do pařátu.
5: Mravenec nadehnal hodnej, tiutínek z papa a hned.
0: Proboha, kudy ven?
5: Tiutínek hlad, papu, chlamstňam.
0: To je se mnou, amen. Co pak mi nikdo nepomůže?
6: A budeš mi sloužit, když ti pomůžu?
0: Budu, jen mi pomoct, motýlku.
6: Chyť se mě za křídlo a letíme.
0: S Bohem, nestvůrej! Hey!
2: Hlad! Hlad! Moc, papu! Zde papu! Papu, pryč! Čutínek žalovat! Ty! Uá!
0: Jen si řvi, nestydo, nestydatá, mě už jak živ neuvidíš. A kamže to vlastně letíme, vaštosti?
7: K nám. Bydlíme tady, u potoka.
0: Tak. A tady jsme doma. Umíš stavět?
6: No je. Jako zedník a tesař v jedné osobě. Stavím domy, kulny, boudy i chatrče, co kdo chce.
0: I pod vodou?
6: No, proč ne? Ale nač to potřebujete?
0: Totiž tady si u nás, u Chrostíků.
6: Já
0: jsem táta Chrostík. Vedle bydlí strejda Chrostík. Tamhle vzadu děda Chrostík. A tadyhle na dně, to jsou naše dětičky.
6: Tak šup, pod vodu.
8: Kukuč,
6: no ne, vy jste se vyvedli. Takový mrňavý červíčci a každý má svůj vlastní domeček.
8: Aha.
6: Z čeho pak ho máš ty?
8: Z proutí.
6: A ty?
8: Z mušliček.
9: Já z kamínku, heč.
6: No ne, vy jste šikovné larvičky. A co pak vy, mrňouskové, proč vy jste jen tak nahatí?
8: My to prosím ještě neumíme. My jsme ještě malinký.
0: Právě proto jsem si tě najal, abys je to naučil.
6: Ovšem.
0: Pomohl jim se stavbou.
6: Ovšem.
0: Nechci, aby se moje děti museli dřít jako já za mladá.
6: Ale ovšem, k službám, pane šéf. Tak pojďte sem, haranti.
10: Ano.
6: No blíž.
10: Ano.
6: No ještě blíž.
10: Ano.
6: Tak z čeho ty chceš mít domeček?
8: Z písku. Já bych sem chtěla trávovej.
9: Já jehličičníkovej.
8: A já takovej. No, krásnej.
6: Tak dobře, tobě udělám domeček z písku, tobě z trávy, tobě z jehličí a tobě, no, třeba ze samých lesklých křemínků.
10: Ano.
6: Ale to se nesmíte vrtět a musíte hezky poslouchat.
10: Ano.
6: A já vám k tomu budu vyprávět pohádku.
10: Ano.
6: Tak poslouchejte. To je pohádka o tom, jak se tenkrát chrousti rozmnožili. A taky je to pohádka o jednom chlapečkovi, který chtěl chytat chrousty a nevzal si na to pořádnou krabičku. Měl sice v kapse jakousi krabičku, jenomže nedobrota nedobrá, krabička byla nějaká děravá.
8: Jak děravá?
6: Měla odklíplé dno a když ho chytil prvního chrousta, chroust našel díru a už se mu procházel po kabátě. Ale v poslední chvíli, ještě než rozevřel křídla, ho chlapec zase chytil. Podívejme se, už mám druhého chrousta, řekl si a šup s ním zase do krabičky. No, co vám mám vykládat? Chroust byl zase za chvíli venku a zalezl chlapci pod kabát. Chlapec ho zase chytil. Potom ho ještě chytil na kalhotách. Pak na punčoše. A jednou na čepici. No, kde pak by ho bylo napadlo, že je to pořád jeden chroust, který mu utíká z krabičky? No a když si ho myslil, že bude krabička plná, spočítal čárky a bylo jich... Kolik?
8: Nevíme.
6: 18. Pak šel domů a už zdaleka křičel, maminko, maminko, hádej, kolik mám chroustů. Maminka nevěděla a podala se. Tak chlapec otevřel krabičku a nebylo tam nic.
8: Jak to?
6: No tentokrát totiž ten jediný chroust už opravdu uletěl. No vidíte? A hotovo. Domečky jsou jako odstavitelé. Líbí?
8: Ano.
0: A vám, pane šéf.
11: Vidím, že jsem se v tobě nesklamal.
0: Děkuji, děkuji.
11: Tady máš ode mne za práci...
0: Děkuji.
11: Stačí půl rybí šupiny?
0: Stačí.
11: A propouštím tě ze svých služeb. Ale tady soused by taky potřeboval...
0: Ne, já jdu domů, pane šéf. Už mám toho toulání až po kusadla.
11: Tak šťastnou cestu. Děti, no, co řeknete Ferdovi na rozloučenou?
10: Šťastnou cestu, staviteli.
0: Cililink. A je to celý. Pravá, levá, pravá, levá, du a du, a nic mi neba, ani sucho, ani déšť, to je toho, vem to nešť. Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky, a to je konec pohádky.
12: Objeví se i Hejlík. Renému Kadeřábkovi dojetím podklesla kolena. Svezl se na bobek. Ramses se naopak povytáhl a tak si teď na chodníku pod Lucernou mohli hledět do očí. Profesor pocítil potřebu nějak se ospravedlnit za to, že mu bratra zavřel do terária. Ramíku, věř mi, já jsem mu nechtěl ublížit. Ani nitku na hlavě bych mu neskřivil.
13: Já přece vím, že jste dobrák, uklidňoval ho Ramses netrpělivě. Jenom nevím, kam se bráška ztratil. Počkat, rozpomenul se profesor. Před chvílí se vrátil domů Hubert, ten Bernardín od paní Květuš, a byl mokrý, jako by ho do vody hodil. Asi ho honil a spadnul přitom do řeky, zvolal Ramses. Tulík? Ne, Hubert. Ramses už neměl stání. Pojďte, poběžíme k řece. Ano, spěchejme. Profesor Kadeřábek se křepce postavil na nohy a popadl Ramíka do náruče. Už se chystal svým dlouhým čapým krokem vyrazit, jenže mu někdo skočil na záda. Jednou rukou ho zezadu držel kolem krku, druhou se mu snažil servat z hlavy klobouk a křičel: Ramíku, utíkej! Byl to Hejlík. Když se vrátil z Kilimandžára a dozvěděl se od dědy, že ho bratranec potřebuje, ani chvíli nezaváhal a běžel ho hledat. A jak to vypadalo, přiběhl právě včas, aby ho zachránil. Hejlíku, ty jsi mě našel, radoval se Ramses, ale chvíli trvalo, než bratrance přesvědčil, že nepotřebuje zachránit. Vždyť profesor je přece přítel.
14: Můj a všech lichožroutů, prohlásil, klidně se mu můžeš ukázat.
12: A tak se Hejlík profesorovi Kadeřábkovi ukázal a představil. V rychlosti se dozvěděl, co se ten večer stalo. Sám o svých dobrodružstvích neřekl nic a všichni tři spěchali k řece.

0: to musí přeručkovat po napnutém řetězu a do loďky skočit. Dokážu to? Mám to zkusit? Co když je v ní voda? Tak to zkusil a dokázal to. Do pramice opravdu zatékalo, ale na sedačce spatřil mokrý kostkovaný hadřík. Když ho zacípek zvedl, poznal, co to je a komu to patřilo. Byl to kostkovaný šáteček, který Tulamor junior nosil kolem krku a připadal si jako frajer. Takže teď měl Hihlík v ruce důkaz, že tu někde v okolí jeho bratranec musí být. Vrátil se na břeh a pátral dál. Ramses se zatím dal do řeči s těmi tuláky. Zpočátku se tvářili hodně nepřístupně. Už od prvního pohledu totiž nepatřil k těm lichožroutům, kterým se jejich celý majetek vejde do jedné iglitové tašky.
1: Jo, byl tu dneska v noci jeden. Vypadal skoro jako tvoje dvojče.
0: Vzal si slovo ten, kterému říkali Carlos. Byl vysoký, hubený a dlouhé mastné vlasy měl spletené do copánků.
1: Takovej velký pes ho zahnal do vody.
0: Snad se neutopil, vyhrkl Ramses.
1: To ne, ale měl na mále,
0: řekl Carlos. A kde je teď? Můžu ho vidět?
1: No právě. O tom se tady dohadujeme, kam zmizel.
0: Cože? On zmizel? Vylekal se Ramses.
1: Jo, ani nestačil oschnout a byl pryč.
0: A on jako odešel sám?
1: To sotva, řekl Carlos, vždyť sotva stál na nohou.
2: Byl to únos?
0: Prohlásil rozhodně ten nejstarší z tuláků a prohrábl si žlutý plnovous.
2: A já vím, kdo v tom má prsty. Když jsi tak chytrej, tak řekni, kdo to je.
0: Volali na něho ostatní.
2: Je to ten, kdo tu není, ale byl to.
0: Zvolal stařec. Na to se všichni začali nad tou hádankou přijít.
2: To neuhodnete, ale já ho viděl, jako kojot tady okolo slídil. Byl to kudla Dederon a větřil kořist. Jestli je ten mladý z bohatý rodiny, tak ho zase vrátí, ale ne zadarmo. Určitě za něho bude chtít pořádný výkupný,
0: pravil stařec. A bylo ticho. Víc už se tady Ramses nedozvěděl. Celý sklíčený šel za profesorem Kadeřábkem. Ten byl naopak doslova rozjařený. Z úkrytu všechno viděl a nelenil. Teď mával blokem, do kterého si v komíhavém světle lucerny stačil nakreslit plno skic lichožroutů. Zvláště Carlos se mezi nimi vyjímal. Takhle tu na ně Hihlík narazil, když se vrátil z obhlídky. Zamával kostkovaným hadříkem.
3: Ale to je Tulamorův šátek, zvolal Ramses.
0: Našel jsem ho v opuštěný pramici. Máme stopu, určitě tady byl, řekl Hihlík.
3: Já vím, oni ho vytáhli z vody,
0: mávil Ramses rukou ke hloučku pod mostem.
3: Ale zmizel, říkali, že je to únos.
0: Únos! Zvolali současně a stejně úžasle Hihlík i profesor Kadeřábek.
3: Jo, říkali, že v tom má prsty nějaký kudla.
0: Kudla Dederon, zařval Hihlík.
3: Ty ho znáš?
4: Už jsem o něm slyšel,
0: řekl Hihlík a víc z něho Ramses nedostal.
5: To se ví, že by mu rád pověděl o Kilimandžáru a o tom gengu ošpendlíkovaných lichožroutů, ale bylo to hrozně nebezpečné. Nemůže do toho Ramses se zatahovat. Na řece se probudili labutě. A to bylo

0: znamení, že by měli jít všichni do postele.
1: Ráno je moudřejší než včera, rád říkal Hihlíkův děda.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Švagrová, nedojel jsem! Trošičku jsem štrechnul v obarák.
4: Vidíš? Vidíš to?
3: Safra, kde jsi to vzala?
4: Ty trpaslíky.
3: Jo.
4: Představ si, to mi dali děti.
3: Co, dali?
4: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
3: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
4: Toniku, představ si. V neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
3: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
4: No, někdo by to mohl tak vzít.
3: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
4: Jak to speněžíme?
3: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
5: Leontinko, udělej mu něco.
6: A co?
5: Co chceš?
6: Tak dobře.
3: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale jsme si raději při zemi, přátelé.
7: Vtipný výstup, že?
3: Protože to jsou děti dobře živené.
5: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
3: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, vražte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku. Též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
2: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
3: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuč.
8: Jednoho dne mi Bose řekl, dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Náhodou vůbec, neřekl Bose. Ptali jsme se už mámy, jestli smíme. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli, a ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. Čiu, to bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila, že si to vyspomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl, hele, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte? Co když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci dostali hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky.

0: 8 hodin večer jsme šli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Oleg Olifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa.
1: Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek. A maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko, to dělají všichni tuláci.
0: Když jsme dávali dobrou noc klukům, řekl Lasse,
1: tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. V loni našli na Norgordenském seníku zmii. No to bych rád věděl, jestli tam ještě nějaká bude i letos.
0: A Bose řekl, no možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší je tam určitě.
2: Fuj, ty jsou hnusný.
0: Ha, chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší? To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla už skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonělo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak ale zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Anna říkala, že si myslí, že by to bylo prima. Spát se nám nechtělo ani trochu. Ale měli jsme hlad a tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Až nakonec byla kolem nás taková tma, že když jsme si drželi ruku před očima, tak jsme ji neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo. Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. A nikoho by se neptal, jestli smí. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A tu jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to jako kdyby najednou zavilo tisíc strašidel. Umírali jsme strachy. Ale neumřeli jsme, jen jsme hrozně křičeli.
1: Je, to se Lasse, Bose a Olena smáli, protože to oni tak vyli. A taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili.
0: Brita říkala, že je to moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince.
1: Ale Lasse řekl, adi, to byla přeci jenom legrace. A Bose řekl,
2: žalobníček, zvoneček, postavil si domeček.
0: Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí ta krev v žilách už trochu tuhla. Potom se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam nemáme připlížit a postrašit je taky, ale už bychom to byli nedokázali, tak jsme byli ospalé.
1: Probudilo nás kokrhání na Norgordenu a také to, že nám bylo zima. To bylo zima.
0: Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lasse, Bose a Ole vycházeli z Melangordenské stodoly. Taky jim bylo zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. Představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo. Protože bylo teprve půl páté. Ale naštěstí brzy zazvonil Agdin budík, protože musela vstávat a jít dojít.
2: Dala nám teplé mléko a žemle. Je, ty nám chutnali. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože jsem ještě chtěl ospát. Byl to určitě moc chytrý člověk, ten, co vynalezl postele. Protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi.
0: Křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.

0: Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. Ja? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No, čeprsk.
0: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou. Už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
1: a trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si. Čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A? Jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo, to jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Kručiš, ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: Jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl.
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla. Odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kytu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože nemusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, barde, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu, stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho pod zemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptali, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy. Ty někam jdeš? Podivil se Havran. Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště. Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
4: Dobrý den, vedete prosím košťata?
3: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
1: Ale ovšem, řekl pan Peprníček, smetáčky, smetáky jako šťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
4: Ne, děkuji, já chci koště.
3: S násadou, anebo bez?
4: S násadou,
3: žádala malá čarodějnice.
4: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
3: Jak pak by se prosím hodila tahle? Úslužně nabízel pan Peprníček.
4: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
3: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
4: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
3: No prosím, prosím, jak si přejete? Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.

Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo, vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly, hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořálku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal druhý grož a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba ožehlím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá:
Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému.